Pražský rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Náš kraj je tichý, katastrofami neoplývající. Básníci sem jezdí tvořit, ba i malíř zajede idylu zachytit. Také léčebnu nervově chorých opodál zřídili. To sice klid kraje poněkud narušilo, ale takovou katastrofu, jaká se udála první červnovou neděli, nepamatují snad ani očití svědkové bitvy u Lipa. Začalo to na schůzi obecní rady, když se přikročilo k hlavnímu bodu. Zlikvidovat beatovou skupinu Pillows, která svými sobotními a nedělními koncerty značně snižuje popularitu místní dechové hudby Kmochův odkaz, žene mládež do té nad chuligánství a neplatí daně. Bylo předneseno mnoho návrhů na likvidaci vesměs hraničících s trestním zákoníkem, ale nakonec byl schválen jen jeden, všeobecný a nejlepší. Dechová hudba Kmochův odkaz vyzve skupinu Pillows k souboji, ve kterém zničí kvalitou provozovaných skladeb, břeskností trubek a eufónií i jatrným rytmem. Souboj bude konán v neděli odpoledne na fotbalovém hřišti. Hřiště je volné. Fotbalisté mají zastavenou činnost, protože před měsícem utloukli rozhodčího Řípou. V neděli odpoledne nastala na hřišti atmosféra připomínající ovzduší slavných bitev. Chyběli snad jen Žižka a Napoleon. Na podiu, zbytém z bílých prken, ležely už nástroje obou soupeřů. Nad dechovkou visely obrazy Františka Kmocha, Jaromíra Vejvody a heslo Polkou škoda lásky zlikvidujem pásky. Pillowsy nastoupili s fotografiemi Billa Haleyho, Beatles a posměšným transparentem Proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh by dal. Prvním, kdo nevydržel napětí chvíle, byl solový kytarista Jiří Milštajn. Přiskočil k zesilovači a vyloudil na něm zvláště silný jekot, aby ukázal jeho jakost a tak zastrašil soky. Na to Václav Zalabák, hráč na pozoru, uchopil blesku rychle svůj nástroj a vydal na něj tak mocný a ryčný tón, až ve vzdálených Tuchořicích se začaly radovat krávy, domnívající se, že státní statek přiváží obecního býka. Losování o právo první skladby vyhrál kapelník dechovky Milivoj Řičný. Rázným gestem na sebe soustředil pozornost a zahájil pochodem mužně vpřed. Pillowsy odpověděli bez váhání, klasickou již skladbou Rock'n'Roll the Clock. Obecenstvo se nevzrušovalo, neboť všem bylo jasné, že soupeři se prozatím pouze oťukávali. Při polce, ach bože lásko, s tebou je kříž, zvlhly oči všem starším posluchačům a 15-leté Evě Filipkové, která jako jediná z obce neměla známost. Pillowsy tušili nebezpečí, a tak následovala skladba za skladbou. Hudebníci ze sebe vydávali vše. Feri Janoušek, beatový idol, v extazi padal na podlahu, byl tváří o zem a rval si oděv již tak do skromný. Solista dechovky, Joška Zavázal, to zkoušel po něm, ale zdařil se mu pouze dokonalý obraz tropického šílenství. Obecenstvu propukali skryté pudy. Důchodce mysní tlouk rozjařeně dřevěnou nohou o zem a pomíloval. Přituhuje, přituhuje. Kapelník Milivoj Jiříčný chtěl mermomocí strhnout vítězství na svou stranu a proto zařadil naráz dvě polky nejtěžší ráže. Nic si z toho nedělám, že na čele bouly mám a padla facka, padla na sám. A to byla chyba. Řezník Bílek neudržel svou mamutí sílu na uzdě. Vybičován dvojhlasem křídlovek, vytrhl plaňku z plotu a udeřil vší silou do stolu, který se rozpadl. Pak hravě rozkloukl dva další a vyvrátil posvátnou lípu. Zástupkyně pionýrského oddílu po něm hodila vázu, původně určenou Ferimu Janouškovi, leď zasáhla jen spícího traktoristu Málka.
Ten v domnění, že její předseda budí pohlavkem, vstál a šel orat k lesu. Hudebníci se střetli uprostřed pódia, publikum je následovalo. Rozpoutal se zápas všech proti všem. Ředitel devítiletky Leo Vitásek se sice nejprve snažil uklidnit dav přednesem lirické básně, ale pak raději odběhl do školy, kde se ukryl v botanickém kabinetu mezi tetřevem hlušcem a Káně Temišilov. Na hřišti zatím zuřil boj, proti němuž je vyvraždění slavníkovců románkem pro dospívající dívky. Bratrovražedná bitva skončila bez vítěze ve 3 hodiny ráno, kdy silák Řezník Bílek odešel s omluvou, že má před krámem lidi. Koncem příštího týdne k nám ještě zavítala exkurze vysokoškolských studentů, aby si připomněli, jak vypadala Evropa koncem 2. světové války. Dneska už na hřišti zase roste tráva. Postavili jsme novou tribunu a vyzvedli ředitele ze sanatoria. Hudba se však v obci neprovozuje. Nejsou na to nástroje a nakonec ani lidi.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jeho vzduch byl plnej boje,

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když

Už jsme si toho říkali o chalupářích tolik, že by z toho mohli naši milí posluchači dělat i nesprávné závěry, kdybychom si neřekli ještě něco. Kdybychom si neřekli, že chalupník nemůže existovat jen tak sám o sobě, že potřebuje ke své existenci ženu a její kuchyň. A ne, prosím, obyčejnou ženu. On potřebuje ženu, která má naději na svatořečení. Každá normální žena, každá, co nemá vás, ale má takového toho nekňubu, co jí nic nepomůže, nic neudělá a neuklidí, je na tom přece jenom líp. Přijde neděle, ona upeče v klidu kuře, v klidu podtrhuji, dá ho manželovi nekňubovi na talíř a po kuřeti se jen zapráší. Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí, a je pokoj, je pořádek. Co by za to taková chalupnická manželka dala, kdyby její rodinný život plynul v takovém idylickém ovzduší? Chalupnická žena taky teda obstará na neděli kuře, jenže jen zatopí v kamnech, už se přihrne do kuchyně on, její muž, její pán a služebník. Co to pro Krista pána nese zase v ruce? Hrnec, ale jaký hrnec, celý s prominutím ublemtaný, no jo, zase bude vařit klich. Samozřejmě, že bude, už je hrnec na plotně. A co to drží v druhé ruce, co to je zase za krám? Aha, zase nějaký kus železa. No ovšem, vždyť byla železná neděle. Vydáváte taky ty divné lidi, co postávají s hladově vytřeštěnýma očima u hromad železného šrotu nebo u kdejakého smetiště? To jsou buď milovníci starožitností nebo chalupáři. Vždycky tam nějaký krám najdou a přitáhnou domů, třeba aspoň starou železnou petlici. Na co? No na dveře ke kolničce, že ano, nebo k čemukoli, že je vlastně ukovaná na druhou stranu, no proto ji nese do kuchyně, on si ji překová, on si ji ohne, rozžhaví si ji v kamnech, že ano, cože potřebuje jeho žena? Dělat oběd? Vždyť ať si ho dělá, on jí překážet nebude, on to bude mít za 3 minuty, nejdéle za 5 a zatím se mu ohřeje klich a půjde dělat ven. Jenže jeho ženě zdřevění oči, ona to ví, ona už dobře ví, co to je 5 minut. 5 chalupářových minut znamená, že to je 5 minut čistého času, jako v hokeji, a že každá minuta čisté práce je proložena nejméně 30 minut, ve které mu to nejde, kdy kam nahoří jako za dušičky, kdy se petlice nehne rozpálit a když se konečně rozžaví, tak mu vyklouzne z kleští na podlahu, propálí linoleum a musí zase do plotny. Jo, 5 minut. Předpolednem konečně petlici ohne a když ji vychladí a vykalí v hrnci vody, kterou měla jeho paní připravenou na polévku, musí žena všeho nechat a jít s mužem ven, protože on jí musí ukázat, jak tu petlici připevní, jestli s tím bude jeho žena svolná. Samozřejmě, že je svolná se vším. Co jí je chudince do toho, jestli bude petlice tuhle nebo tamhle, když se kuře v troubě nejenom nepeče, ale dokonce nastydlo tak, že kdyby mělo hlavu, jistě by začalo kýchat. Běží tedy do kuchyně a bože mě netrestej, zatímco lelkovala venku u petlice, překypěl na plotně ten prokletý klich, vytekl na tálky a řine se po dvířkách až na zem.
takový herberg. A kdyby jen to, víte, jak takový klich voní? Chalupníkova žena to ví moc dobře, milé posluchačky. A jestli to nevíte vy, zajeďte si někdy k nějaké rasovně, k nějaké kafilérii, když se to tam pálí. Zajeďte si tam a čuchněte si k tomu. Zrovna tak totiž vonívá nedělní kuchyň chalupníkovy žena.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezera.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: kdo studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a od

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už po

Jednou si takhle dámy sdělovaly svá léta. Paní Hrbtychová pravila: Baba, utíká to utíká. Dlouholi a bude mi rovných 35. Ale pán mu nikdy nic nenechá bez trestu. Paní si vstávala pro klobouček, že se jako bude poroučet, uklouzla a zlámala si ruku. Odvezli ji do nemocnice a na černou tabulku nad jejím ložem napsali: Adéla Hrbtychová, 49 r. Paní Ajdrtová ji tam přišla navštívit a první, co je, že kouká po tabulce. Ježiši, ježiši, drahoušku, snad vám není 49, co vám to tam napsali? Tohle se vám, drahá přítelko, ale opravdu povedlo. To jste mě opravdu rozesmála. Vy hlupačko, to přece nejsou léta, to je teplota. No a paní Hrbtychová vysvětlila paní Ajdrtové, že to R znamená reomíra. Jo, jo, jo, paní, tady měří na reomíra. No to víte, je to na nemocenskou pokladnu. Ale co vám říkám, pánbu nikdy nic nenechá bez trestu. Tam vedle ležela babička, dostala prst do mandlu a teď se z toho zotavovala. Bylo jí 63 let a na tabulce měla napsáno vedle jména 63 R. Ta Ajdrtová neříkala nic, jen se tak na tu tabulku nad tou babičkou tak dlouze zadívala. Ale paní Hrbtychová hned věděla, kolik uhodilo. Babička byla obklopena příbuzenstvem a vesele baštila, co jí kdo přinesl, neboť byla dobré mysli a potřebovala co žene na krev. Měla muže Vincence a občas mezi jídlem prohodila: Proč pak nepřišel taky Vincenc? Taky měl přijít, když tam přišli všichni. Paní Hrbtychová rozhodnuta, že před paní Ajdrtovou zachrání situaci, děj se co děj, zakývala soustrastně hlavou směrem k babičce. Chudáku, chudáku, ty už se toho svýho Vincence nedočkáš. A šeptem se obrátila k paní Ajdrtové. 63 reomíra, to je co? Tady počítají, že chudinka nevydrží, že dnes v noci zhasne. Babička zabrána do pekáče by neslyšela nic. Ale příbuzní nějak špicovali uši a hned se všichni dali do křiku. A co je to za pořádky, že ta paní vedle jim straší babičku, že jí říká, že nevydrží a že dneska v noci zhasne. Tak paní Hrbtychová rozlícena, že to s těmi léty prasklo, prohlásila, že jí mohou všichni s babičkou políbit šos. Babička nezhasla, podala žalobu pro urážku na cti a paní Hrbtychová byla odsouzena k pokutě, ale podmíněně. No to víte, řekla to v horečce, 49 reomíra!

Malše, Úpa, Ohředvě, Kamenice, Malelabe, Střednilabe, Velkalabe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Horná, Hnilec, Beronka, Mželatorice, Váv, Úv, Žiletavka, Jevíšovka, Stará,

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Na šachtě byl první, vstával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit, by

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach. Big John.

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Špinavej stan. V pangejtu sníh plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si před

0: Country počasí.
1: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.
2: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
3: A proto se řádně vyfešákujem.
2: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
3: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
2: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: Každý má své touhy.
1: Kdybych já byl kovářem,
0: někdo ví, jak si je vyplnit.
2: Vím, že cestou tou někam musí dále jít.
0: A tak se vydá na cestu po kolejích, po kameních a hlavně na vlnách country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme dobrou zprávou. Od července se dostaneme k dalším více než 12 lékům u praktických lékařů. Dosud jsme pro ně museli k ambulantním specialistům. Typicky by nově mohli získat recept u praktického lékaře chronicky nemocní, kteří nemají komplikace a jejich nemoc je stabilizovaná. A ještě dodám, že v Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Majitelé psů musí začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. V Praze je čím dál víc aut a je to problém. A tomuto problému se věnuje Honza Navrátil.
2: Hlavní město čelí velkému nárůstu počtu aut a magistrát na to reaguje aktualizací dopravního plánu a z ní plyne, že Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak také v automatizaci trasy C a bude se opravovat například Vyčínské a nebo Věčné ulici. Honza Navrátil, Praha.
1: Co se školními obědy? To je otázka pro Luďka Savanu Urbánka.
3: Dobrou zprávu hlásí Jihlava. Nevyzvednuté školní obědy už nemusí končit v odpadu. Automat na obědy u střední školy stavební v Jihlavě si po 2 měsících provozu získal své zákazníky. Nevydaná jídla ze školní jídelny se pravidelně vyprodávají během jediného dne. Vysoký zájem o novinku, která má omezit plýtvání potravinami, překvapil i vedení školy. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Ještě zámořský hokej, který je o velkých penězích. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů, tedy 192 milionů korun s Floridou, která ho získala z Anaheimu. 36letému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se stát nechráněným volným hráčem. Brankář Daniel Vladař podepsal 5letou smlouvu s Philadelphia. Český golman se vydělá v průměru 5,5 milionů dolarů za sezonu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Kapela Rangers ve vysílání Country Rádia s písničkou Mám radost. Tak věřím, že i vy se radujete, že už je čtvrtek, že se další týden chýlí ke konci, zvláště tedy pokud je pracovní a pokud je pro vás náročný, třeba po nějaké dovolené, anebo už se prostě těšíte na nějakou nadcházející dovolenou, která vás čeká třeba od pondělí, anebo vlastně už tím pátkem vlastně začne nějaké to prodloužené volno. Tak vás moc zdravím, přeju vám úspěšný start do nového dne, kterým je 2. červenec, svůj svátek dneska slaví Patricie, říká se jim i Páťa, tak i všechny Pátě zdravíme. Po 6:30 se k historii tohoto jména dostaneme. A dneska si taky budeme povídat hodně o Valdovi Matuškovi, protože právě on by měl dneska své narozeniny. Dozvíte se o něm věci, které jste možná vůbec nevěděli. Třeba o tom, co vystudoval, jakých je 5 nejoblíbenějších písní, které se u nás v Česku hrají. No a spoustu dalších. Tak poslouchejte dál Country Radio. Hezké dobré ráno, pěkný čtvrtek vám přeje od mikrofonu Katka Čepelíková. Posílám vám další muziku. Tady je Alan Jackson a bude i Valda Matuška, tak však by dneska slavil, tak si o něm budeme povídat a budeme si ho i hodně hrát. Tak pěkný den.

Skvělá muzika, kladivo Valdemara Matušky ve vysílání Country Rádia. Za 3 minuty už bude 6:45, tak bychom se mohli podívat, jak to bude vypadat dneska s tím počasím. Jestli pak už bude trošku rozumnější, jestli už nám nabídne nějaké nižší teploty. Takhle po ránu si myslím, že je to až nezvyk po mnoha horkých dnech, protože teploty se pohybují kolem 12-14 stupňů. Na Moravě bude ale zase i přes den, stejně tak jako teď, teplota poněkud vyšší, kolem 17 až 18 stupňů. V tuto chvíli, kam se vyšplhají teploty výše během dnešního dne, povím vám za malý okamžik podrobněji, ale je třeba se podívat ještě na silnice, aby jsme vás seznámili s nějakou aktuální informací, tak myslím si, že jedna z těch vůbec nejzásadnějších informací se týká D6, je to 40. kilometr ve směru na Karlovy Vary, tak tam došlo ke střetu nákladního vozidla se zvěří, takže aktuálně tam tvoří ten nákladák samozřejmě překážku na vozovce, takže v tomto úseku se určitě zdržíte. Tak se podíváme taky na další muziku. Tady už je Babi Daněk, Rosa na kolejích, muzika, která vás probouzí do čtvrtka 2. července.

včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin 19 minut, tak se díváme do kalendáře, protože my tady máme v mysliveckém kalendáři vždycky napsáno, kdy nám vychází sluníčko. A to jsou informace, které tu jsou černé na bílém a jsou vždy platné a správné. Tak jak to dneska bylo? Ve 4 hodiny a 56 minut sluníčko vyšlo, zapadat nám bude v 21 hodin a 12 minut. Ty historické teploty, tak v roce 1849 bylo naměřeno vůbec nejméně a to bylo pro dnešní den 9 stupňů. Rovných. No a ta nejvyšší teplota, ta byla naměřena teprve loni a šlo o 37,1 stupně Celsia. Když se podíváme ještě na teploty, které byly třeba rekordní za včerejší den, tak na Sněžce bylo 6 stupňů, jako úplně maximum, prostě víc tam nebylo. A nejvyšší teplota, ta byla v Kunovicích, tam bylo přes něco málo přes 630 stupňů Celsia, takže ten Zlínský kraj včera v podstatě vévodil České republice. No a jak to s počasím bude pro dnešní den? Bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle nás čeká déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26, což jsou teploty velmi příjemné. No a jak to bude při pátku? No tak to bude úplně parádní den. Čeká nás totiž převážně polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 21 až 25 stupni Celsia. No tak to si myslím, že je úplně parádní výhled. No a jaký bude ten víkend? Tak na to se podíváme zhruba za půl hodinky ve vysílání Country Rádia. Teď je čas na Jindru Šťáhlavského a Fešáky a taky na Michala Tučného a jeho posledního kovboje. Tak krásný čtvrtek.
2: Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, už ty to znáš. Stíráš slzy v depustu.

slaví jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno a hezký den, krátce po půl sedmé na Country rádiu se mrkneme na vlakové výluky. Tak dneska zůstanou trasy Branice Tábor úplně prázdné, žádné vláčky na nich nepojedou. Stejně tak se nesvezete ani mezi Plzní a Klatovy, ani na trase Kralupy nad Vltavou Kladnodubí. Takhle svezete se, ale ne rozhodně vlakem, pojede tam náhradní autobusová doprava. Co se týče silnic, máme tady hned dvě kolize, jedna je na D6 na 40. kilometru ve směru na Karlovy Vary, bouralo tam nákladní vozidlo. A komplikaci čekejte také na D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Máme tam dva neprůjezdné jízdní pruhy, došlo tam totiž ke střetu dvou nákladních automobilů. Doprava už je za námi, tak si dáme nějakou muziku hned po zprávách a počasí na Country rádiu.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nářeš Šťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Rádio. Jsme doma tam, kam si nás donesete ve svých srdcích. Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Za dluh na výživném od začátku měsíce nehrozí neplatičům vězení. Původně přitom mělo být od července opět trestným činem. Koalice ale nedokázala projednat změnu v poslanecké sněmovně dost rychle. Lidé v Třebíči už nemusí o půlnoci schánět taxík nebo jinou soukromou přepravu. Mohou totiž využít první noční linku městské hromadné dopravy. Autobus vyjíždí 4 minuty po půlnoci od vlakového nádraží a za půl hodiny objede skoro celé město. Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod ročně. Celkový počet nehod byl podle policejních statistik v minulém roce 85 518. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří skoro 6%. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. S malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 v Čechách, na Moravě až na 29 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnes své jmeniny slaví Patricie. Ženské křestní jméno i jeho mužský protějšek Patrik pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova pater, což znamená otec. Ve starém Římě se jako Patricius označoval svobodný občan nebo občan z urozeného římského rodu. A tento význam si dodnes nese i jméno Patricie. Překládá se jako urozená, vznešená dáma. Já si představuju takovou Patrici jako dámu, která vlastně vždycky má nějaké podpatky, vždycky má prostě nějakou pěknou sukně nebo nějakou prostě halenku, je prostě jako vymoděná, je to taková parádnice a všichni, když se na ní podívají, tak si řeknou, teda, to je dáma, je taková vznešená. Tak milé Patricie, není vás v Česku příliš mnoho, ale i tak vás zdravíme, přejeme všechno nejlepší. Je vás kolem 1700. Dneska si připomínáme také Světový den UFO, což je připomínkový den pro všechny zájemce o neidentifikovatelné létající objekty, jde o den setkávání, diskuzí a společné pozorování oblohy, tak snad bude dneska jasná. Dneska máme také Mezinárodní den družstev a prosím vás, je také Mezinárodní den proti zapomínání, taky je takhle ještě brzy po ránu, tak snad jste už teď na nic nezapomněli, když tak si udělejte nějaké uzly na kapesníku.

Hezký dobrý den, pěkné ráno, krátce před 6:45, kdy se podíváme na teploty. Dneska by měly dosahovat docela příjemných hodnot 22 až 26 a mělo by být polojasno. A slíbila jsem vám výhled na víkend, tak můžete být v klidu, protože by mělo být příjemně. Teploty kolem 25 stupňů Celsia, maximálně 27 a mělo by být polojasno. V neděli trošku oblačno, no ale myslím, že sobotu si náramně užijeme. Taky víme, jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích. Komplikace čekejte hlavně na D1 na 194. kilometru, kde máme neprůjezdné hned dva jízdní pruhy, protože se tam stala dopravní nehoda dvou náklaďáků. Přejeme šťastnou cestu vám všem ostatním, kteří zatím jedou v pohodě, kdyby něco, klidně zavolejte 210 323 333.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Tak jsem zvědavá, jestli pak se nám dneska podaří probudit Alenku v říši divů, protože to je dáma, kterou bychom měli v tuto chvíli probudit. Tak máme tady jedno telefonní číslo, máme tady taky jeden pěkný vzkaz, tak já doufám, že držíte palce, protože se teď vydáváme na takovou tajemnou cestu. Na jejímž konci buď bude Alenka, nebo nebude. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Alenka měla narozeniny v nedávných dnech. Dobré ráno, Alenko, moc vás zdravíme z Country Rádia. Tak probudili jsme vás, vypadáte ale odpočetě a svěží, tak možná ne.
2: Ne, neprobudili jste mě, už jsem dlouho vzhůru.
1: Už jste dlouho vzhůru, protože musíte do práce nebo z nějakého jiného důvodu, nemohla jste spát?
2: Ne, já už jsem v důchodovém věku, i když jenom trošku pracuji, ale ne dneska. Ale protože je sluníčko, tak chci mít krásný den.
1: Jo, vy si chcete ten den prodloužit, no tak to je paráda. A co vás dneska čeká? Prozraďte nám, než vám řeknu, proč vám volám.
2: No já teda asi trošku vím, protože znám vaše, váš program a už jsem ho i párkrát využila, ale čeká mě hezký den, práce na zahrádce a těším se tady s kytičkama a určitě sedneme na kolo a tak.
1: No tak to je ale krásný den, to jsou ale pěkné vyhlídky, tak to bych hned vyrazila s váma, ale já vám volám zejména z toho důvodu, ne abych vás povídala, co dneska budete dělat a jak jste se vyspala, ale vy jste prý měla narozeniny.
2: Je to tak.
1: Je to tak, kolik je to dnů zpátky?
2: Dva.
1: Je to dva dny zpátky. Je ještě někdo, kdo vám nepopřál, kdo zapomněl třeba?
2: No já nevím, nikdo mě nenapadá.
1: Ti nejdůležitější se vám prostě už ozvali.
2: Ano, určitě.
1: Dobře, ale písničku na přání vám určitě nikdo v rádiu nenechal zahrát. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Tak samozřejmě někdo nám tady napsal, abychom vám k narozeninám zahráli Alenku v říši divu. A máme vám popřát všechno nejlepší. Alenko, hodně zdraví, štěstí, výletů a radostí přeje Marta.
2: To je bývalá kolegyně z práce, se kterou jsme sdíleli spoustu pracovních výjezdů a máme se moc rádi.
1: No tak to je skvělý. Tak Marta na vás takhle usilovně myslela, písničku mám připravenou, tak právě teď Karel Zich jenom pro vás. Tak ještě jednou dodatečné gratulace k vašim narozeninám. Užijte si krásný slunný den a někdy zase naslyšenou.
2: Děkuji moc a i vám přeju krásné dny. Country Radio mám moc ráda.
1: Děkujeme. Telegram s adresou svět.

0: Za 3 minuty už bude 7. hodina raní, dozněl nám Garth Brooks a před námi je počasí, informace o tom, jaký nás čeká dneska den a také nějaké ty zprávy. To znamená, že vždycky v celou tady máme tyto informace. To je taková klasika, ale co vás čeká hned po 7? To taky tušíte. Bude to muzika, ale jaká? Prozradím, že to budou Hobous, ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Tak užívejte krásné ráno s Country Rádiem. Je čtvrtek 2. července.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nemocnice mají problém. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Vysoké teploty trápí nejen lidi, ale také zvířata. Záchranné stanice se plní ptáčaty, které před horkem vyskakují z hnízd. Stanicím ale dochází kapacity. Situace by se mohla zlepšit v nejbližších dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty kolem 23 stupňů. Sprejeři se můžou legálně vyřádit. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: 700 metrů dlouhá zeď v ulici Vlastina na Praze 6 se proměňuje na umělecké dílo. Několik sprejerů tu pracuje na jednom z největších muralů v Evropě. Na zdi, která patří ke zdejším kasárnám armády České republiky, vzniká celkem 30 obrazů, přičemž polovina bude od českých autorů. Použité spreje jsou na akrylové bázi. Hotové obrazy se pak překryjí antigrafity nátěrem. Honza Navrátil, Praha.
1: V Jihlavě mají cestující novinku. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Nová nádražní budova, moderní nástupiště, podchod, parkoviště, park and ride i propojení vlaků s městskou a regionální dopravou. Jihlava slavnostně otevřela první etapu centrálního dopravního terminálu. Cestující nově využívají společnou odjezdovou a příjezdovou halu nebo čekárnu v horním patře, ale i nový podchod. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Máme tu jednu z dalších fotbalových změn. Fotbalista Jakub Pešek předčasně skončil ve Zlíně a vrátil se do pražské Sparty. Bývalý český reprezentant už ale nebude v letenském klubu hrát nejvyšší soutěž. Ve třetiligové rezervě bude dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

5 minut po hodině 7 vám přeju hezké dobré ráno. Je čtvrtek 2. července, to znamená, že narozeniny by dneska slavil Valda Matuška, což je člověk, o kterém si dneska ještě hodně budeme povídat. Mimo jiné taky v Datech datech, což je pořad, který nás čeká zhruba za 10-15 minutek. No a myslím si, že pozitivní zprávu, kterou vám nesu takhle po ránu, je, že rekordní vlna veder je u konce. Poté, co přišla ta studená fronta do Česka, tak samozřejmě nás čeká už teď několik pohodových dnů, kdy nás čekají teploty, které tak nějak odpovídají tomu běžnému létu, na které jsme zvyklí, takže ty teploty kolem 20-25 stupňů Celsia. Bude trošku oblačnosti, trochu srážek, ale to prostě k tomu létu patří, tak si myslím, že jsou před námi opravdu krásné dny a taky parádní víkend, který je před námi a který už se pomaličku blíží. Tak ještě jednou krásný čtvrteční den, budeme si hrát Home Free, budeme si hrát s Texmany a Vrátil vyskočila a já vám přeju krásné ráno, ať se vám hezky vstává a dobrou chuť ke snídani. Well,

Pexmani a vrátě vyskočil nad námi vlajka hvězdnatá, dozněla v 7 hodin a 12 minut a my se mrkneme ven, trošku otevřeme okno, nasajeme ten čerstvý vzduch, tedy pokud nebydlíte u nějaké hlavní silnice, jinak to raději nedělejte, raději ho nechte zavřené a pokukujte po tom sluníčku, dneska by mělo svítit, mělo by být většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů Celsia, i když to tak aktuálně nevypadá, protože po venku se teploty pohybují mezi 14 až 17 stupni, na jihu Moravy kolem 18-19 stupňů Celsia, ale pomaličku budou v průběhu dne šplhat k té 26. Co pak na silnicích? Komplikace máme hlavně na D1, na exitu 361, je to nájezd ve směru na Polsko, máme tam dvě havarovaná vozidla, boural tam náklaďák s osobákem, tak si tam dávejte pozor, maličko vás to tam asi trošku zdrží, ale věříme, že vám bude cesta dobře ubíhat s Country Rádiem, protože pro vás máme další skvělou muziku. Tady je Karel Zich a jeho legendární voňavá píseň, ta nejvoňavější, Máš chuť majoránky.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Máme 2. července roku 2026 a to znamená, že právě dnes uplynulo 607 let od doby, kdy Portugalci objevili ostrov Madeira. Tak pokud se tam chystáte na dovolenou, tak vězte, že právě dneska se tam bude asi konat velikánská oslava a určitě ne na jenom jednom místě. Mrkneme se, kdo by dneska slavil své narozeniny. Třeba Ladislav Čapek, režisér animovaných filmů, tvůrce populárních českých a slovenských večerníčků, včetně série pohádek o Rumcajzovi, Ohejném Robátkovi a Jelenu Větrníkovi, Byla jednou jedna koťata, Pásli ovce Valaši nebo V chalupce za chalupkou. V roce 1930 se narodil český prozaik, novinář a sportovní reportér Ota Pavel. Mezi jeho významná díla patří Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby a nebo Dukla mezi mrakodrapy. Rok 1932, tehdy se narodil Valdemar Matuška, dneska by slavil své narozeniny. Šlo o zpěváka, kytaristu, banjistu a herce. Mezi jeho dlouhodobě nejposlouchanější a vůbec nejznámější písně v Česku patří za prvé Slavíci v Madridu, Růže z Texasu, Tereza, S Bohem lásko a Eldorado. A taky docela často se objevují hity Jo, to jsem ještě žil, nebo některé písně z jeho trampského a country období. No ale těch pět výše jmenovaných, těch se bere jako nejstabilněji takovéto populární jádro. Mrkneme se i do roku 1940. Jiří Brabec se tehdy narodil, šlo o českého klavíristu, skladatele, muzikanta, především country hudby. Byl to ten, kdo založil skupinu Country Beat Jiřího Brabce. V roce 1947 se narodila Ivone Přenosilová, naše skvělá kolegyně, samozřejmě někdejší, šlo o českou zpěvačku a moderátorku country rádia. Je považovaná za průkopnici českého rhythm and blues a také rock and rollu. Míříme i do roku 1566, to už jsme ve světě, u úmrtí. Tehdy zemřel Nostradamus, francouzský lékař, který proslul i jako věštec. A ještě tady je jedno úmrtí z roku 1961. Tehdy nás opustil americký spisovatel, který je považován za čelného představitele takzvané ztracené generace. Ještě připomenu díla Komu zvoní hrana nebo Stařec a moře. A vy už určitě dobře víte, že jde o Ernsta Hemingwaye. Tolik dnešní hodně nabitá data v datech. Vysílání Country Rádia.

0: než odletím s Radskem domů zpět.
1: Skvělý Tony Joch ve vysílání Country Rádia. Za 6 minut už bude 7:30. My jsme si v datech říkali o tom, že 2. červenec patří k těm významným dnům, zejména tady pro všechny fanoušky country hudby, protože v tento den se narodil Valda Matuška, který už sice pár let není mezi námi, ale my na jeho muziku rozhodně nezapomínáme ani na něj samotného. A jak jsem slíbila, tak udělám. Dneska si o něm budeme hodně povídat a budeme si říkat věci, které jste o něm možná nevěděli. Možná, že tušíte, že se vyučil sklářem a nějakou dobu v tomto oboru skutečně i pracoval, než se naplno prosadil na hudební scéně. Možná taky víte, že vlastně vlastním jménem se původně nejmenoval Valdemar, ale že se jmenoval Vladimír a takový se právě 2. července roku 1932 narodil a vlastně až později, někde v 70. letech, si úředně nechal změnit jméno na Valdemar. Ale věc, kterou o něm ví možná jenom jeho manželka, je, že byl prý velmi pověrčivý. Vždycky se musel vrátit domů pro zapomenutou věc a vždycky si nejprve sedl a napočítal do 10, než znovu vyšel ven, tak měl prostě takový rituál, jo. To máte prostě jako s tou černou kočkou, taky vždycky, když ji vidíme, tak si říkáte, vůbec nejsem pověrčivý, ale tam někde vzadu, jo, v té hlavě si říkáte, no, radši už dneska budu opatrný. Tak před námi je Johnny Cash, dáme si jeho muziku a potom už doprava.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za minutu už bude 7:30, tak dívám se na dopravu a vidím tady hned několik komplikací, zejména tady na silnicích a také několik vlakových výluk. Tak čím začneme? Výluky. Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí, Úpořiny, Radejčín, Branice, Tábor, Františkovy Lázně, Hranice v Čechách anebo Praha, Bubny, Praha, Masarykovo nádraží. Tak tady pojedete autobusovou dopravou, která je tou náhradní za vlakové výluky. Další informace tady ze silnic. Praha, ulice Kbelská, právě v tomto místě máme dva osobáky v sobě, bouralo se také na D1, je to exit 360, nájezd ve směru na Polsko. V sobě tam jsou dvě vozidla a bouralo se i v obci Třebíč v ulici Bráfova. Tak na sebe dávejte pozor, přejeme vám šťastnou cestu při čtvrtku 2. července.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup

zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Nalaď

0: Tatry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Uplynulý rok byl pro český průmysl velmi úspěšný. Tržby českých automobilek a dodavatelů dílů loni meziročně vzrostly o 1,6% na 1,606 bilionu korun. Cena zlata směřuje k nejvyššímu čtvrtletnímu poklesu od dubna roku 2013. Propad je asi 14%. Nejistotu kolem dalšího vývoje na Blízkém východě vystřídala očekávání, že americká centrální banka obnoví zvyšování úrokových sazeb, aby zbrzdila růst inflace. A nošovické automobilce Hyundai loni klesl zisk skoro o 60% na 4,32 miliardy korun. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. S malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 v Čechách, na Moravě až na 29 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Mary Lou. Pam, pam.
1: Co se nevešlo do ranního otazníku.
2: Tak co pak se nevešlo do toho ranního otazníku, který jsme tu probírali včera? Co starého jste se konečně rozhodli vyhodit? Tak psali jste nám docela hojně. Tak vždycky se nějak přemůžete. Já vím, že je to někdy jako hodně těžké, zvlášť když se loučíte s věcmi, ke kterým máte nějaký hluboký vztah, ale říkáte si, ale já už jsem na to nešáh roky. Já už roky to vlastně nepotřebuju. Mám to tady jenom z nějaké nostalgie. Tak Lucia nám napsala, já už se asi 3 roky chystám minimalizovat. A dostala jsem se k tomu před 2 týdny. Kromě negativních lidí jsem vyhodila asi půl kuchyně a teď třídím i oblečení. Je to tak úžasné, že určitě zminimalizuji všechno doma i v pivnici. Manžel mi řekl, pokud nevyhodíš mě, tak si vyhazuj, co chceš. Ale to je ale krásný. A to se mně líbí, to je perfektní, že vám nechá volnou ruku. To je spoustu mužů, kteří tu volnou ruku jako nenechají té manželce a chtějí jako ve všem mít ten poradní hlas, což je samozřejmě dobře, akorát, že mám takovou zkušenost jako osobní a nejenom teda jenom osobní, ale i ze zkušenosti jako mých přátel, že jako muže se neradi, mnohem více neradi než ženy, zbavují některých věcí, protože mají k tomu takový jako nevím, větší citový vztah asi. Michal napsal, poslední koberec brzy půjde do sběrného dvora, už jsou out. Pravdu máte. Za pár let půjde i auto do šrotu, až bude holkám zhruba 15, tak půjde do kamen i rákoska. No, ale tak ta už může i teď, si myslím, že holky se nebijou přece. Emilka napsala, také nerada něco vyhazuji, oblečení probírám, ale retro věcí se nerada zbavuji. Ty nevyhazuji. No bodejš, tak ty přicházejí vždycky nějakou oklikou po 10-15 letech znovu do módy, to byste pak kupovala v podstatě to stejné. Dobře děláte. Tak co starého jste se konečně rozhodli vyhodit, pakliže nad tím stále dumáte, tak se můžete inspirovat na Facebooku Country Rádia, co vyhodit, co vytřídit, a nebo možná jsme vás inspirovali a řeknete si, no tak já se teda dneska ale už do té kůlny opravdu jdu podívat a trošku to tam protřídím. Tak nám dejte vědět, jak to dopadlo. Radek Tomášek zpíval jsem jen rock'n'roll, tedy zpíval, on zpíval, my budeme zpívat jen rock'n'roll, nic víc.

Hezké dobré ráno, za minutu 7:45, s vámi je Country Radio. Tak jak takhle po ránu to vypadá po venku? Můžeme vám slíbit, že teploty jsou příznivé. Pohybují se mezi 14 a 16 stupni, jste-li na Jižní Moravě, počítejte z 19 místy 20 stupni Celsia. Na Jižní Moravě ostatně bude nejtepleji i přes den. Tam se očekává až 28, nejvyšší teploty, jinak v Čechách kolem 22 až 26 stupňů. No a co doprava? Komplikaci čekejte hlavně v Praze. V ulici Kbelské, tam máme v sobě dva osobáky, je to ve směru na Novopatskou. Tak počítejte s mírným zdržením a užívejte si i dál pěkné ráno s Country Rádiem a se skvělou muzikou.

0: Poznáte, kdo jsem?
1: Naše oblíbená soutěž Poznáte, kdo jsem, tak tentokrát tady mám naši Terezku, naši zprávařku. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak Terezka bude zase číst otázky a já budu odpovídat. Terezka vůbec netuší, kdo já jsem, a zatím to netušíte ani vy, ale věříme, že až dostanete 5 otázek a dostanete na ně i 5 odpovědí, že už vám bude jasněji. 210-323-333, to je telefon sem k nám do studia, který byste měli využít, pakliže si budete jistí, nebo i klidně, když budete na vahách, protože budeme tady mít 2 příležitosti. Takže kdyby to náhodou ten první posluchač nevěděl, ještě ten druhý bude mít šanci říct to správné jméno. Tak můžeme jít na to.
2: Ano, přesně tak. Mám tady pár otázek. Když se řekne vaše jméno, lidé si vás často spojí s jakým městem?
1: S Brnem a s Prahou.
2: Jste televizní star?
1: No tak nevím, jestli star, ale v televizi se objevuji často. Jsem výrazná tmavovlasá herečka, takže to vlastně dává smysl.
2: Hrála jste někdy v nějakém seriálu, kde jste vynikala?
1: Ordinace v růžové zahradě, anebo Kriminálka Anděl.
2: Který typ rolí vám režiséři často svěřují?
1: Silné, výrazné ženské postavy.
2: A můžeme vás vídat i na blížícím se Karlovarském festivalu?
1: Ano, velmi často tam bývám přítomna. Obvykle dorazím v takové zajímavé výrazné robě, o níž se potom mnoho dní píše v bulváru a myslím si, že i několik let.
2: Měla bych pár tipů.
1: Tak možná, že mají nějaké tipy i naši posluchači Country Rádia a zkusí své štěstí na 210-323-333. Tak někdo už nám volá, zkusíme. Country Rádio, dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak kdo je na lince?
3: Tady Vela.
1: Tak Velo, zkuste své štěstí.
3: Mně nikdo jiný nenapadl, jenom Jitka Čvančarová.
1: No a co vás k tomu dovedlo, že zrovna Jitka Čvančarová?
3: No ty roby.
1: Ty roby, jo, tak to si myslím, že bylo nejzásadnější, protože v takových seriálech jako Ordinace v růžové zahradě nebo Kriminálka Anděl tam hrálo spoustu hereček, takže...
3: No právě, tohle... tam mě to nic netrklo, ale ty její výrazné roby, jako ne, že bych řekla, že jí to nesluší, jo, byla vždycky výrazná. A to já mám ráda, když někdo vybočuje.
1: No paráda, tak super. Takže vyhráváte od nás deštník Country Rádia. Dnešním
3: super.
1: Tajným hostem byla Jitka Čvančarová ve vysílání Country Rádia. Tak děkujeme, vydržte na lince. Tak Teresko, tobě taky moc děkuju. Tak...
2: Já taky děkuju a nestačím zírat, jak jsou skvělí posluchači Country Rádia.
1: Jsou šikovní, prostě dostanou správné indicie, správné odpovědi a pak už si to dokážou perfektně poskládat. Tak děkujeme a zítra zase touhle dobou se budeme těšit.
2: Krásný den.

0: Lásko mě ubývá sil a Pavel Bobek v našem vysílání před osmou, tak za chviličku zprávy, tak je počasí a po osmé už Michal Tučný a báječná ženská. Jestli si dobře vzpomínáte, tak tuhle hodinu jsme začínali písničkou od Hobous ze všech chlapů nejšťastnější chlap, tak to musíme trošku vyvážit. Hezké ráno.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme dobrou zprávou. Od července se dostaneme k dalším více než 1200 lékům u praktických lékařů. Dosud jsme pro ně museli k ambulantním specialistům. Typicky by nově mohli získat recept u praktického lékaře chronicky nemocní, kteří nemají komplikace a jejich nemoc je stabilizovaná. A ještě dodám, že v Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Majitelé psů musí začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. V Praze je čím dál víc aut a je to problém. A tomuto problému se věnuje Honza Navrátil.
2: Hlavní město čelí velkému nárůstu počtu aut a magistrát na to reaguje aktualizací dopravního plánu a z něj plyne, že Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak také v automatizaci trasy C a bude se opravovat například Vyčínské a nebo Věčné ulici. Honza Navrátil, Praha.
1: Co se školními obědy? To je otázka pro Luďka Savanu Urbánka.
3: Dobrou zprávu hlásí Jihlava. Nevyzvednuté školní obědy už nemusí končit v odpadu. Automat na obědy u střední školy stavební v Jihlavě si po 2 měsících provozu získal své zákazníky. Nevydaná jídla ze školní jídelny se pravidelně vyprodávají během jediného dne. Vysoký zájem o novinku, která má omezit plýtvání potravinami, překvapil i vedení školy. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Ještě zámořský hokej, který je o velkých penězích. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů, tedy 192 milionů korun s Floridou, která ho získala z Anaheimu. 36letému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se stát nechráněným volným hráčem. Brankář Daniel Vladař podepsal 5letou smlouvu s Philadelphia. Český golman se vydělá v průměru 5,5 milionů dolarů za sezonu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Michal Tučný s báječnou ženskou, 9 minut po hodině 8 ve vysílání Country Rádia. Tak dobré ráno, přeje Katka Čepelíková. Vám všem, co nás takhle docela brzy po ránu posloucháte. Vězte, že dneska svůj svátek slaví všechny dámy, kterým se říká Páťa nebo Patricie. V Česku jich není příliš mnoho, ale i tak to neznamená, že bychom přece na nějakou měli zapomenout. Tak hnedle všem se budeme věnovat po půl deváté. V této hodině taky budeme mít pěknou pěveckou soutěž těsně před devátou hodinou, tak už teď můžete rozespívávat, jo, nebo dole, brum, brum. Můžete prostě zkoušet ty hlasivky střídat nahoru, dolů, abyste se pěkně připravili. Můžete použít i nějaké to vajíčko, jo, pakliže vám to pomáhá na to, aby jsme vás dobře slyšeli a aby to znělo tak, abyste se třeba za svůj zpěv vůbec nemuseli stydět, jo, což se nám tady vlastně ještě nikdy nestalo. Možná jednou, tak bylo to takové trošku nahnuté, ale jinak si myslím, že to bylo vždycky naprosto perfektní. A každý se z toho vždycky, když už nevěděl, tak se z toho tak pěkně jakoby vylhal, že to prostě dali jsme to vždycky dohromady, takže se nemusíte bát, i když se třeba nerozespíváte. Před námi jsou Malina Brothers, bude i Jitka Vrbová nebo Tomáš Klus, tak vám přeju ještě jednou úžasné čtvrteční ráno, které je poměrně příznivé, alespoň co se teplot

0: Jitka Vrbová, Co nevidět se sejdem v našem vysílání, tak my se možná taky Co nevidět sejdem. Chystáme pro vás totiž jednu takovou speciální akci, o které ale ještě nesmíme mluvit veřejně. Už se to všechno chystá a už to skoro všechno je hotové a připravené, ale já nemůžu vám říct víc, ale počkejte si, bude to ještě o prázdninách a bude to velké. Vlastně bude to taková největší akce Country Rádia. A teď už ale fakt nesmím nic říct, nebo teda jako opravdu asi dostanu za uši. Každopádně těšte se, něco velikého, ale fakt velikého. Mimo stěny tohoto studia pro vás chystáme, bude to pro všechny posluchače Country Rádia. A strašně se vám to bude líbit, já bych vám to tak chtěla říct, ale prostě jako ještě ne, no, ještě není ten správný čas, ale počkejte si. Zatím vám můžu říct, že teploty po venku pomalinku, ale fakt pomalinku lezou nahoru, jsou mezi 16 až 18 stupni. Na jihu Moravy už mají teď místy i 21, 22 stupňů. Tam ostatně bude pěkněji nebo výrazně vyšší teploty než v Čechách. Tam bude kolem 28, 29 stupňů. No a co silnice, máme někde nějaké zásadní komplikace, které by vás mohly na vašich cestách zdržet, tak ta D1, no to je prostě taková strápená silnice. D1 170 km ve směru na Brno, tak tam máme dopravní nehodu dvou nákladních vozidel. Já bych vám to chtěla prostě říct jako trošku víc, co se chystá, no ale hleďte, nemůžu. Já vím, že byste chtěli vědět a nemůžu už ani naznačovat, protože už jsem řekla mnohé, ale dobře, tak ještě jednu věc odtajním. Bude to v srpnu a bude to strašně, strašně velké a bude se vám to strašně líbit. Tady je Tomáš Klus a Nina a já už
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflen a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdečních nebe.

0: pod lupou.
1: Dneska ve 94. narozeniny slavil Valdemar Matuška. Rodným jménem Vladislav Matuška. Československý zpěvák, herec a muzikant, jehož manželkou byla zpěvačka Olga Matušková. Valdemarova rodina žila v Horních Mokropsech. V roce 1938 se přestěhovala do Prahy, kde Valda začal zpívat v Husově sboru v Jungmanově ulici. Vyučil se sklářem v Poděbradech. Když se v roce 1949 jeho rodiče odstěhovali do staré role, odešel s nimi a pracoval jako sklář. V práci se mu ale nedařilo, střídal povolání, pracoval dokonce jako knihovník. S vlastní uměleckou dráhou začal Matuška roku 1957 v pražském hudebním klubu Reduta, kde se seznámil s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem. Hrál se skupinou Mambo Quintet. V roce 1960 nahrál svoji první píseň Suvenír a poté se stal zpěvákem a hercem divadla Semafor. Tam právě se stal brzy jednou z jeho hvězd, i přesto, že byl v sociální nouzi a neměl byt. Přespával na divadelním jevišti v rámci placené noční brigády. Na divadelních prknech zpíval sólově i v duetu s Karlem Štědrým, Jiřím Suchým a od roku 1961 i s Evou Pilarovou, s níž sklízel největší úspěchy. V roce 1962 odešli s Pilarovou, Štědrým, Horníčkem a jinými ze Semaforu do divadla Rokoko. Pilarová se však později vrátila do Semaforu a Matuška poté zpíval duety s Vondráčkovou, Martou Kubišovou nebo Jitkou Zelenkovou. Vedle práce v divadle se podílel i na jiných projektech, v rámci kterých naspíval duety i s Hanou Hegerovou nebo Karlem Gotem. Objevil se i jako herec v muzikálu Trhák, měl vlastní estrádu Dobrý večer s Valdemarem a nechal ho naspívat titulní píseň pro seriály Chalupáři, Doktor s vejminkou nebo Rozpaky kuchaře Svatopluka. V roce 1975 si nechal úředně změnit jméno na Valdemar. No a jaké jsou ty nejposlouchanější a nejznámější písně v Česku? Je jich hned pět. Mezi tu první patří Slavíce z Madridu, pak je to Růže z Texasu, Tereza s Bohem lásko a taky Eldorado. A určitě nesmíme zapomenout Jo, to jsem ještě žil. No a jakou písničku si od Valdy pustíme? Já si myslím, že už docela dlouho nezněla éteru country rádia písnička Mám malý stan s Karlem Štědrým. Tak si ji dáme právě teď v 8.23.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Už je 8:30, letí ten čas neuvěřitelně, tak jak to vypadá s vlakovými výlukami. Platné jsou na trasách Branice, Tábor, Plzeň, Klatovy, Úpořiny, Radejčín nebo Vsetín, Puchov. To je taková ta dlouhodobější výluka, která nám vytrvá až do konce roku. Stejně jako ta mezi nádražím Praha Bubny a Praha Masarykovo nádraží. Tak co pak na silnicích? Jsou tam nějaké komplikace? No je, a že jich není málo. V Praze se bouralo v ulici Trabantské a Budovatelské v Ústí nad Labem. Máme kolizi dvou osobáků v ulici Masarykova, no a bouralo se taky na D1, 170. kilometr ve směru na Brno. Tam je dopravní nehoda dvou nákladňáků. Tak opatrně a bezpečně spolu s Country rádiem. Teď zprávy, počasí a taky Věra Martinová.
2: Country rádio. Když spustí housle, zaskejí brou.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Trampské tamtamy na

0: Retro Rádio.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 14. července si společně s Jaroslavem Čvančarou připomeneme životní příběh malíře Zdeňka Buriana.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio. Naladí.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Za dluh na výživném od začátku měsíce nehrozí neplatičům vězení. Původně přitom mělo být od července opět trestným činem. Koalice ale nedokázala projednat změnu v poslanecké sněmovně dost rychle. Lidé v Třebíči už nemusí o půlnoci schánět taxík nebo jinou soukromou přepravu. Mohou totiž využít první noční linku městské hromadné dopravy. Autobus vyjíždí 4 minuty po půlnoci od vlakového nádraží a za půl hodiny objede skoro celé město. Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod ročně. Celkový počet nehod byl podle policejních statistik v minulém roce 85 518. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří skoro 6%. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno. S malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 v Čechách, na Moravě až na 29 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnes své jmeniny slaví Patricie. Ženské křestní jméno i jeho mužský protějšek Patrik pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova pater, což znamená otec. Ve starém Římě se jako Patricius označoval svobodný občan nebo občan z urozeného římského rodu. A tento význam si dodnes nese i jméno Patricie. Překládá se jako urozená, vznešená dáma. Já si představuju takovou Patrici jako dámu, která vlastně vždycky má nějaké podpatky, vždycky má prostě nějakou pěknou sukně nebo nějakou prostě halenku, je prostě jako vymoděná, je to taková parádnice a všichni, když se na ní podívají, tak si řeknou, teda, to je dáma, je taková vznešená. Tak milé Patricie, není vás v Česku příliš mnoho, ale i tak vás zdravíme, přejeme všechno nejlepší. Je vás kolem 1700. Dneska si připomínáme také Světový den UFO, což je připomínkový den pro všechny zájemce o neidentifikovatelné letající objekty. Jde o den setkávání, diskuzí a společného pozorování oblohy, tak snad bude dneska jasná. Dneska máme také Mezinárodní den družstev a prosím vás, je také Mezinárodní den proti zapomínání, taky je takhle ještě brzy po ránu, tak snad jste už teď na nic nezapomněli. Když tak si udělejte nějaké uzly na kapesníku.

Dneska to u nás žádné velké svlékání nebude, teploty dneska 22 až 26, to si myslím, že je takový ideál na standardní oblečení, že když jsou ty teploty nad 30, jsou nějaké tropy, tak to samozřejmě už je o něčem jiném. To i muži odhazují své svršky, že a chodí po městech jen tak téměř, jo, ženy skoro podobně. Na jižní Moravě dneska až 28 stupňů Celsia, schladíme se, ale trošku na horách, tam by mělo být ku podivu jen 17 stupňů a není to tak dávno, co i na horách jsme hlásili třicítky, že jo, to bylo o víkendu neuvěřitelné, tak dneska už jsou na půlce, takže tam ideální počasí. Dneska by mělo být taky polojasno, takže by mohly být i docela dobré výhledy. Tak to je jenom takový malinký, skromný tip na nějaký výlet. No a když už se na nějaký výlet vydáte, tak možná pojedete autem. Tak dávejte pozor, třeba na Praze 5 ulice k Barandovu, tam máme srážku dvou osobáků a jedné dodávky a blokují tam trošku provoz a už se to tam začalo trošku štosovat. Teď máme 8 hodin, 640 minut, tak takový správný čas chopit se telefonu, pakliže jste spolu s námi ještě nesoutěžili, pakliže jste spolu s námi ještě nespívali, ale chtěli byste si to vyzkoušet, jaké to je dospívat písněň, o jejímž textu možná nemáte ani zdání a hlavně vůbec nevíte, jaká píseň vás čeká. Tak za malý okamžik písnička jedna, o níž zatím nemůžu mluvit, ale někdo z vás ji docela určitě bude dospívávat, nebo se o to bude snažit.

0: Dospíváš to?
1: No jasně, že to dospívá. Já mám teďka na lince Marušku a dokonce má vedle sebe i Elišku, tak vás zdravím, holky. Ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj, zdravíme.
1: Tak vy jste na to dvě. Tak Maruška je maminka, Eliška je dcera, jestli jsem to správně pochopila, je to tak? Dobře, dobře. Tak budete zpívat dohromady, nebo jak to poskládáme?
2: No, asi záleží, jak obtížná ta písnička bude.
1: Dobře, dobře. Písnička, každopádně ten úryvek je připraven, já vám moc držím palce. Kdybyste nevěděli, prostě vy si s tím nějak poradíte, že jo? Budete prostě držet nějak tu melodii, klidně si můžete vymyslet nějaká jiná slova, ale já si myslím, že byste to mohli dát. Tak vám moc držím palce, holky.
2: Děkujem.
1: Jdeme na to.

0: nemají z čeho se vypít. Pojďme se na...
1: Vy jste nejlepší, a to jsme tady ještě neměli. Jako musím říct, že takovýhle krásný duet, tak to tady ještě nikdy nezaznělo, takže i potlesk ode mě. Musím říct, že jsem si říkala, ty, dneska to možná bude trošku náročnější. Robert Křesťan, to není úplně jako, myslím si, že písnička, kterou by si mohla třeba desetiletá holčička pamatovat, ale... Jak jsem úplně překvapená. Jste skvělí. Gratuluju, dámy. Moc se vám to povedlo. Byl to těžký úryvek, nebo prostě hnedka jste věděli, jak pokračovat?
2: No zrovna tuhle písničku, ale on jich má tolik a strašně dlouhej. Že jako...
1: Jo, že ten text, že je to těžký jako naučit se prostě ty písničky.
2: No, on má hrozně složitý, kolikrát ty písničky no, zrovna křičá, no.
1: No právě, já si říkám, že i pro dospěláka je to vlastně složitý, tahle písnička má 4 minuty a myslím si, že většina písniček je jako docela dlouhých a zapamatovat si ji prostě od A do Z je teda složitý, ale vy jste holky, teda vy jste to vystřihli a možná, že byste pokračovali, kdybych to tím potleskem nepřerušila, je to tak?
2: Ano, děkujeme.
1: Tak posíláme tričko, mějte se krásně a velká gratulace pro vás.
2: Děkujeme, všichni zdravíme.
1: Pa, pa, pa, ahoj. Pěkně.

Tomu se říká rocková nálož ve vysílání Country Radia. Hank Williams Junior, Big River. Parádní píseň. Hnedka poté soutěžní celé od Roberta Křesťana. Pojďme se napít. Blíží se 9:00, tak si dáme zprávy počasí a hned po nich Rangers a taky Radima Flandra s Luckou Vondráčkou dáme si písničku

0: Která nás pěkně rozveselí. Dáme si traperendu.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.

0: Triradio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme financemi, protože od července osoby samostatně výdělečně činné platí nižší zálohy na důchodové pojištění. Snižuje se také paušální daň v prvním pásmu. Živnostníci mají zároveň nárok na vrácení peněz ze záloh a daně, které už od začátku roku zaplatili. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. Teploty se sice vrátily k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce. Nejistota předpovědí zůstává ale zatím vysoká. O parkování na letišti teď Luděk Savana Urbánek.
2: Lepšího parkování se dočkají zaměstnanci pražského letiště Václava Havla. Společnost pro ně plánuje výstavbu nového parkovacího domu, který nabídne 1098 stání. Stavět by se mělo začít už v příštím roce a devítipodlažní parkovací dům za 1,2 miliardy korun by měl být hotový v roce 2029. Součástí bude také 26 stání pro handicapované. Honza Navrátil, Praha.
1: V Olomouci budou mít novou sportovní halu.
3: Olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty za zhruba 236 milionů. Sportoviště má mít hrací plochu o rozměrech 20x40 metrů a tribunu pro 300 osob. V hale bude několik šaten, klubovna, nářadovna, sociální zařízení, recepce a menší restaurace. Luděk Savana, Urbánek, Olomouc.
0: Sport.
1: Pět českých tenistů bude dnes v akci na Wimbledonu. Slavný turnaj sleduje i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Pětice českých tenistů zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na travnatých kurtech v Londýně se představí v mužském pavouku Lehečka a Menšík. Mezi ženami Nosková, Bousková a Karolína Plíšková. Nejtěžší soupeřku má jednoznačně Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu Polka Iga Świąteková. Duel začne odpoledne v 14:30.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Radim Flender a Treperenda Lucka Vondráčková ve vysílání Country Radio. 9 hodin, 9 minut k tomu. S vámi je Katka Čepelíková. No a pokud máte v hlavě nějaký pěkný nápad, nějaké, máte prostě trošku nějaké jako kreslířské zkušenosti, nebo vyloženě si říkáte, tyjo, 35 let Country Radio letos slaví, to bych mohl něco vymyslet. Tak něco vymyslete, hoďte to na papír a nebo třeba nakreslete nějaký pěkný motiv Country Radio třeba v počítači a pošlete nám ho na 35@countryradio.cz a pakliže tenhle ten motiv bude nejhezčí ze všech došlých, tak my ho umístíme na tričko Country Radia, které budeme vydávat u příležitosti právě 35. narozenin Country Radia. Tak třeba zrovna ten váš motiv, který nosíte v hlavě anebo který teprve vymyslíte, bude tím, který bude na tom pěkném novém tričku. Čas máte do konce července, tak na nic nečekejte a vymýšlejte. Držím palce. Tak se

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Hezké dopoledne, v 9 hodin a 20 minut otevíráme jedno téma, které jsem si jako dlouho jako schovávala. Říkala jsem si, no jak ho pojmout, jak vám to jako představit, aby se to třeba nikoho nedotklo, jak to pojmout, abyste se jako necítili prostě nějak jako špatně jako díky tomu, jo. Ale pak jsem si řekla, no a co, prostě uděláme to prostě jednoduše. Prostě vám položím otázku a vy na ní určitě rádi odpovíte a rádi si zavzpomínáte, i když to téma je takové jako přiznání. Znám se, jo, jako trošku jako ošemetné, jo. Mě by totiž strašně zajímalo, narazila jsem totiž na jednu fotografii opice, je to šimpanz, který drží v ruce banán a ten šimpanz sedí na toaletě. A já si vzpomínám, že přesně úplně tahleta stejná fotografie, respektive plakát s touhletou opicí, býval v takových 80. 90. letech na kdekteré toaletě. Byl to prostě takový jako moderní trend tehdy. Tehdy to bylo moderní, že se vlastně na toalety lepily různé takové fotografické plakáty a zejména šimpanzů. Jo, to byl šimpanz, který sedí na toaletě s novinami, s tenisovou raketou. To byla naprosto legenda. Já si pamatuju, že se mi to strašně líbilo, my jsme to tam teda nikdy neměli, musím říct. Byl to taky šimpanz na kole a našla jsem dokonce i fotografii šimpanze s doutníkem nebo cigaretou. A bylo to prostě legenda, kdo prostě neměl na toaletě nějaký takový plakát, tak prostě to byla taková toaleta k ničemu, jako, jo, člověk tam prostě neměl vůbec co dělat. Tak mě by dneska teda strašně zajímalo, jo, strašně by mě zajímalo, jestli i vy jste měli nějakým způsobem takhle vybavené toalety. V těch 80. a 90. letech, jestli jste tam měli nějaké plakáty, jestli ten šimpanz s tou tenisovou raketou na kole, nebo ten, co měl ty noviny, u vás vévodil a jestli vám ho taky každý záviděl, protože tyto plakáty prý nebyly vůbec dostupné a nebylo to jen tak. Většina těchto fotografií pocházela z evropských agentur nebo německých vydavatelství a prodávala se jako plakáty nebo samolepící dekorace. Tak mi dejte vědět, co jste tam tenkrát měli vy.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezké dopoledne, 12:01 k tomu mrknem do Brna, protože tam z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě je až do konce srpna vyloučen provoz tramvají v úseku Kubíčkova Ečerova v Bystrci. A ještě se taky jedním okem kouknem do Prahy, protože z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace je dočasně obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl Radlická a linka 4 je zrušena. Tolik tedy informace z dopravy a teď ještě něco ze silnic. Komplikaci čekejte v Domažlicích v ulici Masarykova a bural se taky v Praze v ulici Vodstářeva. Došlo tam ke střetu nákladního vozidla s cyklistou, takže tam je to pravděpodobně se zraněním. Na místě už zasahuje ale policie České republiky a také záchranáři. Tak snad to není nic vážného. Za chvilku Pavel Bobek, Marty Stewart nebo Bílý tesák, Boj Trak v našem vysílání Country Radio.
2: Country Radio.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
5: Tiše

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio. Do neklidné doby. Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Je 9:45, tak tomu 1 minuta. My jsme tady před malou chvílí otevřeli jedno téma, které pro někoho může být takové trošku jako žinantní, jo, ale já myslím, že si všichni vzpomeneme, že v těch 80. a zejména tady v 90. letech byly toalety, které byly povětšinou v panelových domech u Makartové, vyzdobené nějakými plakáty. Možná proto, že ten u Makart byl takový hnědý s těmi proužky a nebylo to úplně jako žádná jako hitparáda, mělo to jako simulovat asi dřevo, ale podle mě to ke dřevu teda mělo sakra daleko, tak možná právě proto se tam dávala nějaká taková pěkná výzdoba a to v podobě různých plakátů a ty vůbec nejznámější jsem vám vyvěsila na Facebook Country Rádia. A mě by zajímalo, jestli podobný u vás taky visel ten šimpanz s raketou nebo banánem, nebo jak sedí na toaletě a čte ty noviny. To si myslím, že byly takové legendární plakáty, které ale prý nebyly jako lehce k sehnání, takže takováhle výzdoba možná potom nahrazovala i něco jiného. Někdo měl dokonce, co si jako vybavuju, tak měl dokonce i normálně klasické jako obrázky, jo, normálně v rámečku, prostě s tím sklem, fakt. Tak možná, že jste měli taky něco podobného a dneska si říkáte, no to byla teda móda, to byl trend, anebo si říkáte, náhodou, to bylo super, já to mám do dneška. Tak dejte vědět na telefonní číslo 210 323 333, možná ještě stihneme nějaký telefonát. Každopádně musím říct, že jeden telefonát jsme teda stihli a to byl docela zásadní telefonát, volal nám jeden posluchač a ten říkal, já bych vám to pustila, jo, ale no, to bylo takový chvíli, má to bylo trošku jaké cudné. Jednou byl u kamaráda, já vám to trošku převyprávím, použiju možná trošku jiná slova. Byl u kamaráda na toaletě a strašně se podivoval tomu, že víte co, neměl tam žádný plakát, neměl tam nic, na co by se dalo dívat, dokonce tam neměl ani žádné noviny, což také bývalo dříve trendem. Dneska už to jsou trendem mobily, asi bych řekla. Tak prosím vás, ten kamarád tam měl pověšenou šišku salámu. Jo, na toaletě tam prostě měl od stropu zavěšenou šišku salámu. Tak říkal, že je to teda velmi zvláštní, ale možná, že tuto místnost navštěvoval tak často, že prostě bylo potřeba se tam nějak nalákat. Tak další příspěvky, ty už přišly třeba na Facebook Country Rádia. Petr napsal, jedinou výzdobu, kterou uznávám, jsou roličky toaletního papíru a vonavé spreje. Jirka napsal, ne, nikdy jsem neměl toaletu nějak vyzdobenou, žádný šimpanz, raketa a podobné věci jsem tam nikdy neměl. Podle mě toaleta slouží k úplně jiným věcem, než nějak zkrášlovat. Ale je to každého věc. To Michal, tak ten je konkrétní, ten tam měl mapu železniční sítě Československa, si představte. No to je neuvěřitelné. Alice napsala, že neměli výzdobu, ale měli tam celý stoh dikobrazů. A já jsem je znala naspaměť od zhora dolů. A nejlepší byl v létě magazín Dikobrazu. Ten byl pěkně tlustej. Počkejte, ale jako to ještě není nic oproti tomu, co napsala Zdeňka, protože oni měli na zdi toalety pověšenou plynovou masku. Fakticky a opravdicky, píše. Tam máme tady nějaký telefon. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Tomáš.
1: Tak Tomáši.
2: Já jenom volám kvůli těm plakátům. My jsme tam měli toho tenistu na té naší komůrce.
1: Ano.
2: A pak jsme ho teda vyměnili a bylo to takový jakoby průhled do zahrady.
1: Já pamatuju si takový...
2: Ale je teda fakt, že ty kytíš.
1: Já pamatuju si to otevřené okno takové.
2: Ano, ano, ale je teda fakt, že ty kytičky teda ty komůrce teda nezachránili, moc teda tam nevoněli.
1: No jo, no tak ale dovedete si představit takovouhle výzdobu i prostě dneska, jako v dnešní době?
2: No, tak já myslím, že každý má nějaký vkus a každý mu se líbí něco jiného, že?
1: Jasně, ale jestli právě to bylo poplatné té době, anebo jestli je to trend třeba i dneska něco podobného?
2: Tak to nevím.
1: Nedokážete posoudit.
2: Tak často u lidí na záchod nechodím.
1: Dobře, ale děkuju moc za telefon. Mějte se fajn, hezkou cestu. No tak vidíte, tak takhle parádně jste měli různě vyzdobené toalety a nebo někdo jiný je měl takhle vyzdobené a vy jste se o to podělili, nejenom na Facebooku Country Rádia, tak teď by to chtělo někoho vyhodnotit. Já si myslím, že bychom mohli vyhodnotit třeba Jarku, která napsala, že šimpanze s raketou měli v prodejně print service. Jednou jsem na něm našpoňovala špendlila plavky. Doma na WC jsme neměli nic, jen toaletní papír. No tak možná, že ta výzdoba byla právě na té prodejně a ta byla dostačující. Tak se nám ozvěte, vyhráváte u nás nějakou pěknou cenu. A k tomuto tématu se docela určitě ještě zítra vrátíme. Tak teď už Honza Vyčítal, kapela Greenhorns, dáme si jejich patronu z války ve vysílání Country Rádia. Za chvilku 10, tak dojde také ke střídání. Prozradím vám, kdo po 10. hodině bude usedat na židli ve studiu Country Rádia. Zatím příjemný poslech.
3: Já našel kdysi patronu z války, je to už dávno.

s dědou, sedí tu na dlouhku. To, že mi děkují, neberu v úvahu, jsem přeci správnej Čech.

vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: last night while I was sleeping. I dreamed that I was Hank's guitar. Last night while I was sleeping, I dreamed that I was Hank's guitar.
1: Jedna z největších legend hudební scény Willie Nelson ve vysílání Country Rádia. Za 2 minuty už bude 10. hodina, čeká na vás Milan Schmidt. Od 10 do 15 hodin bude jen a jen váš. Rozdávám nějaké pěkné ceny minimálně ve 2 soutěžích. Po 10. vám taky nabídne Tomáše Linku, taky Kateřinu Marii Tichou nebo George Jonesa. Užijte si krásný den, těším se zase zítra v 6 hodin ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nemocnice mají problém. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Vysoké teploty trápí nejen lidi, ale také zvířata. Záchranné stanice se plní ptáčaty, které před horkem vyskakují z hnízd. Stanicím ale dochází kapacity. Situace by se mohla zlepšit v nejbližších dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty kolem 23 stupňů. Sprejeři se můžou legálně vyřádit. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: 700 metrů dlouhá zeď v ulici Vlastina na Praze 6 se proměňuje na umělecké dílo. Několik sprejerů tu pracuje na jednom z největších muralů v Evropě. Na zdi, která patří ke zdejším kasárnám armády České republiky, vzniká celkem 30 obrazů, přičemž polovina bude od českých autorů. Použité spreje jsou na akrylové bázi. Hotové obrazy se pak překryjí antigrafity nátěrem. Honza Navrátil, Praha.
1: V Jihlavě mají cestující novinku. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Nová nádražní budova, moderní nástupiště, podchod, parkoviště, park and ride i propojení vlaků s městskou a regionální dopravou. Jihlava slavnostně otevřela první etapu centrálního dopravního terminálu. Cestující nově využívají společnou odjezdovou a příjezdovou halu nebo čekárnu v horním patře, ale i nový podchod. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Máme tu jednu z dalších fotbalových změn. Fotbalista Jakub Pešek předčasně skončil ve Zlíně a vrátil se do pražské Sparty. Bývalý český reprezentant už ale nebude v letenském klubu hrát nejvyšší soutěž. Ve třetiligové rezervě bude dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Také dnes v Country Rádiu vyhrávejte exkluzivní výrobník perlivé vody Soda Stream Art Malina Zero Megapack v limitované černé edici. Užijte si pohodlné ovládání ikonickou mechanickou pákou, snadnou výměnu bombičky bez šroubování a prémiový design, který vynikne v každé kuchyni. Jedna bombička vystačí na přípravu až 240 nápojů, takže si můžete dopřát osvěžující bublinky každý den bez tahání těžkých balení z obchodu. Součástí balení je také exkluzivní designová jednolitrová láhev vhodná do myčky nádobí a také příchuť Malina Zero v koncentrované podobě, ze které si připravíš až 9 litrů osvěžujícího malinového nápoje bez cukru. Intenzitu chuti i množství bublinek si navíc snadno přizpůsobíte přesně podle své nálady. Tolik tedy úvodem k tomu, o čem soutěžíme a o co soutěžíme, a teď už se pojďme podívat na to, kdo se jako první probojuje na telefon 210 323 333. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, dobrý den. Halo, halo? Někdo tam je, ale nikoho neslyším. Tak halo, halo?
2: Halo?
1: Ano, tady je Country Radio, dobrý den.
2: Aha, já jsem v autě a nevěřil jsem, že jsem se trefil, takže dobrý den, tady Míla z Prahy.
1: Dobrý den, Mílo z Prahy, zdravím vás. A otázka dnešní soutěžní v bleskové soutěži zní, kolik litrů nápoje připravíte z jedné příchutě Malina Zero o objemu 440 ml. A sice jsou to... Ano, dávám tři možnosti radši.
2: Dobře.
1: Jo, takže jsou to 3 litry, 6 litrů a nebo 9 litrů.
2: Teď jste mě dostal. Domnívám se, že 9 litrů.
1: Ano, velmi správně, 9 litrů je to. Takže to je správná odpověď, vydržte mi chviličku na telefonu a já si napíšu všechno, co potřebuji, a je to celé, ano?
2: Ano, ano, děkuji, hezký
1: také,
2: den.
1: Vám taky. Tak to byla tedy další soutěž ze Soda Stream, což je světová jednička v přípravě perlivé vody a nápojů v pohodlí domova. Pokračovat budeme opět zítra.
3: Značka SodaStream. Bublinky, styl a chuť léta v jednom. Nový SodaStream Art s elegantním černým designem, designovou lahví a osvěžující příchutí Malina Zero. Více na www.sodastream.cz.

nás ani déšť, ani stín, ani tlak na mušáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani tlak na mušáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na mušáky neplatí.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také dnes tu na mě vykoukli nějaké polodenní výluky. Cheb, Vojtanov, Praha, Beroun. Tak to jsou informace pro ty, kteří cestují vlakem v těchto úsecích, že byste tam měli přesedat na autobusy, i když možná, že se to bude týkat jen dopoledne. Tak uvidíme. Každopádně, pokud cestujete po těchto tratích, tak raději sledujte pečlivě pokyny dopravce. Teď koukám na dálnice. D7 nám hlásí na 56. kilometru ve směru na Prahu osobní a dodávkové auto v sobě. Průjezd je tam možný, ale se zvýšenou opatrností, takže prosím, zvyšte opatrnost. Koukám i na D1, hodně frekventovanou dálnici. V tuto chvíli vidím porouchané vozidlo, které by vás mohlo zdržet na 102. kilometru ve směru na Brno. Jsou tam dokonce dva odstavené automobily. Pochopitelně hustá doprava na Brněnsku a také kolem hranic, to je už taková pravidelná záležitost. Stejně tak to bývá i na D5 na příjezdu do Prahy. Koukám pro vás i dnes, jestli se situace opakuje. Zatím není hlášeno to, že by se tvořila nějaká dlouhá kolona, ale vidím na tom grafickém znázornění, že skutečně od Loděnice už se nám to tam trošku začíná zahušťovat, tak počítejte s tím, že pokud přijíždíte do Prahy po D5, tak budete muset hodně zvolnit. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: trouble. Sometimes at night, Lord, when I hear the wind, I wish I.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Tuláci a tulačky i milí posluchači, přeji vám pěkný den. Cílem našeho dnešního toulání budou Skřivany a Vojtěchův dub. Skřivany jsou menší obcí, která leží na řece Cidlině, necelé 3 kilometry severně od města Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji. V obci se nachází zámek, který je však bohužel veřejnosti nepřístupný. Dominantou středu Skřivan je parkové náměstí doktora Václava Vojtěcha. Za povšimnutí stojí i dřevěná zvonice z 18. století. Obcí prochází také naučná stezka. Právě naučná stezka je věnována místnímu rodákovi doktoru Václavu Vojtěchovi. Ten se narodil v roce 1901 a zemřel v roce 1932. Tehdy tragicky utonul v řece Labi nedaleko od Sadské. Je znám především tím, že jako první Čech vstoupil na území Antarktidy. Za to obdržel americké vyznamenání, zlatou medaili Kongresu USA. Také jako první Čech. Rovněž napsal cestopis námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem. Málo kdo ví, že jeho jméno dnes nese také česká antarktická stanice na Rossově ostrově, využívaná hlavně při vědeckých a výzkumných projektech. Vojtěchova vzpomínková pamětní deska je umístěna asi 2 kilometry za obcí na jeho rodné Myslivně. Zajímavostí na trase je Vojtěchův dub. Stojí nedaleko hájovny u silnice Skřivany Podoliby. Jedná se o dub letní, který se také nazývá křemelák. Jeho stáří je přibližně 400 let. Obvod kmene je téměř 7 metrů a výška dosahuje 27 metrů. Byl pojmenován právě podle prvního českého polárníka doktora Václava Vojtěcha. V roce 2006 byl tento strom nominován do ankety o nejkrásnější strom České republiky, kde se umístil na 3. místě. Pak se dá pokračovat dále směrem k hájence, která stojí v místech lidově zvaných Kozí vrata. A právě to je již dříve zmíněný rodný dům Václava Vojtěcha. Do Skřivan se snadno dostanete autem, vlakem, autobusem nebo třeba jen i na kole. Další informace o obci Skřivany a Vojtěchově dubu najdete například na webu ben-každýden.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Pěkný den vám přeje Vítek.

0: Tak hodně, hodně daleko jsme se vypravili z naší kotliny, Far, Far Away, Blackmore's Night, poslední písnička této hodinky, před námi 11. Za chviličku, milí hosté, na dopolední kávu, konkrétně Pavel Kajzera, Tomáš Linka, ale ještě předtím také moje kolegyně Kateřina Čepelíková a její pozvánka na zítřejší ráno.
1: Dobrý den a hezký poslech Country Rádia, nejenom vám, milí posluchači, ale i tobě, Milane. Zítra po 6. hodině budeme věnovat celé naše ranní vysílání hvězdnému herci, jehož role ho proslavila po celém světě. Zahrál si totiž významného pana účetního. Roli, kterou si sám vymyslel a odehrál v mnoha snímcích, které doslova rozesmály celý svět. Ugo Fantozzi, chcete-li Paolo Villaggio, už zítra v dobrém ránu na Country Rádiu. Prima den, zdraví vás Katka Čepelíková.
2: Country počasí.
3: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.
4: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melody.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda bude v pondělí 6. července. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje skupina Babouci a začínáme už dopoledne. Třebšínské zvonění 2026 se koná v pátek 3. a v sobotu 4. července v Třebšíně na Loukách nad Návsí. Bude to pocta Evě Olmerové a zahraje Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a výjimečnou atmosféru. Festival Pod Kaštany je pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Dále vystoupí Petr Brandejs Band, Monika Birtusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou, Tata Grás, Šany a Míša Rýsnerová a spoustu dalších. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To vše uvidíte v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Takže přátelé, já už tady mám hosty, milé hosty, na které se vždycky těším. Oni se sem taky těší, evidentně, protože jak pan Tomáš Linka, tak taky Pavel Kaiser jsou tady prostě pečení vaření, dalo by se říci. Mimochodem, ty jsi to byl někdy, to asi 14 dní.
2: Přesně tak, já už jsem tady doma.
1: Téměř doma. Ahoj, hoši.
3: Ahoj.
1: Tak otázka směřuje na vás, jak se máte, vypadáte hezké vyletněně, tak jak začneme u Tomáše, co děláš, jak se máš?
3: No, já se mám krásně, teď jsem přežil ty největší vedra, i když jsme třeba hráli, tak jsme docela jako spotlí byli, když jsem byl malý, říkal, já jsem spotlej,
1: jsme byli
3: spotlí a no, teď v noci vlastně se jedu podívat na to turecké hospodářství, tam jdu dohlídnout, takže si dáme týden trošku u moře a pak zase hurá zpátky a už zase Nedvědi a Ústí a takový, no, takže zase pracovně, no.
1: Jasně, za ale takže dovolenka před tebou teda.
3: Ano.
1: Turecko, no tak těsně, to je dobrý.
3: Těsně přede mnou.
1: Jako prostě jedeš z tepla do ještě většího tepla.
3: No oni říkali, že je tam menší teplo než tady. No,
1: je to možný, no, se na to nějak obrací. Co Pavel, Pavle, ty jsi na tom jak?
2: Já jsem plný energie teď, já teda na rozdíl od Tomáše jsem línej, takže já nedělám vůbec nic. To teď ty konce samozřejmě jako začne, samozřejmě hrajem s Texmanama, hraju se svojí kapelou Pavel Kaiser Band, ale to víš, teď jsem se vrátil z Londýna z koncertu Ashley McBride, Zack Brown Band, kapela skvělá, ano. A Garta Brookse, takže já jsem úplně nabitej energií a těším se, až to tady zase rozpálíme.
1: No, tak ty si víceméně znám tady mezi námi, že máš rád tu modernější americkou country, tak Garth Brooks už není úplně jako mladíček, ale pořád jako asi dobrý.
2: Ale kdyby ho slyš. Tak víš co, tak z 9 členů kapely jsou jejich 7 v síni slávy, takže dobrý,
1: asi
2: to,
1: tak.
2: To se to hraje.
1: Jako Texmeni.
3: Přesně.
1: No, Zack Brown Band miluju, teda musím říct, to je skvělý, těm to zpívá, to je prostě nádherné. No. Takže jsi z koncert užil co atmosféra Londýno, kolik tam bylo lidí a tak? Pojdi.
2: 70 tisíc asi, bylo to v Hyde Parku, krásně zmáklej koncert, úplně v pohodě a myslím si, že Garth Brooks se, aspoň podle toho, co říkal, pokud dá pánbu, nevím, jestli mu něco je nebo to, tak, že se asi vrátí.
1: Jo,
2: doufám, že se to dozvíme, aby jsme si zase koupili Lupen, protože ten koncert byl mimořádný.
1: Jasně. Já mám toho chlapíka rád, jedna, která skvělá muzika, tak asi to máš taky, ty zpíváš jeho písničky nějaký, viď?
3: No jasně.
1: No a potom si ho pamatuju, jako když byl v největším laufu a prodával ty strašný kilogramy a tuny desek a pak jako říká, no a mě teď dospívají dcery, tak já už jako teď si dám pauzu a jako v klidku odešel.
2: Je pokornej, takovej nádherně prostě lidský, určitě.
1: Jo. Super, takže vidím, že se máte dobře teda, to se musím konstatovat, že se máte dobře. A než vás vyspovídám pracovně, tak si dáme trošku muziky. Když jsi říkal, že jsi byl na Zack Brown Band, tak mě to nedá, hned si je pustíme a pustíme si je s Alanem Jacksonem. Asi jste zaslechli příznivci americké country, že Alan má nějaké zdravotní problémy a vlastně končí s koncertováním.
3: Teď měl poslední právě v sobotu, poslední vystoupení v Nashvilleu, takže to taky byla prej velká sláva.
1: Takže dáme si Zack Brown Band a dáme si právě obrovskou hvězdu Alana Jacksona a pak budeme pokračovat v našem povídání. Kdybyste se chtěli chlapů na něco zeptat, 720 00 11 11, to je číslo, na které můžete klidně psát.

mi dali tam kříž, aby spát mohl Bob a nás nestrašil jeho krok. Jméno a den někdo na strom vyril, že tu konec vzal cesty svý, však namísto toho rum ho zabil, tak tam vyškrábal tiše spy.

co Bob tehdy řekl, teď nás uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl.

0: Dopolední káva a mý dnešní hosté Pavel Kajzer a Tomáš Linka jsou se mnou ve studiu a samozřejmě vy asi tušíte, jaké bude téma, protože se tady scházíme v tomto směru každoročně a tím tématem je festival Vochtánka, který je na dosah ruky. Kdy to je, kluci?
1: Ano, tak je to festival, country festival Tomáše Linky.
0: Ano. Jo,
1: a je to v pátek 17. července a v sobotu 18. července letošního roku, takže máte se na co těšit.
0: Takže festival Tomáše Linky, krycí jméno Vochtánka, ale je to Tomáše Linky a letos to je ještě jako víc
1: je to,
0: šťavnatý.
1: Je to třikrát Tomáše Linky. Ne, podle mě je to 80krát Tomáše Linky.
0: Ano,
1: no, protože samozřejmě Tomáš má narozeniny letos, nebo už je měl, ale slavíme to celý rok různě, že jo? Takže i na Vochtánce nebo Vochtánka bude jedním z těch koncertů nebo festivalů, kde se to slavit bude taky.
0: Takže pánové, víme, že je to 17. 18. Jak vypadá program?
1: Program. Tak, 17. v pátek nastoupí místní kapela Bancrofti a to tak, že v 6:30 začnou hrát. V 6:30 začne ten festival, protože aby lidi ještě z práce dojeli a tak dále. A po něm bude hrát Rostia Fischer a jeho revival Michala Tučního.
0: Ano.
1: To je ta plzeňská parta. No a zhruba tak od 22 večer je taková fantastická věc, že se vlastně ty diváci, kteří umějí na nějaký hudební nástroje, s těma muzikantama dají dokupy a hraje se tam ve stanech prostě před těma chajdama a tak dále. Takže se prostě tam udělá takovýhle fajnovej mejdan.
2: Takový jam session
1: parády. Já teda můžu říct, že třeba v loni hráli Toulavýho až do 10 do rána, tak já jsem neměl moc rád Toulavýho. Ale každopádně v sobotu 18. ten festival začíná v jednu, začne hrát Makadam, což je kapela, která vlastně začíná ten festival. Já bych chtěl jenom podotknout, že to je 24. ročník, jo, že příští rok už bude čtvrtstoletí. Takže Makadam začne v jednu, potom přijde zahrát Rekonvalescence ve 2 hodiny, která už tam jako asi, myslím, 2 roky nehrála, ale těšíme se na ně. Ve 3 hodiny Besoni, tradiční kapela, která hraje takový jako modernější country. Pak přijde Milan Pitkin, takže bude veselo v této divné době, takže bude veselo, jasně. Doufám, těším se. Pak teda jsem si dovolil i já si tam zahrát se svojí kapelou. A budeme tam mít pro Tomáše překvapení. To Tomáš ještě neví a on to vůbec nebude vědět až do té doby, ale já se na to hrozně těším.
0: Dobře.
1: Pozvali jsme z těch nových kapel Lucy a Hank Gover tu kapelu z Vysočiny, takový šikulý.
0: Výborný, skvělý. No, já to úplně žeru.
1: Protože chceme podpořit jakoby i mladší takový tohleto, takže na Vysočině nám roste, tam to nějak zalejvaj asi, takže nám tam roste nádherná kapela, tak se na Lucy a tu její tu partičku těšíme. Ty budou hrát asi v 6:30 zhruba a tak dále. No a pak samozřejmě bude vyvrcholení Tomáš Linka s přímou linkou, kde bude předávání dárku a oslava jak blázen. Ale pozor, to nebude furt konec, protože nakonec tam vlítne Marian Kadlec se svýma holokrkama a s Milanem Pitkinem a rozsekají to tam na maděru.
0: Úplně. Takže,
2: jako vždycky.
1: Jako vždycky. Takže myslím si, že se mají všichni na co těšit. Je to strašně fajn vlastně víkend strávený a na té Vochtánce pod hradem Podštejn, říkám geograficky Vamberk, aby lidi věděli, tak je tam nádherně.
0: Já ještě se vracím k té kapele Lucy at Hangover. Já když jsem slyšel, že to je jako výborná kapela, která hraje jako americkou country, jak jsem byl trošku jako skeptický, protože víme, že to není úplně jednoduché prostě to napodobit. A pak jsem je viděl člověče naživo a musím říct, že podle mýho názoru tady taková energie na pódiu v tomto směru dlouho nebyla, takže věštím jim jako velkou budoucnost, což samozřejmě se může jako zhatit, ale doufejme, že ne.
1: Já jsem ještě neslyšel, tak se na ně moc těším. No. Já samozřejmě vím, nějaký videa jsem viděl a tak dále. Vím, že mají nějaký úspěchy v Americe, docela významný.
0: Myslím, že vyhráli v Texasu soutěž evropských country kapel.
1: Jo. A nejenom teda tam, v Německu hrajou tak jako různě, ale těším se na ně. Já myslím, že to vypadá to velmi, velmi slibně. To víš, já milovník moderní country a najednou zas někdo, já jsem úplně nadšený a Tomáš Linka taky, že jo?
0: No jasně, no. A mladí krásní lidé navíc mají to ze všim všudy zmáknutý, takže opravdu je se na co těšit.
1: Teď mluvíš o nás dvou, jo? Mladí krásní
0: vy
1: lidé.
0: Vy plus ta kapela.
1: Jo, tak to jo.
2: Já už jsem náhodou jenom krásnej.
1: A skromnej.
2: Uznat, že mladý už moc nejsem.
0: No, dobře.
1: Takže tolik festival na Vochtánce.
0: Ano, asi tam nemusíme nic dodávat. Festival je to tak tradiční, že nějaké další představování není potřeba a myslím si, že navíc na internetu se dá najít mít úplně všechno. To znamená jak cesta, tak předprodej, tak parkování.
1: Camp Western, Camp Western Vochtánka, buď na internetových stránkách, nebo na facebookovém profilu, to najdou.
0: Důležitá role, která bývá často k mému znepokojení trošku jako nedoceněna, kdo to bude moderovat?
1: Je nás málo, Milane.
0: Ano.
1: A ty zrovna nemůžeš.
0: Ale já bych mohl.
2: Já bych jenom chtěl ještě podotknout, že jako tam jsou chatičky sice, ale je to pochopitelně všechno obsazený, takže kdo tam budete chtít jako nocovat, tak si vemte stan. Aspoň spacák, nebo stan, nebo karavan, nebo takovýhleho něco,
0: jasně,
2: aby se tam dalo spát. Jo?
0: Jinak, ano, ano.
1: Jinak, jestli pokud budete teda jako u toho hraní u hospody, tak vlastně si nemusíte brát ani to, ono to je jedno.
0: Když budete zpívat, nevím.
2: Stopátka na sobotu, to je pravda.
0: Ten, kdo zpívá, nespí. Většinou.
1: Hlavně už nehrajte toulavýho.
0: Dobře, dám. Takže kdybychom se zítra nepotkali, potkáme se na Vochtánce, jo?
2: Tak.
0: To je oslý most, co?
2: Krásně.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme na chviličku naše povídání přerušit a podívat se na to, jak to vypadá v dopravě. Mám tady nějaký problém na trati 225 Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí v úseku Rantířov Kostelec u Jihlavy se porouchalo trakční vedení. Provoz je tam přerušen, zajištěna je náhradní autobusová doprava právě v úseku Kostelec u Jihlavy Jihlava. Pokud tam jedete, sledujte pokyny dopravce. Koukám pro vás i na dálnice, ať víme, kudy kam jde. 35 v tuto chvíli na 241. kilometru hlásí předmět na vozovce. V levém jízdním pruhu leží takový ten upínací pás, tak dávejte pozor. D1 má také problém na 83,5 km ve směru na Brno. Je havarované vozidlo, osobák trefil svodidla, i tam dávejte pozor. Vypadá to, že na D7 na 56. kilometru také stále aktuální havárie osobního a dodávkového vozu, i tam dávejte pozor. No a D5, tam jsme koukali, že nám tam malinko housla doprava, koukneme, jak to vypadá na příjezdu do Prahy teď. No a vidím, že už se začíná asi tvořit kolona. Zatím je to taková slabší kolonka a je to dáno i tím, že mezi 0. a 2. kilometrem, ale pozor, v obráceném směru, ve směru na Plzeň stojí porouchané nákladní vozidlo. Ale já myslím, že problematičtější bude ten příjezd do Prahy a napojení na Pražský okruh, kde nám to každý den stojí někde od 10. kilometru, takže připravte se na to, že i dnes to bude housnout, housnout a housnout, takže pevné nervy a šťastnou cestu.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhli vstát.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: A dnešními zajímavými hosty je Tomáš Linka a Pavel Kaiser, takže kromě jejich kapel Přímá Linka a band Pavla Kaisera a Texmenu a to musíme samozřejmě zmínit i fešáky, protože jak sami, ač jsem se na to neptal, zdůraznili, jsou fešáci. Takže, stále krásní. Tak povídejte, co fešáci, protože já vím, že kromě toho, že ty máš, Tomáši, teda ty osmdesátiny stále čerstvě, tak fešáci taky kulatiny. V podstatě.
2: No, to jsem dostal za úkol tady jako se zmínit, protože v příštím roce slavný kapele Fešáci bude 60 let od svého vzniku, takže v podstatě se chystá zase velká sláva, která vypukne ve čtvrtek 29. dubna 2027 a to bude úplně teda poslední koncert Fešáků v Lucerně spolu se všemi bývalými členy a také vzácnými hosty. Mm-hmm. Takže tam vystoupí taková předfešácká skupina, která se jmenovala oni se jmenovali tenkrát Bluegrass Hoppers.
1: Jasně.
2: Jo, a dneska se z nich stali takový Riding Hoppers. To jsou vlastně bývalí Bluegrass Hoppers, no a to je Robert Moucha, Karel Poláček, Radek Stanka a Emilka Petráčková. Takže jsou ty takový zakládající členi. Mm-hmm. No pak pochopitelně budeme vzpomínat slavnýma písněma i na naše již zesnulé zpěváky, jako byl Michal Tučný, Pavel Brimer nebo Jindra Šáhlavský. Nebudou chybět ani dvě bývalé zpěvačky Hanka Mladá a Erika Horká. A bude tady i překvapení, protože jsme v Krušnohorských horách objevili ztraceného syna Josefa Alojze Náhlovského a ten bude v Lucerně také. No a já za sebe musím říct bohužel, protože jsem se zase nechal jako vždycky přemluvit, že opravdu, ale opravdu už naposledy ve své kariéře zaspívám spolu s Rostou Fischerem našimi diváky velmi oblíbenou píseň Lojza a Líza. No a k tomuto kulatému výročí vlastně vydává Suprafon Fešákům výběrové trojalbum se všemi nejznámějšími písněmi a nebude chybět 7 bonusů v podobě nových písní. Toto jubilejní album v Lucerně pokřtíme a diváci si ho budou moci v tento slavnostní večer i zakoupit. Pochopitelně proběhne i autogramiáda. A vstupenky se začnou prodávat od 1. listopadu a všechny informace, kdybyste se je nepamatovali, co jsem teď říkal, tak naleznete od září na našich webových stránkách www.fesaci.cz nebo na našem facebookovém profilu Fešáci.
3: Tomáši, to mluvíš jak kniha.
1: Přesně. Teď jsem to chtěl říct, tomuto mluví tomu chlapovi. Nechceš dělat moderátora v country rádiu, člověče?
2: To už jsem dávno měl, akorát mě nikdo nepozval.
3: A já jsem se chtěl, Tomáš, ještě zeptat, jestli můžu.
1: No jasně, ptej se.
3: Já jsem totiž slyšel, že jak ty máš tu knížku, takovou tu fajn.
2: No, jak to už je bohužel vyprodaná.
3: Jak jsi mi taky podepsal, no.
2: No jo.
3: Tak ono vyjde rozšířený vydání té knížky, máš o tom nějaké informace a snad bude natočena i audiokniha, že bychom si mohli číst i v autě.
2: No, byl za mnou ten autor té knihy, Petr Mečíř, byl za mnou, je to tak asi 3 neděle a jako něco takového říkal, že bychom možná mohli udát nějaké rozšíření a plus teda, že bych něco načet, no tak možná, že to vyjde ještě nakonec.
1: Takže nakonec bys to jako čet přímo ty, tu audioknihu.
2: Jo, že bych
1: super,
2: to jako načet. No.
1: Že bychom to měli s tím hlasem, tvůj příběh tvým hlasem.
2: No.
3: No, to by ale Petr nekecá, podle mě to bude, jo. Nová věc.
1: Máme se na co těšit teda, no tak to je dobrá zpráva. No, ty jsi zmínil Lojza a Líza, že ti to už leze krkem, stejně tak vím, že jsme párkrát mluvili o písničce Paní má se má, při které máš ten Pavlovův reflex a odcházíš.
2: Ano, jako, ano. Že ale to, vždycky tam je to zajímavé, to jsem zpíval po každý, na každém koncertu, nevím kolik tisících bylo, ale nikdy mi teda naštvala, to je zajímavé.
1: Ne, no, je hezká,
2: zatím,
1: ona
2: co
1: je hezká.
2: Lojza a Líza, tam je štve furt.
1: Jo, no, tak je taková pitomustka, ne, jako no, no. Ale tak
2: ono
1: to není,
2: že to je pitomustka, ale ten hlas už jako v tomhle jo, věku takhle, už jo, jako jo, není jo, úplně
1: chápu.
2: Ideální.
1: Ty si vlastně zalízu tam, že jo?
2: V tom falzetu tam nahoře. No, takže jako vždycky to pro mě jako dělá určitý takový jako Ne, dobře, no.
1: Já ti rozumím, ale musíš se kvůli nám přemoct.
2: Ale jak už jsem slíbil naposled, ale opravdu naposled.
1: jo, to známe tyhle ty poslední počiny. No každopádně tedy můžeme se těšit, jak jsem zaslechl, 26. dubna 2027.
2: 29.
1: Jo, 9. dubna. Takže 29.
2: dubna 2027. Lucerna. Tak.
1: Ještě se k tomu určitě budeme mnohokrát vracet, ale už si to možná zapište do vašich cancáků.

ani déšť, ani stín, ani tlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani tlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani prach.

0: Tak a dopolední káva jde do svého finále a už jsem ji stejně vypil, kluci si ji nedali, takže vlastně už dál tady nemáme teď co hledat a dělat. Koukal jsem se, kluci, jestli přišli...
1: Dopolední rajec, že by
0: se... jo, dopolední rajec si dát můžem. Takhle, díval jsem se, jestli se někdo na něco ptá, nikdo se na nic neptá, všechno to jasno?
1: Všichni vědí.
0: Takhle, upřímně... Asi těžko, takhle, fešáci po 60 letech stejně tak přímá linka můžou potěšit, ale asi nepřekvapit. To asi už ne.
1: No, my jsme to řekli všechno tak jasně, jo, že to všichni se, pochopili, tak, nemají se na co zeptat.
0: No jasně, ale stejně, že jsme to řekli jasně, tak předejdeme tomu, že se někdo zeptá v té příští hodině, až to nebudete, a pojďme to tak jako sumarizovat. Takže pěkně postupně, Vochtánka.
2: Tak, Vochtánka, festival Tomáše Linky a přímé linky bude pod Hradem pod Štejnem ve Westernovém kempu na Vochtánce. V pátek 17. července to začíná a bude ten hlavní den, bude 18. července v sobotu. Přijedou Bancrofti, přijede Rostia Fischer z jeho revival Michala Tučního, Makadam, Rekonvalescence, Besoni, Milan Pitkin, Pavel Kaiser Band, Lucy Hangover, Tomáš si tam samozřejmě zaspívá s přímou linkou a přijede Marián Kadlec z Holokrkama a oslavíme tam společně krásný narozeniny, protože Tomášovi Linkovi je 18 pryč, tak to tam pěkně oslavíme.
0: Přesně, a už může alkohol, jo, takže si může dát pivo. Jo, ještě můžeš tak. Alkohol? Můžeš, ne?
1: No, zeptej se mý ženy.
2: Takže prožijem hezký víkend.
0: Jasně, určitě. A příznivci téhleté muziky se mají na co těšit a určitě si to užijí. Pořád to neřek, kdo to bude moderovat, já to řeknu za tebe, moderuje Pavel Kaiser. Je to tak.
2: Děkuji.
0: Jo. Po těch letech. Tak, Tomáši, teď otázka na tebe, taky bilancovat to, co jsi přinesl, to, co jsi řekl, ať je spokojenost i u fešáků, takže kdy?
1: Ano, já myslím, že jenom tak v rámci, řeknu, příští rok fešáci slavějí taky kulatý jubileum, a sice 60, takže to bude vlastně taková kapela babička. A Lucerna oslavná bude 29. dubna 2027.
0: Ano.
1: A budou tam všichni, co jsou ještě naživu.
0: Výborně, díky za pozvánku. Jakéž máš plány do příštích hodin a dnů, víme, Turecko, pláž, moře, míchané ano. Nápoje, krásné ženy, zkrátka ano, všechno, ano, co k tomu to patří.
1: Už se těším.
0: Jasný, co Pavel?
2: No já už jsem se doflákal, takže začnu něco dělat, takže 4. teď v sobotu mám právě na Vochtánce Westernový den, který moderuju a trošku spolu organizuju. 11. července jsem ve Vysokém nad Jizerou, kde slavíme s naší kapelou Pavel Kaiser Band 240 let divadla Krakonoš, takže to se těšíme, to bude krásná akce. 18. hrajeme na Vochtánce s Tomášem Linkou a na jeho festivalu a 25. s Texmeny na Šumavě v Aníně na pouti. Takže to je do konce tohoto měsíce všechno.
0: Tak jo, vypadá to dobře. Já vám přeju, ať se vám daří, ať se Vochtánka vydaří taky, pěkně to oslav, to je to 80, protože to se má slavit skutečně celý rok, takže oslavuj. No já jsem teď přemýšlel, jakou dáme na závěr písničku, abyste se mi tady neprali, jestli přímou linku, nebo Texmeny, nebo Kaiser Band, a nebo fešáky, tak jsem tam dal Lucy Hangover, protože vím, že tam budou, tak je to taková pozvánka pro lidi a já si myslím, že tahle kapela je tak nová, že je dobře opakovat, že existuje.
2: Potřeba ji propagovat.
0: Přesně tak.
1: Já se na ně moc těším.
0: Já taky. Konečně mladá kapela, která za to umí vzít. A já vám děkuju, mějte se hezky a přijďte zase se na mě někdy podívat.
2: Tak ahoj.
1: My taky děkujeme, ahoj.
0: Ahoj.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě na 29 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně. A teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenál Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme dobrou zprávou. Od července se dostaneme k dalším více než 1200 lékům u praktických lékařů. Dosud jsme pro ně museli k ambulantním specialistům. Typicky by nově mohli získat recept u praktického lékaře chronicky nemocní, kteří nemají komplikace a jejich nemoc je stabilizovaná. A ještě dodám, že v Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Majitelé psů musí začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. V Praze je čím dál víc aut a je to problém. A tomuto problému se věnuje Honza Navrátil.
2: Hlavní město čelí velkému nárůstu počtu aut a magistrát na to reaguje aktualizací dopravního plánu a z něj plyne, že Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak také v automatizaci trasy C a bude se opravovat například Vyčínské a nebo Věčné ulici. Honza Navrátil, Praha.
1: Co se školními obědy? To je otázka pro Luďka Savanu Urbánka.
3: Dobrou zprávu hlásí Jihlava. Nevyzvednuté školní obědy už nemusí končit v odpadu. Automat na obědy u střední školy stavební v Jihlavě si po 2 měsících provozu získal své zákazníky. Nevydaná jídla ze školní jídelny se pravidelně vyprodávají během jediného dne. Vysoký zájem o novinku, která má omezit plýtvání potravinami, překvapil i vedení školy. Luděk Savana Urbánka.

0: Pánek Jihlava.
1: Sport.
2: Ještě zámořský hokej, který je o velkých penězích. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů, tedy 192 milionů korun s Floridou, která ho získala z Anaheimu. 36letému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se stát nechráněným volným hráčem. Brankář Daniel Vladař podepsal 5letou smlouvu s Philadelphia. Český golman se vydělá v průměru 5,5 milionů dolarů za sezonu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Takže máme tady před sebou v poledním menu další soutěž, která během třech písniček odtajní nějaké společné téma. S vámi je Milan Schmidt a přeji vám krásné poledne, přeji také dobrou chuť k obědu. No a hezká jména Mirek Hofman, Valdemar Matuška a také Milena Soukupová nám budou zpívat své písničky, ve kterých je dnes zakódováno nějaké to společné tajemství. Takže poslouchejte pozorně a pokud se vám podaří odhadnout nebo odhalit, co to je, pak budete mít možnost na čísle 210 323 333 se probojovat se správnou odpovědí, no a případně tedy získat deštník Country Rádia, který vám udělá službu určitě i v dešti, i jako slunečník. Takže poslouchejte, kdo rád soutěží, držím vám palce, kdo nerad soutěží, dobrou chuť a hezký poslech.

0: Takže máme tady ukončení dnešní nabídky třech písní, které vám přináší společné tajemství a já myslím, že by to nemělo být až tak složité, ale co myslím já, není důležité. Důležité je, jak to vidíte vy. Takže pojďme se podívat na čísle 210 323 333, jak si s tím poradíte. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Tomáš Táborský z Třebovic.
0: Dobrý den, Tome. Tak co jste tam objevil jako společné téma v těch třech písních?
1: Ve všech písničkách bylo svítání nebo úsvit.
0: Ano, ano, je to tak, je to tak. Já vám tleskám, skutečně tentokrát to nebylo tak složité, se mi zdá, což je dobře, nemusíme taky ty mozkové závity trápit, když je venku takové počasí, jaké je. Takže já vám gratuluji, dušník je váš, nebo dešník je váš tedy. Vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu co a jak, ano?
1: Aha, dobře, děkuju.
0: Není vůbec zač. A my pokračujeme dál, přátelé. Polední meny v plném proudu. Pavel Brimer, Gentlemani, Karel Kryl, Míša Pávová, Mustangové, AG Fleck a nebo třeba Žalmana Spol. Tak to je taková zkrácená nabídka toho, co nás čeká. Kromě toho nějaká ta zajímavostka. Takže příjemný poslech a dobrou chuť vám přeji.
2: Polední meny na Country Rádiu.

0: Ani v dnešním poledním menu nemůžu přehlédnout toho, kdo dnes oslavuje svátek, je 2. července a napsána v kalendáři je Patricie. Takže všem páťám, které poslouchají Country Radio, posíláme hezkou písničku od skupiny Rangers, jmenuje se Vysočina a já vám přeji krásný den a doufám také hezkou oslavu.
1: Polední menu Country Radia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Posloucháte polední menu, posloucháte Country Radio a další věc, na kterou bych vás měl upozornit, je dnešní večerní pořad. Je to celkem jednoduché, máme čtvrtek a to pravidelně bývá od 19. hodiny pořad Dvora na Country, který pro vás připravuje náš hudební dramaturg Bez Junior. Výjimkou tedy nebude ani dnešní večer, takže pokud máte rádi jeho povídání, pokud vás zajímají třeba nějaké ty už historické události, jak z Nashvillu, tak tady od nás, tak poslouchejte mezi 19. a 20. hodinou a určitě nebudete litovat. Příjemnou zábavu.

0: Z poledního menu je to pro tuto chvíli všechno, protože je tu 13. hodina. Před námi po 13. hodině opět pěkné písničky, které otevřou tu hodinku. Bude to Vaby Daněk s písní Mávy a Rostě Fischer s Vrátil Vyskočilem volací znak naděje. Písnička, která se vám líbí, jak víme, podle vašich ohlasů, a přitom je to poměrně dost novinka, je z roku 2025. No ale to už všechno dobře víte, to už jsme si řekli několikrát. Co ještě nevíte, jaké bude dnes počasí, tak si to poslechněte a pak také další zprávy Country Rádia. Jinak přeji dobrou chuť všem, kteří stále ještě obědvají.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě na 29 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně. A teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů Celsia.
3: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nemocnice mají problém. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Vysoké teploty trápí nejen lidi, ale také zvířata. Záchranné stanice se plní ptáčaty, které před horkem vyskakují z hnízd. Stanicím ale dochází kapacity. Situace by se mohla zlepšit v nejbližších dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty kolem 23 stupňů. Sprejeři se můžou legálně vyřádit. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: 700 metrů dlouhá zeď v ulici Vlastina na Praze 6 se proměňuje na umělecké dílo. Několik sprejerů tu pracuje na jednom z největších muralů v Evropě. Na zdi, která patří ke zdejším kasárnám armády České republiky, vzniká celkem 30 obrazů, přičemž polovina bude od českých autorů. Použité spreje jsou na akrylové bázi. Hotové obrazy se pak překryjí antigrafity nátěrem. Honza Navrátil, Praha.
1: V Jihlavě mají cestující novinku. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Nová nádražní budova, moderní nástupiště, podchod, parkoviště, park and ride i propojení vlaků s městskou a regionální dopravou. Jihlava slavnostně otevřela první etapu centrálního dopravního terminálu. Cestující nově využívají společnou odjezdovou a příjezdovou halu nebo čekárnu v horním patře, ale i nový podchod. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Máme tu jednu z dalších fotbalových změn. Fotbalista Jakub Pešek předčasně skončil ve Zlíně a vrátil se do pražské Sparty. Bývalý český reprezentant už ale nebude v letenském klubu hrát nejvyšší soutěž. Ve třetiligové rezervě bude dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník

Slibovaná muzika po 13. hodině zazněla, před námi je další, než vám řeknu, na co se můžete těšit, tak také prozradím, že v kukátku Country Rádia budeme mít pozvánku do Ostravy a do Bruntálu, pozve nás Miky Zábranský. Pozvu vás také na zítřejší ranní vysílání, pokud jste ještě neslyšeli vzkaz od Katky, tak si ho poslechněte v této hodině. No a z té muziky, kterou jsem zmiňoval, Nové struny, Tomáš Linka, nebo třeba KTO, anebo třeba Dolly Parton. Hezký poslech vám přeji.

0: rokem Country Rádia.
1: Teď by měli zvýšit pozornost všichni, kdo mají rádi krásnou muziku, navíc v krásném prostředí, protože na telefonu je Miki Zábranský. Miki, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači Country Rádia.
1: No a Mikiho můžete znát, milí posluchači, jednak z našeho povídání V srdcem v country, ale také jako pořadatele zajímavých večerů. Jmenuje se to Večery v parku, jestli se nepletu. Řekni nám, Miki, o čem to je a jak to vypadá v letošním roce.
2: Večery v parku jsou projektem, který podporuje především začínající a nové muzikanty, nejenom ty mladé, ale i ty starší, a míchá je vlastně s těmi profesionály. Jsou to hudební večery, které jsou přes týden, v úterý a ve středu. V úterý hrajeme vždycky v Ostravě za kostelem a ve středu hrajeme v Bruntále v parku. Obě varianty mají i mokrou variantu a můžeme se těšit na různé interprety z těch hvězd, třeba vytáhnu Babidaně Tribut, nebo Ališi, Jiřího Mížu, Bokomaru, Mělňo Band a tak dále.
1: Ano.
2: Pokud vás to zaujalo, přijďte se podívat případně na Facebook, na můj profil, kde najdete kompletní program a jednotlivé události, anebo na webu města Bruntál a města Ostrava.
1: Miki, díky za pozvánku, takže krásná muzika v Ostravě a v Bruntále. My si samozřejmě najdeme na Facebooku program, abychom si vybrali toho svého oblíbeného interpreta, jinak možná pro naše posluchače, kteří úplně nezachytili, jak zní tvoje facebooková adresa.
2: Martin Miki Zábranský.
1: Jasně, tam všechno najdeme. Já ti děkuji za pozvánku, děkuji i za práci, kterou děláš, a ať se vydaří i v letošním ročníku Večery v parku. Měj se hezky, ahoj.
2: Těším se na vás za všechny, ahoj.

To před létem jednoho dne časně z rána řek můj táta Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, jak veliká je Dixie. Předá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí, dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik rád.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pokud chcete cestovat vlakem po trati 225 Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí, počítejte prosím s tím, že v úseku Rantířov-Kostelec u Jihlavy se porouchalo trakční vedení, provoz je tam přerušen, zajištěna je náhradní autobusová doprava v úseku Kostelec u Jihlavy, Jihlava. Pohled na dálnice, tam je toho trochu více, na D48, 54 km ve směru na Český Těšín, dvě osobní auta v sobě. Další zpráva je z D0, 16 km ve směru Gruzini, neprůjezdný levý jízdní pruh, nákladňák a osobák si to rozdali. A mám tady i zprávu pro tuto chvíli z D5, tam už by se to asi mělo dořešovat, ale přeci jen dávejte pozor na 46. km ve směru na Plzeň, jsou tam části pneumatiky v jízdním pruhu. Projíždějte a objíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Jsou sice prázdniny a tak děti si mohou přispat, ale my, kteří chodíme do práce, tak dlouho spát nemůžeme. Pokud vstáváte už třeba před 6 nebo na 6, pak nemusíte vstávat sami, společně s vámi vstává i Country Radio. Konkrétně tento týden moje kolegyňka Katka Čeplíková, která pro vás má i pozvánku na zítřejší páteční ráno.
1: Dobrý den a hezký poslech Country Radio nejenom vám, milí posluchači, ale i tobě, Milané. Zítra po 6 hodině budeme věnovat celé naše ranní vysílání hvězdnému herci, jehož role ho proslavila po celém světě. Zahrál si totiž významného pana účetního. Roli, kterou si sám vymyslel a odehrál v mnoha snímcích, které doslova rozesmály celý svět. Ugo Fantozzi, chcete-li Paolo Villaggio, už zítra v dobrém ránu na Country Radio. Prima den, zdraví vás Katka Čepelíková.

já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ní. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkem ústí řekl,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Před malou chviličkou jsme vás pozvali na páteční ráno. Pátek, to znamená, už se blíží víkend a co víc, víkend prodloužený, takže jestli spřádáte plány na to, jak ho strávíte, možná najdete inspiraci v kulturních pozvánkách, které přijdou po 14. hodině, tedy po předpovědi počasí. Vybírejte dobře a hezky se bavte hlavně.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě na 29 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně. A teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů Celsia.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda bude v pondělí 6. července. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje skupina Babouci a začínáme už dopoledne. Třebšínské zvonění 2026 se koná v pátek 3. a v sobotu 4. července v Třebšíně na Loukách nad Návsí. Bude to pocta Evě Olmerové a zahraje Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a výjimečnou atmosféru. Festival Pod Kaštany je pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Dále vystoupí Petr Brandejs Band, Monika Birtusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou, Tata Grás, Šany a Míša Riesnerová a spoustu dalších. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To vše uvidíte v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To byly

0: Pánky a Tereza Jandová.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Včera jsem se vracel

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

Dostali jsme se za 14. hodinu velký generační rozdíl mezi interprety prvních dvou písní Vabiry Vola, Vracím se, vracím a Lucka Vondráčková, Stanice svět. S vámi už je Milan Schmidt, přeji vám hezké odpoledne. Léto v plném proudu, jestli chcete s dětmi někam vyrazit a nemáte to třeba daleko do Týnce nad Sázavou, pozveme vás na hezkou pohádku a je jich tam více. Tak poslouchejte, Martina Hrušková ví, kudy kam. Máme tady pro vás také pochopitelně tuláckou stezku, tak jako vždy mezi 14. a 15. hodinou. No a z muziky potom Epidemii, Pacifik, i Toníka Jocha, a nebo třeba taky Paula Simona a Arta Garfunkla. Hezký poslech, krásné odpoledne vám přeji.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Hledáte-li rozptýlení pro vaše děti a pro vás, pak si poslechněte, kam vás pozve Martina Hrušková na Hezké pohádky.
2: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnci nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí. Například do 12.7. se můžou děti u nás podívat na pohádku Bářina toulavého divadla, jak Zlatník ke štěstí přišel. Další pohádky odehráváme 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf. Obě tyto pohádky začnou pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin. A poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin. A to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tentokrát jsou tady koleje v Praze a sice z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace bude až do pátku 17. července přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Anděl Radlická, linka 4 je zrušena, počítejte s tím. Pohled na dálnice, vypadá to, že stále aktuální je situace na D48 na 54. kilometru ve směru na Český Těšín, je havárie dvou vozidel, počítejte se zdržením. Pravděpodobně také pražský okruh na 16. kilometru ve směru k Ruzině, tedy k D7, ještě stále řeší neprůjezdný levý pruh, nákladák s osobním autem jsou v sobě. A koukám pro vás také pro tuto chvíli ještě na dálnici D5, kde se nám začínala tvořit trošku kolona. Vypadá to, že hustá doprava na příjezdu do Prahy přetrvává, takže šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači, přeji vám pěkný den. Cílem našeho dnešního toulání budou Skřivany a Vojtěchův dub. Skřivany jsou menší obcí, která leží na řece Cidlině, necelé 3 kilometry severně od města Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji. V obci se nachází zámek, který je však bohužel veřejnosti nepřístupný. Dominantou středu Skřivan je parkové náměstí doktora Václava Vojtěcha. Za povšimnutí stojí i dřevěná zvonice z 18. století. Obcí prochází také naučná stezka. Právě naučná stezka je věnována místnímu rodákovi doktoru Václavu Vojtěchovi. Ten se narodil v roce 1901 a zemřel v roce 1932. Tehdy tragicky utonul v řece Labi nedaleko od Sadské. Je znám především tím, že jako první Čech vstoupil na území Antarktidy. Za to obdržel americké vyznamenání, zlatou medaili Kongresu USA. Také jako první Čech. Rovněž napsal cestopis námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem. Málo kdo ví, že jeho jméno dnes nese také Česká antarktická stanice na Rossově ostrově, využívaná hlavně při vědeckých a výzkumných projektech. Vojtěchova vzpomínková pamětní deska je umístěna asi 2 kilometry za obcí na jeho rodné Myslivně. Zajímavostí na trase je Vojtěchův dub. Stojí nedaleko hájovny u silnice Skřivany Podoliby. Jedná se o dub letní, který se také nazývá křemelák. Jeho stáří je přibližně 400 let. Obvod kmene je téměř 7 metrů a výška dosahuje 27 metrů. Byl pojmenován právě podle prvního českého polárníka doktora Václava Vojtěcha. V roce 2006 byl tento strom nominován do ankety o nejkrásnější strom České republiky, kde se umístil na 3. místě. Pak se dá pokračovat dále směrem k hájence, která stojí v místech lidově zvaných Kozí vrata. A právě to je již dříve zmíněný rodný dům Václava Vojtěcha. Do Skřivan se snadno dostanete autem, vlakem, autobusem nebo třeba jen i na kole. Další informace o obci Skřivany a Vojtěchově dubu najdete například na webu ben-každýden.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Pěkný den vám přeje Vítek.

jsou tu už obránci Troje, ty občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá z

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí

chvílích počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana, zpívá tu píseň s námi, počasí se drží, neprší a neprší.

0: Další prázdninové vysílání už mám za sebou, před námi 15. hodina, takže Miloš Keller, přeji vám krásné odpoledne s Milošem. Nezapomeňte po 19. hodině si dopřát country dvoranu s naším hudebním dramaturgem Bezi Juniorem, případně potom večer s Peťou Kocmanem a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky, tady je předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme financemi, protože od července osoby samostatně výdělečně činné platí nižší zálohy na důchodové pojištění. Snižuje se také paušální daň v prvním pásmu. Živnostníci mají zároveň nárok na vrácení peněz ze záloh a daně, které už od začátku roku zaplatili. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. Teploty se sice vrátily k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce. Nejistota předpovědí zůstává ale zatím vysoká. O parkování na letišti teď Luděk Savana Urbánek.
2: Lepšího parkování se dočkají zaměstnanci pražského letiště Václava Havla. Společnost pro ně plánuje výstavbu nového parkovacího domu, který nabídne 1098 stání. Stavět by se mělo začít už v příštím roce a devítipodlažní parkovací dům za 1,2 miliardy korun by měl být hotový v roce 2029. Součástí bude také 26 stání pro handicapované. Honza Navrátil, Praha.
1: V Olomouci budou mít novou sportovní halu.
3: Olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty za zhruba 236 milionů. Sportoviště má mít hrací plochu o rozměrech 20x40 metrů a tribunu pro 300 osob. V hale bude několik šaten, klubovna, nářadovna, sociální zařízení, recepce a menší restaurace. Luděk Savana, Urbánek, Olomouc.
0: Sport.
1: Pět českých tenistů bude dnes v akci na Wimbledonu. Slavný turnaj sleduje i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Pětice českých tenistů zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na travnatých kurtech v Londýně se představí v mužském pavouku Lehečka a Menšík. Mezi ženami Nosková, Bousková a Karolína Plíšková. Nejtěžší soupeřku má jednoznačně Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu Polka Iga Świątecková. Duel začne odpoledne v 14:30.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, u mikrofonu Country Rádia je Miloš Keller a bude s vámi až do 18. hodiny. Tuhle hodinku zahájili Tony Linhardt, také pozdní sběr s Petrem Kocmanem a pokračovat budou Grošáci s Pavlem Kajzrem. Také Marta Kubišová přijde zaspívat s nebývalou ochotou. Vaby Daněk, Kameloti, Tomáš Linka, Johnny Horton nebo Kapitán Kit jako Bagrák. Ti všichni budou v první polovině hodiny. Pozvánka na aktuální koncert na zítra zazní v Kukátku a doprava v půl. Dobré odpoledne, ještě jednou hezký poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

zvířem jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku,

prav, ať se na hlucom zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Rokem Country Rádia.
1: O telefonických linkách si povídám s Ondřejem Fenclem, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, zdravím posluchače Country Rádia.
1: Obvykle si povídáme o tom, že máš někde nějaký koncert, tak kde to tentokrát bude a v jaké sestavě?
2: Tak, hrajeme s Vláďou Mertou, který slaví 80 let, hrajeme v sestavě duo, to znamená Vláďa a já, Ondřej Fencl, a hrajeme na nádherném místě v západních Čechách, jmenuje se to tam Chudenice, je to kousek od Klatov, je to na Černínském zámku a spolu s náma hraje ještě Beata Bocek, takže krásný folkový večer v Chudenicích v pátek 3.7.
1: Pátek 3.7. v kolik se začíná?
2: Pátek 3.7. začíná se v 7 hodin, je to na Černínském zámku v Chudenicích a hraje Vláďa Merta s Ondřejem Fenclem a Beata Bocek.
1: Říká Ondřej Fencl a tímto zve naše posluchače, kteří jsou právě v této oblasti. No a já ti přeji hodně návštěvníků, měj se hezky, ahoj.
2: Děkujeme, těšíme se, ahoj.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapuchý. Holka chce bejt kauboj a kluk, že bude dělat dobutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: S Country rádiem Na cestách.
2: Kapitán Kitjako Bagrák a Johnny Horton III. Nás dovedli k dalším dopravním informacím. Dálnice Brno-Praha, tedy D1. Kolony od Brna už se rozjíždějí, nehoda a také omezení u 9 křížů už byly odstraněny, takže už nemusíte hledat objížďku. Neprůjezdná je naopak 16, to je trasa Mladá Boleslav Mělník. Mezi Vtelnem a Beznem je dopravní nehoda několika aut a momentálně se nedá projet. Na Pražském okruhu D0 kolona je od D7 k D1. U D5 a rozjíždí se tam až za Ořechem. Na dojezdu do Prahy po D7 počítejte s kolonou kolem ruzyňského letiště. Začíná u odbočky na Středokluky, v opačném směru začíná potom u Evropské. A ještě 35. Litomyšl je velmi obtížně průjezdná, zejména ve směru na Mohelnici na výjezdu z Litomyšle je porouchané nákladní auto ještě před dálnicí. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Představte si tu situaci. Šmírák v křoví u rybníka uprostřed léta. No, to je kus. Pěkný plavečky, sundej. A do vodičky. No je to studený, viď, jabičko. Já to léto miluju. A už je to tu zase. Ty mladší a šťastnější z nás čekají 2 měsíce lehů, neboť prázdniny začínají. Tak si dáme tradiční první prázdninový víkend písní na přání na Country.

Posloucháte odpolední vysílání Country Rádia, kdo nám to hraje a zpívá. Tohle byli Texmeni a Vrátě vyskočil Valčík na rozloučenou, předtím Vajnona a nahrávka s názvem Burn in Love, kterou natočila v roce 2003. Je to jedna z verzí písničky, kterou původně natočil Elvis Presley. Kdo bude dál hrát a zpívat? Třeba Petr Rezek, Jarek Nohavice nebo Alan Jackson, Tequila, Mexico and Me, nahrávka z roku 2015. Nejprve ale Petr Rezek.

0: Valdemar Matuška zpíval to všechno od dnes. Čas konkrétně, čas 15 hodin 56 minut. Něco tenhle čas ale také přináší, respektive koho? Tomáše Adamce s informací o počasí a potom čas v 16 hodin přinese zpravodajství Country Rádia v podání téhož. Potom Nedvědi nebo Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo jako matka a dcera. Nejenom jako písnička, ale vlastně jdou opravdu teď, ale Tomáš Adamec a další muzika po 16.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě na 29 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně. A teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zprávy začneme u zubaře, protože ode dneška platí zákaz používání amalgánových plomb. U zdravotních pojišťoven si můžete ověřit, zda za výplň zaplatíte u zubaře správnou cenu, tedy po odečtení příspěvku. 5 dětí, které zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku, zůstává v nemocnici. Jejich stav je ale stabilizovaný. Jen připomenu, že blesk je zasáhl v noci na dnešek. K vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Vysoké letní teploty lákají nejen obyvatele Jičínska k vodě. Zatímco přírodní koupaliště Dachova u Hořic nabízí podle hygieniku bezproblémové koupání, oborský rybník v Jinolicích vykazuje tradičně mírně zhoršené vlastnosti. Ani tam se však lidé nemusí zatím obávat vstupu do vody. Kvalitu mohou změnit očekávané přívalové deště. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: U vody ještě zůstaneme. Tady je savana.
3: Slunce pálí, pojďme k vodě. Ve Zlíně patří mezi letní zastávky například koupaliště Na Zeleném v Bartošově čtvrti, panorama na jižních svazích, areál zimních lázní nebo koupaliště Louky. V celém kraji pak lidé míří také do Bystřice pod Hostýnem, Koryčan, Bojkovic, ale také na jezera v Ostrožské Nové Vsi. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Barvy továrního týmu Yamahy v příští sezóně mistrovství světa MotoGP budou hájit Jorge Martin a Ai Ogura. Španělský lídr seriálu silničních motocyklů i japonský jezdec, který o víkendu vybojoval ve velké ceně Nizozemska v Assenu premiérové vítězství v královské kubatuře, přestoupí od Aprilie. Tolik z motorsportu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Máme jen sebe, řekli si nedvědi, ale mohli by si to také říct Pavlína Jíšová a Adela Bohadlo jako matka a dcera. V každém případě jsou první dvě písničky téhleté hodinky za námi a před námi je Ladislav Vodička, Country Beat Jiřího Brabce, Shane, a také Pstruh Karel Zich, nebo Prodavač Michal Tučný, a také bude zpívat Jaroslav Samson Leng o českých lesích a přijde také Chris Christopherson. A před dopravními informacemi Hobous velice aktuálně zaspívají Odjíždím. Mezitím pozvánka na dvojici zajímavých koncertů, respektive koncert a výstava, a už zmiňované dopravní informace v půl. Hezký poslech a dobrou pohodu. Od Miloše Kellera.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýv. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zdív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Josef Uschelbauer na telefonickém spojení do studia Country Rádia s pozvánkou na zajímavé koncerty. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj Miloši a zdravím posluchače.
1: A je to tak, jak říkám, tak zvi naše posluchače.
2: Takže první pozvánka je tuto neděli 5. července v 21 hodin v rámci Landštejnských legend v kostelíku v Pomezí pod hradem Landštejn bude velký krásný koncert Swing Tria. Takže zvu všechny posluchače, kdo bude v dosahu, kdo bude v blízkosti, určitě přijďte, bude to stát za to. Tedy neděle 5. července v 21 hodin kostelík svatého Jana Křtitele v Pomezí. Hned následující den, to znamená v pondělí 6. července ve 14 hodin na zámku Dobrohoř bude vernisáž krásné výstavy, kde budou moct návštěvníci vidět originální ilustrace z knihy Landštejnské legendy, kde uvidí různé úryvky v českém a německém jazyce a opět nám tam zahraje Swing Trio. Takže v pondělí 6. července 14.00 zámek Dobrohoř, vernisáž výstavy. Na všechny se moc těším.
1: Hned na dvojici akcí pozval Josef Uschelbauer, já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já, Miloši, děkuji taky a moc se na všechny těšíme.

jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tady jsou dopravní informace Country Rádia. Trojka u Benešova, dlouhé kolony, delší je ve směru od Prahy kvůli nehodě u Tužínky. D1 do Brna, kamiony začínají postávat už na 156. kilometru, osobní auta v levém pruhu jedou o něco rychleji. 35. problémová komunikace. V úseku mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem u Zašové se pracuje na vozovce, jsou tam kolony. Další kolony jsou pak v celém úseku Vysoké Mýto, Svitavy a to i na Nové dálnici. Počítejte s obtížným průjezdem Litomyšlí i Vysokým Mýtem. A 16 mezi Vtelnem a Beznem stále neprůjezdná, to je na trase mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem, další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Tak to byly Rangers na vlnách Country Rádia, Zuzana předtím, Rodney Crowell, Lovin' All Night, za chviličku Jitka Vrbová nebo Mirek Hofman, ale teď také ještě jedno důležité upozornění či výzva, i když určitě už o ní víte. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho.
1: Country Radio.

ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

Kytka na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert.

0: Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: Malí lidi jsou taky lidi, konstatoval Michal Horák a uzavřel tím hudební nabídku téhleté hodinky. Teď nabídka Tomáše Adamce, nejprve informace o počasí a potom zpravodajství. Po 17. hodině nabídka vaše hudební písničky na přání. Po 18. hodině čaj o 6. V 19 hodin potom Dvora na country, pořad kolegy Beziho juniora. A ve 20 hodin už nastoupí kolega Petr Kocman. Jak se tak koukám, bude vám hrát třeba písničky Erika Kleptna nebo Ray Charlesa či Roda Stewarta. Teď ale Tomáš Adamec s počasím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě na 29 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně. A teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů Celsia.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: noc byl.
1: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Česko zasáhla největší epidemie svrabu za posledních 30 let. Jen od začátku roku podle Státního zdravotního ústavu je nakažených už přes 7 000 lidí, což je o 2 000 více než za stejné období loni. Od 1. července začalo platit nové evropské clo uvalené na levné zásilky z asijských online tržišť. Za nejmenší balíčky si připlatíme 3 eura navíc. Podle odborníků přináší největší zmatek způsob výpočtu poplatku, protože se neplatí za balíček, ale za jednotlivé kusy zboží. Clo se bude zatím hradit ze začátku dopravci, takže můžete počítat s výzvami od dopravních společností. Jednu historickou připomínku má pro nás Luboš Dvořák.
2: V našich dějinách si připomínáme různě stará vojenská výročí, ať už to jsou bitvy za krále, císaře, pána nebo za stranu a lid. Nejmladší výročí vychází na dnešní den, kdy sovětská armáda měla vládním výnosem opustit do posledního června roku 1991 Československo. Je to tedy 35 let, co poslední bota vojáka nastoupila do vlaku v Milovicích na Nymbursku. Dočasnost pobytu od roku 1968 skončila a po armádě, která tu chtěla být navěky, zbyl materiál, stavby, cvičiště a ekologická zátěž. Jizvy se dařilo postupem času hojit, že už dnešní generace netuší, co to bylo. Důkazem je zejména dětský svět fantazie Mirákulum právě v Milovicích, kde nově roste největší dřevěná horská dráha u nás a možná i v Evropě. Na sousedním tankodromu se budou během rally Bohemia 2. červencovou sobotu prohánět české špičky bojující o titul. U Běle pod Bezdězem, tam, kde útočili tanky směrem k hradu Bezděz, je sportovně relaxační areál Vrch Bělá. Ještě něco chybí předělat, ale stále se to posouvá. Pohodové léto přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Návrat Radka Guda se do Česka se nekoná. Kde bude hokejový obránce pokračovat v kariéře, to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: V posledních měsících se spekulovalo o návratu Radka Gudase do Sparty. Místo toho ale mistr světa z Prahy podepsal v 36 letech novou 6letou smlouvu s Floridou, která ho v pondělí získala zpět z Anaheimu. Nový kontrakt má i brankář Daniel Vladař. Na 5 let podepsal s Filadelfií.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky od Jana Nedvěda Odpust pro našeho bratra Pavla Laibla z Dolních Počernic k dnešní 80. Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a spokojenosti na chaloupce mu přejí sestry Vlasta, Anny a Eva s rodinami.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, pane Milši, moc vás zdraví Jirka.
0: Zdravím vás také, co to bude, pro koho?
1: Děkuji moc. Já bych vás poprosil John Denver, Take Me Home, Country Road. Mm-hmm. Já písničku věnuju nám všem, co se těšíme na tento víkend. Budeme grillovat celou rodinkou, hrozně se na to moc těšíme. Takže všem posluchačům i vám do studia, ať máme plány jakékoliv, ať nám vyjdou na jedničku. Mm-hmm. A děkuji, že tak skvěle hrajete.
0: Tak, zahrajeme zápětí, mějte se hezky.
1: Vy také, krásný víkend, nashledanou. Mm-hmm.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď budeme opět trošku improvizovat. Zahrajte prosím písničku k narozeninám pro člověka, který mě v životě vnitřně obohatil. A to pro Jáju Šenkyříkovou z Brna Bystrce. Přeji krásné narozeniny. Píše Dáša a chtěla by písničku od Karla Zícha, kterou ale od nás nemohla slyšet. Tak jsem vybral něco jiného a doufám, že se bude taky líbit.

0: kytičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím zahrát Valdovi, Slavíci z Madridu. Vzpomínáme pro všechny. Písničku posílá Jarka.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jana.
0: Janu, já vás zdravím, dovolal se do písniček na přání. Tak co to bude, ano, pro koho?
1: Milošti, byla bych ráda, kdyby to byla svatební od Františka Nedvěda.
0: Ano, a pro koho bude?
1: Bude to pro všechny, ona je krásná, takže si myslím, že si užijou všichni.
0: Dobře. Tak, písničku máme, zahrajeme za chviličku.
1: Jo, děkuji moc, hezký den, nashledanou.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Hezký

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme hodně dopravních nehod. Začněme v Praze. Nestačí, že Kbelská je průjezdná pouze jedním pruhem v každém směru, ale navíc v omezení je dopravní nehoda. Momentálně tedy Kbelská neprůjezdná v obou směrech, neprůjezdná je i Novopatská. Počítejte s tím, že se budou tvořit kolony už na Černém mostě a na možných objízdných trasách. Nepokoušejte se to objíždět přes Prosek a Vysočanskou estakádu, protože i tam už je docela plno a začíná se plnit Liberecká a v Holešovičkách. D1 v Brně. Kromě omezení, které je v Brně a kolona tam začíná už od 165. kilometru, tak pokud se jim probojuje, tak je další nehoda na 204. kilometru ve směru na Ostravu a kolona je od Slatiny. A ještě zpátky jednou do okolí Prahy. Pražský okruh D0 od D1, kde je sedmice u Ořecha, je v tomto směru nehoda. Zpomaluje i protější směr. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.
6: Country Radio. Naladíte i v DAB+.
7: Country Radio.
8: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
9: Písničky na přání na Country Radio.
1: Country Radio, dobrý den.
10: Dobrý den, tady prosím mě Marie Ziková z Říčan. Můžu poprosit o písničku?
1: O jakou a pro koho?
10: No, já jsem zlá, pro mě.
1: Dobře.
10: A je to od Mirka Bílka, dobře to víš.
1: Dobře to víš, písničku zahrajeme. Mějte se hezky, naschledanou.
10: Děkuju moc krát, naschledanou, děkuju.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Nazdar Country Rádio, zahrajte písničku z Bobří hráze Honzy Vyčítala a Babiho Rivoli, protože my právě odjíždíme na naši osadu, kde budeme celé prázdniny a bereme si sebou i zelenou příšeru. Ti, kteří vědí, tak vědí a všechny je pozdravujeme, píše Miky, Toby a Ramina. Dobře, tak to bude jedna věc a ještě dáme druhou. Zahrajte prosím mému Péťovi za krásné vysvědčení, které přinesl už v pátek, ale já jsem dříve neměla čas mu poděkovat a poslat písničku. Tak tedy Péťo, si skvělej kluk. Poslouchej písničku Mirka Černého Kluk a strom, píše babička Majka.
2: Holka, teď už přestaneš civět netečně, protože za chvíli

Tenhle seriál by nebyl k ničemu, kdyby neměl pořádního ničemu. Ještě šípy podrazit, teda zkusím. Jestli pak sbírej míčky ve dvorcích a on to je volí, on ta na dvorcích, zašera se na druhou stranu, bojím. Já musím dělat celý život neplechu a miluju svobodu, v tom se nepletu. Já za svou pravdou každý den si stojím.

vyrůstali ruku v ruce v jedné zahradě. Strom a malý neposedný kluk. Strom znal všechna tajemství duše klukovské. A kluk každý lístek, každou větev

Přešlo pár let a kluk se přišel stromu ptát. Chtěl bych si koupit nové hračky, můžeš mi na ně dát? Nemám peníze, řekl strom, jen listí, větve a ovoce. Ale jablka si můžeš natrhat a na trhu je prodat. Kluk ho poslechl.

dlouho neviděli. Až jednou přišel kluk zpátky. Teď už jsem velký muž a potřebuji dům veliký jako hrad. Nemohu ti dát dům, řekl strom. Sám mám jenom zahradu. Ale z mých větví bys mohl postavit krásný srub. Můžeš si je vzít,

Po čase se kluk přišel znovu poradit. Uteklo mi slunce a chtěl bych je dohonit. Potřebuji loďku, ale nevím, kde ji vzít. Nemám nic než holý kmen, řekl strom, ale z něho by byl pěkný člun. Na něm bys mohl plout až tam, kde spí tvé slunce. Můžeš si ho porazit. Kluk ho poslechl,

uplynul téměř celý lidský věk. Strom i kluk zestárli. A přesto, když se kluk vrátil zpátky, bylo všechno téměř stejné jako dřív. Už ti nemohu pomoci, řekl strom, ačkoliv věř mi, byl bych strašně rád. Ale jak vidíš, zůstal ze mne jenom starý pařez. Už ti opravdu nemám co dát. Nepotřebuji mnoho, zašeptal chlapec. Jen tiché místo k odpočinku, teď, když jsem u cíle. Dobrá, pravil strom, můj pařez je stále ještě pevný. Pojď, chlapče,

0: že má co dát.
1: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě na 29 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně. A teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů Celsia.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Za dluh na výživném od začátku měsíce nehrozí neplatičům vězení. Původně přitom mělo být od července opět trestným činem. Koalice ale nedokázala projednat změnu v poslanecké sněmovně dost rychle. Lidé v Třebíči už nemusí o půlnoci schánět taxík nebo jinou soukromou přepravu. Mohou totiž využít první noční linku městské hromadné dopravy. Autobus vyjíždí 4 minuty po půlnoci od vlakového nádraží a za půl hodiny objede skoro celé město. Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod ročně. Celkový počet nehod byl podle policejních statistik v minulém roce 85 518. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří skoro 6%. Uplynulý rok byl pro český průmysl velmi úspěšný. Tržby českých automobilek a dodavatelů dílů loni meziročně vzrostly o 1,6% na 1,606 bilionu korun. Cena zlata směřuje k nejvyššímu čtvrtletnímu poklesu od dubna roku 2013. Propad je asi 14%. Nejistotu kolem dalšího vývoje na Blízkém východě vystřídala očekávání, že americká centrální banka obnoví zvyšování úrokových sazeb, aby zbrzdila růst inflace. A nošovické automobilce Hyundai loni klesl zisk skoro o 60% na 4,32 miliardy korun.
0: Country Radio. Čaj o 6.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači, přeji vám pěkný den. Cílem našeho dnešního toulání budou Skřivany a Vojtěchův dub. Skřivany jsou menší obcí, která leží na řece Cidlině, necelé 3 kilometry severně od města Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji. V obci se nachází zámek, který je však bohužel veřejnosti nepřístupný. Dominantou středu Skřivan je parkové náměstí doktora Václava Vojtěcha. Za povšimnutí stojí i dřevěná zvonice z 18. století. Obcí prochází také naučná stezka. Právě naučná stezka je věnována místnímu rodákovi doktoru Václavu Vojtěchovi. Ten se narodil v roce 1901 a zemřel v roce 1932. Tehdy tragicky utonul v řece Labi nedaleko od Sadské. Je znám především tím, že jako první Čech vstoupil na území Antarktidy. Za to obdržel americké vyznamenání, zlatou medaili Kongresu USA. Také jako první Čech. Rovněž napsal cestopis námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem. Málo kdo ví, že jeho jméno dnes nese také Česká antarktická stanice na Rossově ostrově, využívaná hlavně při vědeckých a výzkumných projektech. Vojtěchova vzpomínková pamětní deska je umístěna asi 2 kilometry za obcí na jeho rodné Myslivně. Zajímavostí na trase je Vojtěchův dub. Stojí nedaleko hájovny u silnice Skřivany Podoliby. Jedná se o dub letní, který se také nazývá křemelák. Jeho stáří je přibližně 400 let. Obvod kmene je téměř 7 metrů a výška dosahuje 27 metrů. Byl pojmenován právě podle prvního českého polárníka doktora Václava Vojtěcha. V roce 2006 byl tento strom nominován do ankety o nejkrásnější strom České republiky, kde se umístil na 3. místě. Pak se dá pokračovat dále směrem k hájence, která stojí v místech lidově zvaných Kozí vrata. A právě to je již dříve zmíněný rodný dům Václava Vojtěcha. Do Skřivan se snadno dostanete autem, vlakem, autobusem nebo třeba jen i na kole. Další informace o obci Skřivany a Vojtěchově dubu najdete například na webu ben-každýden.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Pěkný den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Příjemný podvečer u čaje o šesté. Dneska mám pro vás recept, který má podtitul Je to dobrý na nervy, polívčička z konzervy, z vepřové konzervy. Takže, co budeme potřebovat? Jednu vepřovou konzervu, nudle, pepř, sůl, dvě lžičky koření typu vegeta a jednu nahrubo nastrouhanou mrkev. To je všechno. Do hrnce dáme vařit vodu, to koření, sůl, pepř a nastrouhanou mrkev. Povaříme a přidáme na kostičky nakrájené maso z té konzervy. Provaříme asi 10 minut, dochutíme a podáváme s nudlemi uvařenými podle návodu. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Emině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud zdále, kde slunce už nezapadá, přiletí k nám pár bílejch vran, jak posel naděje.

kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válela, vždyť za prachy jde dnes.

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu objímat.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme jednu novou železniční výluku, která se bude týkat osobních vlaků. Chomutov-Kadaň a Chomutov-Klášterec nad Ohří. Bude až do 16. července a týká se jen osobních vlaků, rychlíky projedou. Připomínáme, že vlaky z Prahy do Berouna přes Rudnou a zpět jsou až do 19. října vedeny do, respektive ze, zastávky Praha Zvíchov v blízkosti zastávky tramvají Hlubočepy. A upozorňujeme, že od 4. července až do 10. července nebude v provozu linka metra C v úseku nádraží Holešovice Pražského postání. Tolik kolejové výluky.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brouk.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznát?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
6: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.
7: Country Radio.
0: DAB+, to je i Country Radio.
7: Country Radio.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Ten, kdo by jednou chtěl mít opravdu dětský chlap a na šífu křížit svět ho neleká, teď příležitost má.

Krishna. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
0: A pravda je, že nechodívá nikdy samo. Ať děláš, co děláš, všechno je špatně.
2: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
0: Prostě ženský jsou jenom ženský.
3: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
0: Ale Country Radio, to je pane poslech.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: U dalšího dílu návštěvního

Co se naší domácí country scény týče, své o takovém veselém večírku vědí a věděli mnozí. Třeba Pavel Bobek, který vždycky říkával, že když má být člověku po ránu dobře, musí večer hodně pít a hodně míchat.

0: ten ring, baby.
1: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
2: V roce 1999 byl členy Country asociace do Country Music Hall of Fame přijat významný manažer a dlouholetý ředitel Grand Ole Opry Bud Wendell a společně s ním se této pocty dostalo také rodačce z Mississippi, zpěvačce Tammy Wynette. Ta se začala prosazovat ve druhé polovině let 60. Na první příčku country žebříčku dostala 20 svých nahrávek a prodala více než 30 milionů desek. Prostě slušnej oddíl.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Minulý týden jsme nakousli singlovou tvorbu Kamarádů táborových ohňů z roku 1973. No a dnes to dorazíme. Další čtveřicí nahrávek. Zvláště bych vaší pozornosti doporučil zásadní hit Jimi s těma slepicema. To se textař Ronald Kraus skutečně vyznamenal.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. A ještě jednou dnes Marty Stewart, ještě dvakrát. Dáme si v jeho podání dvě klasické kešovky.

Minulý týden jsme nahlédli do historie košické skupiny Vesláry a dneska se podíváme na jejich pozdější tvorbu, která je spojena především se zpěvákem Petrem Dulou. Ten u kapely nastoupil v roce 2004, když musel kvůli závažné nemoci ukončit nadějnou hokejovou kariéru. Než v roce 2009 odešel v pouhých 28 letech do muzikantského nebe, zažili s ní Vesláry skutečně slavné období, a to i na mezinárodní scéně.

Když už jsme v těch Košicích, mám tu ještě jeden aktuální kousek. Se svojí písničkou Milujem nebo se vám představí tamní písničkář Alex Mezihradský.

Teď jsem si vzpomněl na takovou příhodu. Někdy v roce 1984 koncertovala v Košicích známá polská zpěvačka Marela Rodovič a dva volňásky se dostali i do kasáren maršála Malinovského. S kolegou spoluvojínem Richim, tehdy budoucím kytaristou country beatu Jiřího Brabce, jsme se tak vydali do kulturáku. Bohužel součástí programu bylo taneční vystoupení dvou dobrovolníků z publika. To vám byla ostuda přímo mezinárodní.

0: Za 34. verzí písničky Jambalaya se vydáme do Švédska. V roce 2009 ji naspíval tamní countryman Lasse Scherz. Bohužel nikoli v švédsky, ale v originále. Co se dá dělat?
1: Country Radio.

A to už je pro dnešek všechno. Než se nám s Vábničkou na příští týden přihlásí rodinná kapela Forrester Sisters, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi junior a od mixážního zařízení Kuba Jiroušek.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda bude v pondělí 6. července. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje skupina Babouci a začínáme už dopoledne. Třebšínské zvonění 2026 se koná v pátek 3. a v sobotu 4. července v Třebšíně na Loukách nad Návsí. Bude to podsta Evě Olmerové a zahraje Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a výjimečnou atmosféru. Festival Pod Kaštany je pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Dále vystoupí Petr Brandejs Band, Monika Birtusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou, Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová a spoustu dalších. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To vše uvidíte v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný čtvrteční večer s datem 2. července vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerním vysílání Country Rádia a vítejte u pravidelné hodinky Country je všechno, co se mi líbí. No, přátelé, já jsem vám avizoval v uplynulých dnech, že tady dneska budu mít hosta naživo ve studiu. A mám pro vás ještě lepší zprávu, ten host nebude jeden, ale budou dva. A už tady opravdu sedí naproti mě. Už se nemohu dočkat, až se jich budu na všechno ptát, až vám hlavně oni budou vyprávět, protože bude o čem vyprávět. A to hned v mnoha různých oborech, odvětvích umění. Takže pokud byste chtěli, tak samozřejmě můžete mým hostům posílat vaše pozdravy, případné nebo dotazy. Buď to po SMS-ce nebo po mailu, to už nechám samozřejmě na vás. No ale ještě než vám ty hosty prozradím, protože stále jsou ještě tajemní, tak vám pustím jednu píseň, o které vím, že ti hosté ji mají rádi, respektive toho interpreta, kterým je Sting. No ale jelikož jsme na Country rádiu a měla by tady být řeč především o country, tak tu písničku, jednu z nejslavnějších od Stinga, Every Breath You Take, tak tu vám teďka Sting zaspívá s legendární country zpěvačkou Tammy Wynette. Tak si ji pojďte poslechnout a mý hosté se na vás již těší. Přeji vám hezký večer.

0: Tak přátelé, to byl Sting společně s Tammy Wynette a veliký hit Every Breath You Take, píseň, která v podstatě zazněla na takové skryté přání mých dnešních hostů, kteří, jak jsem avizoval, jsou dva. Tím prvním velmi milým a vzácným hostem je ještě ke všemu, aby to nebylo málo, velmi půvabná dáma. A dáma, která si myslím, že by měla mít zastoupení v knihovně každého z vás. Protože je to spisovatelka a abych to nepoprl, tak vlastně i nakladatelka, nebo ona vám to vlastně řekne sama, Monika je Čapková. Moniko,
1: hezký
0: ahoj.
1: Večer všem.
0: Tak a mým druhým hostem je muž mnoha, jak bych to řekl, mnoha umů, pro mě velmi renesanční osobnost, protože ten člověk je, a teď to taky vlastně nevymenuji všechno, on to vlastně řekne sám, protože to je vlastně režisér, výtvarník, sochař, malíř, no on vám to opravdu řekne sám, Miloš je Kohout. Miloši, ahoj.
2: Krásný večer všem přeju.
0: Tak přátelé, teď mi řekněte, co jsem v těch vašich profesích vynechal. Musíte si to říct sami, protože já teda musím předeslat, že my jsme se tady sešli především proto, že mně se líbí to, co tvoříte, ale navíc jste hodní a dobří lidé a s těmi je vždycky o čem povídat, takže my si dneska budeme povídat o tom, co nás zrovna v tu chvíli napadne, ale samozřejmě máme shodná témata a možná bude hezké, když dojde k nějakým průsečíku s country hudbou, takže tak Moniko, jak ty to máš s knihama? Protože posluchači tvé knihy znají, protože docela často se tady o ně soutěží, když tady máme paní Jurčíkovou, takže už tě znají. Tak jak ty to máš, ten svůj život spjatý s knihou?
1: No tak poslední teprve 4 roky bych řekla. Já jsem, když jsem odešla od manžela, tak jsem vlastně se první rok velmi hledala a vzpomínala, co mě dřív jako naplňovalo a těšilo. Mm-hmm. První, k čemu jsem se vrátila, byly knihy, ale jako čtenář. A rok a půl na to jsem usedla ke stolu a začala psát. Mm-hmm. A strašně mě překvapilo, že to vlastně ze mě okamžitě šlo samo úplně. Mm-hmm. A netušila jsem, kde se to teda ve mně vzalo. Asi to tam někde bylo schované celý ty roky. Ale jako věděla jsem hned po první povídce, že jsem ztracená, no, protože jsem okamžitě tomu propadla. Psala jsem krátké povídky, které jsem zatím uveřejňovala v té době na sociálních sítích na jednom webu a hrozně mě bavila ta okamžitá reakce a to, že jsem si získala jako docela slušnou popularitu, ale hlavně jsem se tam seznámila s úžasnýma lidma, kteří se taky hráli na ty amatérský jako spisovatele a bylo to jako úžasná doba, já na ní strašně ráda vzpomínám a vlastně je to paradox, po těch 4 letech jsem se zase vrátila k povídkám, ale to až později. No a jak jsi říkal, že jsem spisovatelka a že nevíš, jestli mám ještě nějaký profese. Já jsem zrovna dneska psala článek na Medium.cz o spisovatelce Aleně Hrachovcové, kterou jsem měla čestu poznat osobně. A psala jsem to ve smyslu, jaký to bylo psát v 90. a jaký je to teď. A
0: no pardon, a propos, jaký to teda bylo psát v 90.
1: Bylo to
0: je tam nějaký elementární rozdíl?
1: Je tam elementární rozdíl. Tak já se ti přiznám, jo. My, když jsme s Milošem se jako rozhodovali, kolik těch knih vlastně jakoby vydáme, tak jsme se dohadovali. Já jsem chtěla zhruba 3000, Miloš chtěl 5000 a tak jsme si řekli, uděláme nějaký průměr a vydáme 4000. A říkali jsme si, ježišmarja, v Čechách je tolik čtenářů, jo. Byly články, teda dohledatelný jenom na ty významný spisovatele, třeba Patrik Hartl, kdy ano. prodal, takže jsem si říkala, ježišmarja, 4000, to je hračka. No ale pak realita byla úplně jiná, protože začínající autor dneska prodá sotva 500 knih.
0: To je považováno za úspěch, myslíš?
1: A nebo? To je právě považováno za úspěch, když debutová kniha se prodá v nákladu 500 kusů. To je opravdu úspěch. Pak vlastně to pomalinku stoupá u té druhé knihy na 1000, přes 1000. Mm-hmm. Ono záleží, jak kdo a kdo za váma stojí. Mm-hmm. No, každopádně jsme teda trošku přestřelili a když jsem právě mluvila s paní Hrachovcovou a zeptala jsem se jí, v jakém nákladu vyšla její první kniha, tenkrát v 90. tak vyslovila úplně pro mě nepředstavitelné číslo 60 tisíc. Jo? No. A to se bavíme o prvním nákladu. A tenkrát vlastně bylo úplně běžný, že hned na to následoval další dotisk a ještě jeden dotisk, takže vlastně dotyčnej třeba mohl prodat až 200 tisíc knih, jo? Což opravdu dneska je absolutně nepředstavitelné. No takže vlastně jsem o ní dneska s úctou napsala článek, který mě hrozně bavil, ale furt vlastně závěr toho článku byl takovej, že zůstala jedna společná věc a to, že spisovatel píše knihy hlavně proto, aby se dočkal toho okamžiku, když ten jeho příběh ty čtenáři přezdílávají mezi sebou. Ano, jo? Ano, a to je vlastně ta podstata, aby vlastně, protože ta zpětná vazba pak už od jakoby konkrétních lidí, který vám napíšou, je prostě to nejlepší, co může být pro spisovatele. No. Ani ten vysoký jakoby prodej, než ta osobní jako nějaká zpětná vazba.
0: Ano, to jsou dvě rozdílné věci. Samozřejmě mimochodem s těma číslama to je stejný i v hudbě, protože ta doba, kdy interpret dostal zlatou desku za 200-300 tisíc prodaných nosičů, to je všechno jinak. Dneska se to uděluje za snad 4 tisíce, nebo já nevím.
1: Ono to klesá, že jo? No jistě, klesá to. Dneska za bestseller se považuje kniha, která se prodá v nákladu 1000 kusů, že jo? No, dřív to bylo třeba 70, 50 tisíc.
0: Ano. No já bych měl tedy ozřejmit ještě jednu důležitou věc, aby laskavý posluchač nebyl všecek zmaten, že vy tady spolu nejste náhodou. V téhleté na první dojem rozličné dvojici, protože vy jste partneři. Je to tak. Říkám, vy tak tajemně mlčíte.
1: Už ano.
0: Ano, už ano. Takže proto, milí posluchači, jsou tady spolu. Miloši, jak to funguje, když takhle žiješ se spisovatelkou? Jak to je, dává ti nahlídnout pod pokličku, nebo máš vůbec tu možnost, nebo řekne, ne, počkej, až to dodělám, pak si to přečteš a jak to je? Počkej, řekni to.
1: Já, jako když začnu mluvit, tak řeknu, že on si mě našel sám, jo.
0: Aha.
2: No, Monika říká, že jsem korepetitor její první, jo, že já jí vždycky si to přečtu a řeknu, že to je výborný. No a že bych teda na začátku to trošku přepsal tady a tady bych něco změnil. A
1: teď jsi ale na mě hodně laskavý.
2: A tady to, a nebo jí napíšu, píšeš líp.
0: Jo, takhle. No, tak v podstatě není potřeba to rozmazávat, prostě jí to řekne, ale v tu chvíli, Moniko, ty víš, že teda jako, že to je asi věcná poznámka teda, a dbáš nebo nedbáš?
1: Já jsem hrozně tvrdohlava a to moc dobře ví. Každopádně on byl první 3 měsíce na mě strašně hodnej. Mhm. A vlastně pěl samou chválu na to, jak píšu. No a když jsem se otrkala a on se otrkal a už věděl, že prostě už ho nevyhodím, nebo že už prostě jsme tak dalece s tou první knihou,
0: ano,
1: že už jako má tu jistotu, no tak začal právě sekírovat.
0: Jo,
1: no,
0: jo,
1: a nebral si vůbec servítky teda.
0: No tak, Miloši, víš co, já mám jeden nápad, jo, abychom zase pustili nějakou muziku a budeme si samozřejmě dál potom povídat, tak aby to nevyznělo tak, že teď tě Monika vyplísnila, tak já ti dám jednu malou náplast na tvoji citlivou uměleckou duši, protože vím, že máš rád Neil Younga, tak já ti pustím jednu moji nejoblíbenější Neil Youngovku a myslím si, že ji budeš znát, tak dávej pozor, 3, 2, 1, teď.

0: To byl úžasný Neil Young, písnička Harvest Moon. A mými dnešními velmi milými a vzácnými hosty jsou spisovatelka Monika J. Čapková a muž mnoha umů, jak jsem ho nazval v úvodu, Miloš J. Kohout. Musím se vás zeptat na jednu věc teda. Já samozřejmě mám tušení, ale ta skrytá písmenka ve vašich jménech, tak mě to ozřejměte teda. Já mám pocit, že to má nějakou vzájemnou konotaci takovou.
1: Nemá.
0: Ne. Opravdu nemá?
2: Ne. Já jsem křtěnej.
0: Ano.
2: A můj kmotr byl Josef Ruml.
0: Ano.
2: Což byl Zuzky táta.
0: Aha.
2: A on měl 3 dcery, ale měl syna, takže na slapech hodně lidí si myslel, že jsem jeho syn a říkali mi Ruml.
0: Aha.
2: A já jsem na to hrdej, že mě křtil Pepa, takže proto tam mám to J. A některý kamarádi, jako třeba Vachler Petr, si ze mě dělá legraci a když mu volám, tak on říká, ano, Josefe.
0: Jasně, rozumím. Tak ale ono, to prostřední jméno není nic zvláštního, že jo? Ve světě se to používá naprosto běžně, takže já myslím, že ty jsi byl už rovnou od začátku připravený na mezinárodní kariéru, což se ti samozřejmě podařilo v mnoha ohledech. Promiň, skočím ti do řeči. Moniko, jak je to s tebou, s tím tajemným písmenem prostě, teda ať to ozřejmíš?
1: No, já jsem chtěla od začátku psát pod pseudonymem.
0: Ano.
1: Jo? Akorát, že vlastně, a zvolila jsem si nick, pod kterým jsem původně psala, jenže...
0: A prozradíš ho, promiň.
1: Nechci
0: to pro sebe, dobře.
1: Já mám ráda tu taju plnost.
0: Ano, rozumím.
1: Každopádně samostatně nešel, to mi bylo jasný, bylo to jenom jednoslovné. A pak vlastně mě trklo, že bych si ho mohla dát jako mezi ty dvě jména. Jo. A hlavně Čapková je rodné jméno, nebo rodné příjmení mé maminky, tak která už mezi náma bohužel není. A vlastně já jsem si ho převzala jako svůj pseudonym.
0: Aha.
1: A to je jsem vložila mezi.
0: Hezký, to je hezký příběh, ale samozřejmě mě to svádělo k tomu hledat v tom souvislosti, když jste takhle spolu.
1: No, mě některé věci jako dojdou hrozně pozdě. Jo. A já vlastně, když jsem si to jméno pak napsala na papír a viděla jsem to, tak mi to vlastně v zápětí došlo. A my jsme se tenkrát tomu jako hodně nasmáli. No.
0: Moniko, když dovolíš, dáma prominent, teďka na chvilku skočím k Miloši. Ty seš pro mě naprosto neuvěřitelná osobnost, protože, jak už jsem to říkal v úvodu, tvé dílo je rozsáhlé. Prosím tě, kdybys měl ty říct naprosto otevřeně, aniž by ses jakkoliv stranil skromnosti, co ty považuješ na té své dráze dosavadní, nazvíme to umělecké, zní to teda divně, ale v tom případě to tak je, co ty považuješ za důležitý moment v tom, co ty jsi udělal? Protože jsou to u tebe hlavně obrazy nebo filmařina, nebo co? Já bych to rád věděl, jak seš na tom.
2: Důležitý je si hrát.
0: No to jo, to v každém
2: případě.
0: Já jsem
2: si chtěl celý život hrát. A to malířství je hra, když to vemu, a je to i droga. K tomu filmu, tam u toho jsem se narodil, nechtěl jsem k tomu filmu a mý kamarádi mi do toho dotlačili a tak jsem nějaký čas v tom filmu uvízl, zjistil jsem, že to je taky droga a vrátil jsem se zase k těm štaflím. A jak jsi říkal, že jako jsem renesanční člověk, tak já to řeknu jednoduše, nebudu vyjmenovávat, co všechno dělám, ale řeknu to, co neumím. Neumím hrát na žádný hudební nástroj.
0: A to je všechno, tím to končí.
2: Ano.
0: No tak to bych chtěl taky umět říct něco takového, to je dobrý. No, já teda, kdybych měl být hodně konkrétní, tak je potřeba říct, že ty jsi spolupracoval na mnoha, opravdu nejenom z mého pohledu, významných českých filmech. Prosím, můžeš posluchačům Countryera zmínit aspoň některé ty stěžejní filmy? A jak jsi na nich participoval taky hlavně?
2: No já jsem začal vlastně jako výtvarník, takže si mě vybrali Američani na západní frontu Klid, ale to ještě na tu starou.
0: Ano.
2: To mě bylo, já nevím, asi 19 let. A tím jsem jako přišel na to, co ten výtvarník u toho filmu vlastně jakoby dělá. Že to není ten scénograf, ale je to ten, který hledá tu barevnost toho filmu a ukazuje kameramanovi, jak by se na to díval a režisérovi a tak. A pak do toho maluje samozřejmě. No takže pak jsem dělal ještě na několika zahraničních filmech i v zahraničí a tady v Čechách jsem dělal s Karlem Kachyňou třeba jeho film, který se natočil těsně před revolucí, ano, po revoluci ano. Šel do kin. Jmenoval se to Poslední motýl, bylo to z Terezína, to hodně silný příběh. A bohužel ten film v té době prošel těma kinama už jakoby nezájmem, protože tady byla ta euforie.
0: V podstatě, jo, ano.
2: Což je velká škoda pro ten film. A potom vlastně jsem se vrátil jakoby do Německa po revoluci, tam jsem něco dodělal, vrátil jsem se sem. A pak jsem začal dělat teda jako na Akumulátoru 1, jako výtvarník. Tam jsme pochopili, že žádný architekt se mnou nechce dělat, takže jsem si to musel dělat sám.
0: To jsi byl tak náročný teda, jo? Nebo,
2: no, oni nebo... ty architekti na to nejsou zvyklí, že by s nima dělal ten výtvarník a říkal jim, co je špatně, jo. A barevně třeba tak.
0: Ano.
2: A takže jsem si to musel dělat sám, tak kluci od stavby mě ukazovali ty plány, jak to ty architekti kreslej. Něco mě naučil pan profesor Svoboda, ten slavný scenograf. A když jsem byl v Laterně ty dva roky a pak po Akumulátoru jsme dělali Válku barev s Filipem Renčem a s Péťou Hojdou, což byl film o jednom našem společním kamarádovi, takže to vznikalo jako se dost euforie. A potom následoval Kolia. Mezitím já jsem ještě byl ve Státech a právě když jsem se vrátil, tak jsem viděl ten rozdíl té práce tam a tady.
0: Což bylo, pardon, v kterém roce? To byly, to znamená, to devadesátky?
2: No, to byly nebo... furt ty devadesátky všechno. No. Takže to... Já jsem v Americe dostal cenu, která se jmenuje Promax. Je to vlastně jakoby za grafiku počítačovou. A já jsem tehdy dělal pro televizi Nova takový žárovky a předěli celou grafiku televize Nova. A s tou jsem v té Americe vyhrál. Takže oni mě pozvali, otevřeli se mi tam ty studia a mohl jsem tam dělat nějaké věci v těch studiích a tak. Ale chtěl jsem se vrátit, tak jsem se zase vrátil. A když jsem četl scénář na Koliu, tak jsme se s Honzou domlouvali, že bychom chtěli, aby se to do té Ameriky dostalo. Tak já jsem říkal, tak to musíme dělat jako Američani. Že? Tak ten přístup. Takže všechno jsme stavěli. No,
0: promiň, to znamená všechno jako Američani v té době, dneska už je to samozřejmě jinde, ale to znamenalo v praxi co? Co tam bylo zásadního jiného teda?
2: No, že oni všechno stavějí do dneska Američani, že? Oni, když vidíš ulici v New Yorku, tak to není,
0: tak to není ulice,
2: ta skutečná,
0: jasně.
2: Oni ji postavějí, oni ji mají.
0: Jo. To je to, co jsem, pardon, viděl třeba v Universal Studio v Los Angeles, tam jsou ty ateliéry, tak to je ono, to je z těch filmů tam, že jo?
2: Já jsem měl to štěstí, že jsem viděl Felliniho stavby, slavného režiséra, ano, z jeho filmu, a tam jsem přesně začal vnímat, jak se dá pracovat i s tím prostorem dál. Jo, takže třeba ten byt, kde bydlel pan Svěrák, tak ta věž stála v ateliéru a stála 4 metry nad zemí. Jo, protože kolem se udělal model Prahy.
0: A no, ten promiň, model... a já doteď hledám, kde ta věž je, no, ta když věž se na to koukám.
2: Tak... v zásadě neexistuje.
0: Ta neexistuje.
2: Ten dům, který mi se ukazoval jako věž, je podvod, jo. To je vlastně střecha, která z toho úhlu vypadá jako věž, ale není to věž.
0: No Miloši, teď jsi mi to zkazil, ale promiň. Já pořád si říkám, že si udělám výlet po Praze a budu hledat tu věž na Malé Straně, kde to je. Ano, Monika se hlásí.
1: Chceš udělat radost?
0: Ano, chci.
1: A víš to, že v tom filmu i hrál?
0: No ty jsi hrál přece, když jsi vylez z té vany.
1: Ano.
0: No ano, kde máš, je ve varně. Cože, ne, ve vaně, že jo?
1: Ze sprchy
0: vylez. Ze sprchy vylez. Ano.
2: No a také jsem na jednom festivalu získal sošku a diplom.
0: A co to bylo za festival?
2: Myslím, že Oty Hoffmana nebo nějaký takový, už si to nepamatuju. Ale přišla mi domů normálně soška a diplom.
1: Za vedlejší roli.
0: Prosím tě, a jenom se ještě teda na chvilku vrátím k tomu, a nebo víš co, mě to, zase se omlouvám, nechme si to ještě po písni. Já bych teďka chtěl udělat možná radost, spíš jsem tak pochopil Monice, protože jsme pochopili takhle, že máme několik hudebních lásek společně, naštěstí, a taky jsem pochopil, že jednou naší společnou láskou je Roman Dragón. Tak já vám teď sválně, přátelé, pustím píseň od Romana, kterou možná budete znát, a když ano, tak možná ne v této verzi, protože on natočil s brněnskou kapelou B-Side Band, se kterou spolupracoval třeba Vojta Dyk, tak natočil desku z těch svých i starších věcí a ta je úplně přearanžovaná. Tohle je jedna z těch písniček a jmenuje se Jako dým.

bydlíme v touze, výtah stoupá výš. Na tvůj zvonek zvoním v dor.

0: To byl Roman Dragoun a písnička Jako dým a mými dnešními velmi vzácnými a milými hosty jsou jedna, která půvabná dáma, jak už jsem říkal, spisovatelka, nakladatelka Monika je Čapková a také, no, tak fotograf, scénograf, kolik těch grafů ještě dalších mám vyjmenovat. Zkrátka muž mnoha umů, Miloš je Kohout. Miloš, já jsem tě před písní byl nucen přerušit, protože musím taky předeslat to, že toho povídání je před námi opravdu hodně a i tak mám pocit, že se vůbec všechny ty důležité věci z vašich životů uměleckých na všechny se nedostane teda, jo. Ale prosím tě, pokračuj v tom, kde jsme přestali, to znamená, bavili jsme se o těch filmech, bavili jsme se o tom, že jsi zahrál i v Koljovi, tu byť malou roli, ale to já třeba například miluju, tak na to se, přátelé, podívejte, puste si Kolju. Tam uvidíte Miloše v negliže, jak vyleze ze sprchy s ručníkem kolem pasu, pokud si pamatuju. Prostě tohle byla tvoje životní role největší. Nebyla, že ne?
1: Ne, bylo jich víc, ale nejhezčí poznámku měl Honza, protože když jako jsem...
0: Honza teda, Svěrák.
1: No, musíme, já jsem chodil předtím v Županu, než jsem tam na tu se... Pak jsem se tam do té koupelny vlez, jo, a pak jsem jako vylez na ostro, jsme jeli rovnou a ano. On se říká, já myslel, že budeš mi chlupatý prsa.
0: Tak ty jsi to pokazil vlastně celý.
1: No, protože on si myslel, že když mám plnou ous, takže ano. Musím být chlupatý celý.
0: No, jasně.
1: Jo. No. Ale, abych se vrátil tomu Koljovi, všechny ty stavby se stavěly. A stavěly se z toho důvodu, že nejseš ovlivněn počasím. V reálu, když točíš, tak když svítí sluníčko, musíš točit, když prší, musíš točit.
0: Ano.
1: Když to tady, my jsme si dělali ty atmosféry sami, že? Nasvítili, pršelo, tak tam byla střecha opravdu s taškama kvůli zvukařům, podlaha byla udělaná opravdu precizně, jako se dělá, takže tvárnice, písek, izolace, prkna. Zvukař byl úplně nadšený Mikulík, protože říkal, hele, a nahrával tam třeba ty sola na to violončelo a spoustu věcí. Říká, tady ta akustika funguje dokonale tím, jak to bylo ještě členitý a to. A ta Praha byl model a ten Mikuláš měl asi 3,5 metru, ten kostel. A ty střechy, které v optice by byly jako dlouhý, kolem 10 i víc metrů, tak tady měli 2. A měli 2 proto, protože já celý život zastávám názor, že perspektiva je deformovaná, že to, že je přímočará, je chyba, to nás učí blbost, protože máme 2 oči, mozek to dopočítává a dělá tu rovinu. A nakonec si Leonardo da Vinci napsal, míč zavěšený v prostoru jeví se mi jako šišoid.
0: Ano, ano.
1: A tehdy, když jsem si to jako kluk přečet, tak jsem říkal, no jasně, máš pravdu, je to deformovaný. Jo, takže,
0: ano.
1: Takže i v té stavbě jsem to takhle chtěl. A Vladimír Smutný, kameraman, když to viděl v kameře, tak říkal, to je neuvěřitelný. Fakt ty věci vypadají úplně větší, než jsou. A spousta těch věcí se dělaly i do vzdálenosti, se různě zmenšovaly. Vypočítávali jsme, jak by to mělo být menší, ty stavy, aby tam
0: aby
1: byla
0: to bylo
1: ta
0: reální opravdu
1: toho prostoru.
0: No, jasně, no.
1: Jo. No, takže i panelákový byt jsme stavěli a opravdu za oknem byla výbojka z nějakého sídliště, která nám mrvila ten obraz sválně světelně. Jo, všechno jsme tomu prostě dávali, aby to tak bylo. Za okýnkama byly televize, které běžely tak, jak to v těch panelákách vidíš, že jedni se dívají na Novou, druhý se dívají na Primu, třetí,
0: ano,
1: tak tam to skáče. Že tak,
0: no jasně, no to přeskakuje, no, ano.
1: Všechno, co tam bylo, nebylo to v počítačích. Ty triky ani to nebylo. Když to první triky se začal dělat potom na tmavomodrém světě,
0: ano.
1: Nebo já už jsem v té době ty triky dělal, jo, ale jako...
0: Počkej, promiň, to znamená, že ty s těma trikama začal nějak dřív, než
1: no, v tom Německu už, no.
0: Takže tam byly napřed logicky, že jo, asi.
1: No. Už v Německu a vlastně na akumulátoru jsme taky neměli žádný trikaře, dělali jsme si to sami. Takže vlastně už jsem měl tu zkušenost a věděl jsem, jak to dělat.
0: Ano.
1: Ale v moderní světě jsme dělali jako klasicky. Mm-hmm. Jsou dodělávaný na počítačích samozřejmě, ale veškerý materiál jsem si natočil. Jo, protože počítačový trik rychle stárne, když to klasický se špatně hledá, že? Tomu divákovi, kde to je udělaný. Klasicky český filmy, že? Vodníci v Čechách, známá, no, známá scéka s blbým zrcadlem a všechno
0: to umyvadlo, že jo? No, no jasně. No.
1: Jo, takže já jsem si všechno natočil a pak počítači poskládal.
0: Ano.
1: Takže ten obraz třeba pád letadla do moře měl 100 obrazových vrstev, jenom aby si posluchači představili, co to je. A v Americe to velmi dobře pohodnotili ty triky, což řekli i Honzovi, říkali, že je škoda, že jsem s nima nedělal Pearl Harbor.
0: No to vím, to někde Honza Svěrák vyprávěl, že pak dostal přece nabídku, aby v té Americe zůstal a pracoval, ale měla to tam ta svá úskalí různá, on říká, že nechtěl absolvovat teda, jo.
1: No to je nás takových lidí víc, který nechtěli jsme, že jo. Třeba Karel Roden se taky vrátil, ano. Já jsem se taky vrátil, i když mi řekli, když se vrátíš, tak skončíš, jo. A já jsem říkal, no tak já chci domů, ale.
0: Takže ty jsi dostal přímou nabídku taky od těch Amiků.
1: Jo, od toho producenta jsem dostal, abych, no. Tam zůstal.
0: Tak kdo ví, jak by ten Pearl Harbor vypadal, kdyby se na něm dělal, to by mě zajímalo docela.
1: No, ale jako zkušenost to byla výborná tam být. Hezký bylo, že ty Američani se mi ptali, když jsem Miloš, jestli to je v Čechách zvykem, že když se někdo narodí a dostane jméno Miloš, tak skončí jako režisér.
2: Forman.
0: Jo, protože mysleli Forman. No.
1: Tak jsem jim říkal, ano, samozřejmě, to je prostě tím daný, že dostanete jméno. Tak...
0: Ano, ano. Teď malinko odbočím. Moniko, ještě mě zajímá jedna věc, ty jsi to říkala, že vlastně píšeš 4 roky, aktivně teda.
2: Ano.
0: To znamená, že u tebe to nebylo tak, že bys měla už v dětství sen, že bys sebou tahala někde nějaký sešit a tam si psala nějaký mini povídky dětský nebo příběhy
2: nějaký.
0: Já jsem teda
2: jako holčina malá měla sen, že budu zpěvačka, jo, ale z tohohle omylu mě vyvedla moje učitelka hned na prvním stupni, když mě vyloučila ze sboru. Vůbec jsem to nechápala, jo. Pak přišel teda Deníček,
0: no.
2: To vím, to jsem i kvůli Milošovi jsem ho někde vyštrachala. Tam teda právě začaly ty citáty, krátké povídky, ale je zvláštní, jak člověk, když pak je dospělej a začne, pohltí ho ten hektický všední život, jak zapomíná teda, nebo v mém případě já jsem na to zapomněla. A když jsem měla první besedu v Humpolci, kde jsem se narodila, tak vlastně i spolužačky mi připomněly, že jsem vlastně furt někde něco psala, což taky jako jsem nějak opomněla v té hlavě. Každopádně, když už mluvím o těch spolužačkách, chtěla bych pozdravit Věrku Valentovou, která mi dneska volala těsně předtím, než jsme šli do rádia a hrozně mě to potěšilo, tak děkuji. Takže tak.
0: No tak proč ne, to tak v životě chodí, že najednou někde něco sepne a člověk najednou ví, kde je jeho místo, kudy vede jeho cesta.
2: Je to euforie.
0: Je to euforie a krásná euforie. Tak víte co, přerušíme tu malou euforii teďka písní. Já teda troufnu si tvrdit, že interprety, který vám teďka pustím, by vás neměli hudebně urazit. Já nevím, co říkáte na Ray Charlesa a jazzovou pianistku Dianu Krall.
2: 100%.
0: Tak krásný, tak jdeme na to. You don't know me.

0: Ray Charles a Diana Krall, nádherné spojení pro mě tedy osobně, píseň You Don't Know Me, mimochodem původně country píseň. Mými dnešními velmi vzácnými hosty jsou dva velmi milí lidé, hodní lidé, a je to spisovatelka a nakladatelka Monika je Čapková a Miloš je Kohout, muž mnoha tváří, renesanční osobnost. Už jsme tady slyšeli mnoho věcí o knihách, o Milošově filmaření, ještě nás spoustu věcí nedošlo a doufám, že dojde, protože já vás, přátelé, jen tak nepustím. Teď jsem vám to řekl, že dveře do studia jsem zamknul, takže neodejdete, takže budete i po 21. hodině. Ve vašich životech se odehrává spousta důležitých věcí, ke kterým se třeba dostaneme, různé výstavy a tak dále, ale ještě ty jsi, Moniko, zmiňovala jednu důležitou věc, nějakou podcastovou.
1: Já bych se o tom strašně ráda zmínila. A než o tom začnu mluvit, tak vlastně co tomu předcházelo? Já strašně ráda vzpomínám na tu dobu, kdy jsem psala první knihu, protože to byla jediná doba, kdy jsem si to jako spisovatelka opravdu užila. A od momentu, kdy vyšla, tak vlastně už jsem nebyla jenom spisovatelka, ale převážilo to, že jsem začala fotit, takže jsem byla fotografka, provozovatelka sociálních sítí, natáčela jsem videa a všechno jsem začínala nově, protože jsem musela jsem promovat vlastně svoje jméno, svoje knihy, svoje příběhy, což je dnešní absolutně trend u spisovatelů. A mě to začalo brát tu šťávu, tu energii, tu motivaci. Vlastně když vyšla první kniha a začali jsme ji promovat, do toho jsem dopisovala druhou knihu. A když se dopsala druhá kniha, tak vlastně ten kolotoč začal na novo. Já jsem na sociálních sítích teprve začínala, takže to povědomí, mám tam slabých 1200 návštěvníků, který jsem nějakým způsobem zaujala, což je trestně málo.
0: No řekni to takhle, mohlo tam být 5 těch návštěvníků, jo? To by bylo 5. Trestně málo.
1: A já jsem furt přemýšlela, jak ten algoritmus obejít, nebo kde vůbec jak ten algoritmus pohnat k tomu, aby vlastně...
0: Jak ty duše ulovit.
1: ulovit. A děkuji, že jsi mě zachránil teď. Teď jsem hledala úplně ty slova. No a já už jsem začala být po novém roce strašně, jak se tomu říká?
2: Vysátá.
1: To taky, ale už mě to přestávalo bavit.
0: No koho by to bavilo taky?
1: Přesně tak. Takže první, co mě znovu nakoplo, byla divadelní hra, takže já jsem z té první knihy vykuchala to nejlepší, co v ní je, a postavila jsem divadelní hru, která mě teda neskutečně baví. A teď jsme v očekávání, jestli se toho ujme nějaký divadlo. A potom zase přišly takový pokles v těch emocích, protože vlastně to čekání je to samé jako čekání na ty nové čtenáře. A pak z ničeho nic, měla jsem narozeniny a já ten večer se vrátila po 4 letech k povídkám a napsala jsem první povídku a během dalších 3 dní jsem napsala další 4 a byl to jak uragán a vlastně najednou jsem se sama sebe motivovala a přesvědčila, že vlastně ta fantazie nikam neodešla, že furt ve mně je, že psát dokážu. Já už jsem totiž začala, jako samozřejmě měla jsem skepsi, že jsem byla schopná napsat 2 knihy a tím jsem skončila.
0: No ale tak každý správný autor o sobě pochybuje, to je v pořádku, to je dobrý znamení.
1: No a s těma povídkama vlastně přišel nápad nahrávat podcast Mluvený slovo. A kdyby mi to Miloš řekl před 3 rokama, tak bych se mu vysmála a on by sám věděl, že do tohohle nepůjdu. Ale teď nějak to přišlo samo a začali jsme společně vytvářet podcasty, mluvené povídky. Já teda vymýšlím povídku, napíšu ji, přečtu ji a Miloš vlastně k tomu dělá video, stříhá zvuk a všechno to okolo, což je teda náročnější než ten první proces můj. Že? A já bych teda ráda chtěla lidi k němu pozvat. Ten podcast se jmenuje Příběhy od Čapkové a Já jsem takový obyčejný člověk s velkým srdcem a první reakce, který na ten podcast byl, jedna paní napsala, ale jako v pozitivním slova smyslu, že to je jako retro a že to je nevídané v dnešní době, co vlastně, jaký příběhy píšu. Já totiž jsem vztahová spisovatelka, mám ráda příběhy ze života, z reálného života a píšu strašně ráda o té problematice, který ve vztahazích jsou nebo různě prostě. A hrozně mě to dojalo, protože pak ještě napsala pár slov, které mě dojaly ještě víc, ale to tady nebudu citovat. A další paní k tomu se vyjádřila tak, že to jsou krásné obyčejné příběhy pro krásné obyčejné lidi. takže jestli v našem národu jsou ještě krásní obyčejní lidé, tak je to přímo podcast pro ně.
0: No to je krásná pozvánka, myslím si, že lepší nemohla být. No já osobně podcasty mám moc rád, protože zjistil jsem, že i v mém okolí to tak funguje, spousta kamarádů ani v autě neposlouchá rádio, ale jako já sedneme a pustíme si nějaký podcast, takže jsem rád i za posluchače Country Rádia, že si je navedla k takovéhle krásné, ke krásnému povídání.
1: No já si myslím, že jsou hlavně pro Pražáky, protože oni jsou tak 20 až 25 minutový, takže než dojedou z jedné části k Prahy nakonec,
0: ano,
1: tak...
0: Ano. Miloš něco tajemně tady
1: on mi ukazuje, že je to o tom krásném obyčejném příběhu říkala Beata Albrecht.
0: Ano, ano.
1: A je taky úžasný člověk, který ho jsem mohla poznat.
0: To je hezký. No, já si myslím, že člověk to přivolává, tyhle věci. Když je tomu otevřen, tak potkává hezký lidi a příjemný lidi. A já teda to tak vnímám zvlášť v poslední době, mě snad vždycky, ale když je člověk opravdu nějak zvláštně, jak to mám říct, otevřen, tak opravdu to přitahuje. Ty věci chodí. Který chcete, tak taky dostanete najednou.
1: On ten život je totiž o rozhodnutích a záleží na tom, jak se my lidi rozhodneme v tom našem životě. Jo? A když se rozhodneme špatně, tak jsme zakouklení v nějaký té smyčce, která se furt opakuje a vlastně vrací se nám furt stejný problémy a stejný lidi, zlí lidi, nebo takhle to v životě je. A když jsme schopní jakoby to ukončit a rozhodnout se jít jinou cestou, která je samozřejmě složitější, těžší, jako odejít z manželství, že jo? Ono rozhodnutí je strašně jednoduchý, ale pak udělat ten první krok je hrozně těžký.
0: To je nejtěžší krok, kdo neznám.
1: Takže
0: asi,
1: pak, a to už se nám s Milošem několikrát jakoby osvědčilo, že když jsme se rozhodli správně, tak najednou to začalo chodit ze všech stran.
0: Ano.
1: Sice pomalinku, ale ty malý okamžiky jsou nejkrásnější.
0: Je to tak. No já si vzpomínám, když jsem byl malý kluk, tak mě tatínek, protože to je romantická duše dodnes, ten mi vlastně převedl ke country hudbě a k těmhle věcem, tak mi tehdy říkal, synku, víš, co říkali Indiáni? Muž bude tím, o čem sní. A to platí, to s tím souvisí taky. Když o tom sníme, děláme pro to něco, no tak nám to musí přijít. Koukám na hodiny, je 20:55, já se vás tady s dovolením ponechám ještě po 21. hodině a pustím teďka jednu krásnou písničku, která by vás mohla taky potěšit, jestli máte rádi Roda Stewarta.
1: Mám.
0: To je můj miláček. A on natočil před časem nádhernou desku s Královskou filharmonií, vzal ty svoje nejznámější písně a natočil z toho filharmonii. Tak mám pro vás jednu, kterou si vypůjčil navíc od Van Morrisona, dalšího mýho oblíbeného zpěváka, tak snad se vám bude líbit. Tak milí posluchači, mými dnešními hosty jsou Monika je Čapková a Miloš je Kohout, vzácní lidé pro mě a pro vás teď už taky, protože jste poznali z jejich povídání, že to musí být prostě vaše krevní skupina, jinak to ani nejde. A budou tady se mnou i po 21. hodině. Teď už Rod Stewart.

0: Tak, milí posluchači, 21 hodin přesně, kukačka sice nezakukala, ale místo toho jsem tady já. No a jsou tady se mnou nadále mý milí hosté, spisovatelka, nakladatelka Monika je Čapková a Miloš je Kohout. S těmi ječky jsme si to již vyříkali, jak to je, že to je opravdu náhoda, ač tomu věříme nebo ne v životě. Jak to máte vy s náhodou? Taky nevěříte, nebo?
1: Ne, co se má stát, se stane.
0: Ano.
1: No, takže není nic náhoda.
0: Není nic náhoda, je to tak. Tak, Miloši, my jsme se bavili o tvé, jak to nazva, filmové tvorbě. Ještě mě zajímá teda jedna důležitá věc. Ty vlastně u toho filmu, co ty si především jako plnil za funkci vždycky u filmu? Protože ty z toho měl a máš víc, že jo? Tak jak to vlastně je s tebou a s filmem?
1: No, jako dítě jsem plnil funkci nějakého komparzu dětskýho. Ano. Protože jsem hrál třeba v

0: jsme to koukali teďkom?
1: No, nevím.
0: Tam se taky hrál.
1: No a pak samozřejmě, pak už jsem jako byl dospělej a vlastně nechtěl jsem. Můj táta byl u filmu celý život, proto i to jo, protože dodneska si mě s ním pletou a dokonce jeho práce dávají někdy mě a moje práce dávají jemu. Ano. Je v tom hrozný guláš. Takže já jsem u toho filmu dělal skoro všechno, jo. Já to řeknu jednoduše. Začalo to teda jako výtvarník, pak jako scénograf, pak už jsem chtěl víc, tak jsem začal dělat kameru, pak jsem začal režírovat a takhle jsem si to nabaloval hezky, no, abych se z toho nezbláznil.
2: No a to znamená, když jsme se bavili o těch tricích, ještě se k tomu pojďme malinko vrátit. Jo. Ty jsi říkal, že jsi to vlastně přivezl už z Německa, takzvaně přivezl, že tady to v té době ještě nebylo. Tak...
1: Ano, to bylo ještě za minulýho před revolucí období.
2: Ano.
1: A tam jsme dělali, tam jsem jel původně na 14 dní, s tím, že jenom výtvarně jim s něčím pomůžu, ano. A byl jsem tam 3 roky.
2: Ale bohatá zkušenost. Ale.
1: Zkušenost to byla bohatá, protože to byl film, kde se kombinovaly scény s dospělejma, s dětma a s loutkama. A ta technologie, protože v té době ty počítače ještě nebyly, byla ryze filmová, ano. Takže se hledalo řešení, takže se používala takzvaně přední projekce, speciální, jo, a spoustu zvláštních věcí a to mě vlastně hodně naučilo, protože jsme museli přemýšlet, jak to točit tou kamerou, aby ten divák to nepoznal. Jo. Takže perspektivní triky a takový.
2: Pardon, to znamená, že ty jsi opravdu přivezl něco, co tady nikdo v té době
1: Ne, to se tady právě používalo v té době, Barrandov s tím pracoval velmi. Ale pro mě, protože jsem nebyl zaměstnanec v té době Barrandova, tak to bylo pro mě zajímavé, protože já jsem byl vlastně jako na volný noze, já měl registraci jako výtvarník, jo. Takže malíř, takže pro mě to bylo fakt jako velký přínos. Pak dále taky bylo to, že jsem mohl jezdit ven. Poprvé jsem letěl do Jugoslávie točit, když mi bylo 19 let a měl jsem před vojnou. A režisér jugoslávský, který chtěl, abych s ním dělal, tak já jsem mu říkal, no mě velko mě nikam nepustí, víš, já mě 19 a jsem před vojnou a ještě mám problémy politický a to nejde. A on říkal, nemá problém a odletěl domů. Za týden si mě pozvali na ústřední výbor KSČ a říkali, co máte se soudruhem Titem. Aha. A já, to je jugoslávský prezident. No ale on soudruh Tito napsal panu prezidentovi a na ústřední výbor, že pokud do týdne nepřiletíte do Sarajeva, tak zavře hranice českým turistům.
2: No, tak to týdne není můj. Vlastně v encyklopediích.
1: Ano, zrušili mě vojnu, dostal jsem pas, vízum, všechno a letěl jsem do Sarajeva.
2: No to je dokonalý.
1: Kde na letišti čekal ten Velko a říkal, no vědě, nemá problém, a jdemo.
2: A opravdu problém nebyl.
1: Nebyl problém. No takže tam jsem se vrátil několikrát do těch, ještě kvůli jiným filmům, třeba kvůli francouzským a tak. Takže tu zem úplně miluju. A ty triky samozřejmě byly různý. A po té revoluci, když vlastně začaly ty první počítače, tak mě oslovali Japonci Sony, že by chtěli reklamu natočit. A nechali to na mě celý. Bylo to na kazetu VHS, která v té době měla nějaký vynikající barevný výkon.
2: Ano.
1: A tak já jsem si to vymyslel, obsadil jsem do ní Černocha s chorobností amerického herce, který v Praze hrál v divadle, byli tady a mně se líbil, tak jsem za ním šel, jestli by mi v té reklamě hrál, on řekl, že jo, že ho nenapadlo, že si v Praze střihne ještě reklamu a hrál tam nahej. Takže jsem se ptal, jestli mu nevadí, že ty kostymérky, maskérky a všichni budou v tom ateliéru. On říkal, no a co, podívají. No a tak jsme to natočili, udělali. Přiletěli Japonci od Sony, ano. Já jim to pustil, oni slušně poděkovali, protože to byli Japonci. A pak se mi zeptali, víš, Miloši, proč jsme si tě vybrali? A já říkám, ne, nevím. No my už tu reklamu máme natočenou z Ameriky. A já, aha. Proč se jí točili. No teď máme dvě, takže budeme mít evropskou a americkou. A v té americké hraje Černoch. A my jsme si mysleli, že když jsi Evropan, že tam budeš mít bílýho.
2: Tak ty jsi do toho píchl vidle takhle hezky.
1: A vlastně se to tak jako chytlo, ty Japonci.

0: A já jsem potom dělal pro všechny japonské značky. Aha. A nejvíc jsem dělal pro Panasonic. A ten Japonec, ten ředitel, jsem vždycky přiletěl a říkal mi, prosím tě, viděl jsi Matrix? Třeba. A já mu, no viděl. Tak nám vymysleli reklamu jako Matrix. Jo? Takže, a takhle to bylo. Takže já jsem si vymýšlel ty reklamy, oni mi dali volnou, úplně volné ruce. Ano. Takže většinou všechno to byly triky. Všechno. To bylo GVC, Nissan Micra, prostě Panasonic, Sony, všechno, všechno se to dělalo.
1: Čili vlastně pro tvůrce naprosto ideální pozice, ty jsi měl...
0: Úplně volný ruce.
1: Volný ruce, tak to je tvůrčí
0: prostředí. A zastupovala, mě česká agentura, Mark BBDO, a ty kluci, ty kreativní ředitelé mi říkali, oni vždycky jenom zavolají, že chtějí tebe, že tam nemáme ani jezdit.
1: To je výborný. No tak to je reklama, kterou si nekoupíš prostě. No. To je reference, ty fungují prostě nejlíp. No. Tak to je. No já bych pak měl, Miloši, na tebe ještě dotazy stran samozřejmě hudby a videoklipů, k tomu si dostaneme. O tom mnoho ví taky Monika, ta to na tebe práskne, protože ty se svojí vrozenou skromností toho mnoho neprozradíš, takže to pak, Moniko, poprosím tebe. Mě by ještě zajímalo, než si pustíme písničku, mám pro vás připraveného dalšího interpreta. Jaký jsi měla ty, Moniko, třeba když teďka přešla ke knihám, co jsi měla ráda v dětství, jaký knížky třeba, abych si udělal takovou exkurzi do tvé duše?
2: No hlavně pro ty dospělí, že jo, a tam mě nepustili v knihovně.
1: Jo, takže ty jsi chtěla opravdu rovnou číst ty. No dobře, ale z těch dětských knih pamatuješ si, já třeba si pamatuju ze svého dětství, že jsem měl strašně rád O chytré kmotře lišce. Nevím, proč se mi to líbilo. Tak co jsi měla třeba jako oblíbenou knížku? Je to nedávno, takže si na to určitě vzpomeneš.
2: No, teď jsi mě úplně dostal. Jako, a určitě se ptáš, protože jsme si předtím povídali, že mám hrozně chatrnou paměť, takže
1: no, chci tě trošku procvičit, no. Ne, to bych si nedovolil, ale jenom mě to tak zajímá.
2: Já ti na to zkusím odpovědět po písnice, protože opravdu si nemůžu... Alenka v říši divů.
1: Jo,
2: hezký. Koplo to hned, pámu mě má rád.
1: Ano.
2: Alenka v říši divů, hrozně mě to bavilo. Několikrát přečtený, ale víš co, my jsme měli daný školou takový ty povinný
1: knížky. No jistě, povinnou četbu školní.
2: Takže Čuk a Gek.
1: Ano.
2: Co tam ještě bylo?
1: No nějaký děti z Bullerbynu, pokud se pamatuju, třeba to byly, že jo, čtenářský deník se psali.
2: Jo, a teď jsem se vzpomněla Robinson Crusoe, hrozně.
1: No to je krásný, nádherná to se pamatuju, jak jsem to četl, ano, to je hezký.
2: Ne, ale pak, když už jako jsem dospívala a byla jsem v té pubertě čerstvě, tak mě zlomily harlekínky, takže to bylo úplně, já...
1: Byla ztracena.
2: Právě proto jsem asi vztahová teďko spisovatelka.
1: No, tak aspoň něco o tobě vím. Hned po písnice mám na tebe další dotazy. Tak pustíme si muziku. Co byste říkali třeba na Erika Claptona?
2: No samozřejmě.
0: Super.
1: Tak jdeme na to. Tak si ho pustíme.

0: Knecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: nůž. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: To byl úžasný Eric Clapton a písnička Blue Eyes Blue a já jsem velmi šťastný, že tady mám dva milé hosty. Jedním z hostů je spisovatelka a nakladatelka Monika je Čapková a druhým milým hostem je muž mnoha tváří, mnoha umů, Miloš je Kohout. My jsme se tady bavili o všem možném, ovšem já teďka v ruce držím jednu z knih, kterou jsem dostal, Moniko, od tebe. A já ji nevidím poprvé. Ta kniha se jmenuje Neklidná růže. Já jsem ji viděl poprvé, a teď nevím, jak je to dlouho, třeba 2 měsíce to může být, když na jednom z večerů tady byla paní Jurčíková, se kterou se tady bavíme o knihách, pravidelně každou středu, a přinesla do soutěže pro posluchače právě tuhle knihu a já jsem byl okamžitě učarován tím obalem. Já jsem říkal, co to je za knihu? A teď jsem začal listovat a paní Jurčíková na mě koukala takhle, jak teďka listu jsem listoval, no a začala mi vyprávět a říká, ten obal, to je krásně, říká, no a teď mi to všechno docvaklo, padlo tvoje jméno, Miloši, a vlastně tahle ta kniha může za to, že jsme se tady po dlouhých letech my dva spolu sešli, tak jsem šťastný. Tak Moniko, co prostě řekneš k těm knihám, za který ti moc krát děkuju, který jsem dostal? Škoda, že milí posluchači nevidíte, už jenom ty přebaly stojí za to. A už se těším, až se do nich začnu. Tak prosím tě, Neklidná růže, Tajemný soused a 50 let básnění. Já jsem to teďka, jak to mám bokem, tak jsem četl Běsnění, jsem chtěl říct, jak to mám bokem, úplně se říká, se zbláznila.
1: Tak ta nebo poslední, to je náš nakladatelský počin, ano. To jsme vydali Kateřině Cajdahemlové a je to vlastně, jsou to její básně, které psala v průběhu 50 let svého života, vlastně od 13 let. A je to spíš takový deník její osobní. Mm-hmm. Na tom se Miloš vyřádil, protože je z 99,9% je graficky zpracovaná a my říkáme, že s oblibou, že to je sběratelský kousek. Mm-hmm. A já si myslím, že tuhle tu knížku musí každý mít a hlavně Kateřinu pozná úplně z jiný stránky a myslím si, že posluchači budou hodně překvapený. Mm-hmm. Moje knihy. Já bych začala obklikou. Mm-hmm. Já jsem včera požádala Miloše, aby mi pustil film Dobrý ročník. Mm-hmm. Asi nemusím ten film představovat. Já to občas mívám, že pocitově něco chci a pak teprve mi dojde, proč jsem to udělala. Každopádně je to přesně film, kde člověk se vrací k sám sobě, k tomu, na místa, kde se narodil, vrací se k přírodě, je to o vlastně životních hodnotách, skutečných životních hodnotách a je tam krásně vykreslený ten kontrast moderní doby a toho poklidného života, obyčejného poklidného života. A takhle bych vlastně charakterizovala moje knihy. A vlastně vycházejí z reálných příběhů lidských. Samozřejmě se to týká žen, vztahů a konkrétně u první je to o ženě po 40, která se po 20-letém manželství rozvedla a vlastně naráží na různé charaktery, mužské charaktery. A protože já nepláču, nerada pláču, já jsem strašně optimista životní, takže jsem tu knížku pojala velmi s velkou nadsázkou. A narvala jsem do toho strašně moc humoru. Já vím, že humor je specifický, ale je to humorná kniha. A tematicky mi pomohla moje kamarádka Verča Málková, kterou taky zdravím. A vlastně dodala tomu takový ten punc, o čem ta kniha vypráví. A je to vlastně desatero, co by žena měla zažít po 40, než umře. A opravdu s velkou nadsázkou já jsem si to užila. Já jsem si ty příběhy, protože to je zapomněla jsem říct, je to povídková kniha. Má teda jednu hlavní hrdinku, Evelínu, a vypráví 4 roky jejího života. Od současnosti přes vzpomínky až zase po současnost a ukazuje ženu, která vlastně po té 4leté cestě našla to nejdůležitější. Ne lásku, ne muže, ale cestu k sobě samé. To, že se začala mít ráda. Ale ona si celkově ten život jako hodně užívala. No a po této knize, ono to většinou tak je, když máte splín v životě, tak píšete ty radostní věci. A když zažíváte tu radost, což jsem tenkrát prožívala už s Milošem, tak jsem zase napsala druhou knihu, takovou hodně, hodně temnou. Jmenuje se i ten název Tajemný soused a ten zase vypráví o studence medicíny, o Aně, která vlastně trpí tím, že jí vychovávala babička, tím teda netrpí samozřejmě, protože babička jí předalo strašně moc jako mouder a rad a ačkoliv zemřela hned na začátku, tak tam vstupuje právě v těch vzpomínkách, ale ona nepoznala ani jednoho z rodičů a vlastně to se jí podepsalo na tom jejím životě, na těch vztazích, protože vlastně neměla ten vzor té rodiny. A narazila samozřejmě na špatného muže a zde jsem zase obsala problematiku násilí, manipulace a její cestu, jak z toho vlastně unikla a pro co se rozhodla. Protože těch cest samozřejmě, těch rozhodnutí je vícero v tom životě. Záleží na každém, na povaze a tak dále. No a to už byl klasický psychologický román, takhle je to nazývané. No a třetí kniha, tam zase se vracím do 95. roku a hrozně mám velkou potřebu vyzdvihnout to, že si lidi byli k sobě blíž. Mm-hmm. A ty hodnoty, které tenkrát my jsme mohli jako děti zažít a na kterými strašně rádi vzpomínáme a když se dívám na svou dceru, tak někdy mě strašně mrzí, že vyrůstá v době, v který vyrůstá, že vlastně to kouzlo té blízkosti už moc dneska nepotkávám.
0: Řešíme to všichni rodiče, já mám 10letýho syna Tečersi, takže vím, o čem mluvíš, jak to funguje v tom dětském dnešním světě jinak. I když zase na druhou stranu vždycky si říkám, že podobné pocity zažívali třeba i naši rodiče, že jo? Každá ta generace měla svýho, čemu ta předchozí generace nerozuměla, no, že jo? A nepřijímala.
1: Takže... Ale já si myslím, že po té revoluci se to strašně urychlilo, jo? Že vlastně...
0: To určitě.
1: Po té revoluci vlastně zažíváme jakoby tři životy najednou. Jo? No,
0: pardon, logicky se otevřely hranice, tak najednou se mohlo všechno vniknout.
1: Ty technologie a bylo to hrozně rychlý, strašně rychlý. Jako naše generace se naučila jednu aplikaci a najednou přišly nejlépe dvě najednou. Ty upgradey.
0: Prosím tě, ještě se malinko vrátím k té předchozí knize, kde říkáš, že jsou popisovány ty charaktery nás mužů. Měl bych jako muž mít strach do té knihy nahlídnout, co se o nás dozvím o mužích? Že my jsme pěkný prevíti, to my víme, viď, Miloši?
1: No samozřejmě.
2: Já nevím, o kom mluvíš.
1: No samozřejmě, ale vůbec se nemusíte bát. Já jako... Když už teďkom třeba i píšu povídky, tak nejsou jednostranný. Vždycky tam je pohled jak na ženu, tak na muže a je to vyvážený. Protože já si myslím, že když je někde nějaký problém vztahový, tak vždycky za to můžou oba dva z nějaký části. Samozřejmě.
0: To určitě.
1: Takže tak, ale já bych se ještě vrátila k tomu našemu seznámení, protože pak bych udělala takovou přesmičku na Miloše.
0: Ano.
1: Jestli můžu teda.
0: Ano.
1: My, když jsme se poznali, tak to teda bylo anonymně, bylo to online, já věděla, že on je Miloš, on věděl, že já jsem Monika a asi za 14 dní to už Miloš, jako bylo to i hezký, že to bylo takový anonymní, jenom jsme si pinkali tu myšlenku, že teda bych chtěl stát u zrodu té mý první knihy a pak to teda psychicky nevydržel, protože strašně jako i rád se chlubí a poslal mi fotografii jeho obrazu, kde bylo celé jeho jméno, takže já jsem si ho rychle vygooglila.
0: A zjistila jsi, o koho jde.
1: A zjistila jsem tak, ale ono právě tím, že nedával rozhovory a že se o něm moc nepsalo, tak jsem o něm moc jako se nedozvěděla.
0: No, já vím, ano.
1: Dozvěděla jsem to až při našem osobním setkání, který teda mělo svoje kouzlo. Ale já jsem ještě tenkrát byla schopná napsat prolog k té první knize, ale vlastně na té schůzce já jsem se pochopila, až na té schůzce osobní jsem pochopila, kým Miloš doopravdy je a od té doby jsem měla temno a já jsem 2 měsíce nebyla schopná nic napsat, protože jsem si nedokázala představit, že jako budu psát a bude to číst takovýhle člověk.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A on právě mě hodně tenkrát pomáhal v tom smyslu, že mi pouštěl ty jeho reklamní spoty, pouštěl mi videoklipy, které natočil.
0: K tomu se dostaneme ještě dneska.
1: A přesně, a teď to přepinkávám na něj, protože on mi vlastně různýma formama ukazoval, že ve všem je nějaký příběh, jo? Že ve 3 sekundách v nějakým spotu je vlastně vměstnaný kus příběhu, ale a učil mě vlastně ty různý pohledy, aby mi pomohl k tomu, aby zase jako se rozepsala.
0: Takže to by jako autorce významně pomohlo teda, dá se říct.
1: jo. Ani o tom nevím.
0: Ani o tom, no teď už to ví. A společně s ním 100 000 posluchačů.
1: Jo, to si pak popovídáme. No,
0: já teďka docela, já bych teda po písnice navázal na, možná na ty videoklipy, Miloši, protože přece jenom bavíme-li se hlavně o hudbě, tedy v hudebním rádiu, tak by to mělo padnout. A mě teďka napadá, abych vám pustil písničku, ta je pro vás jak ušitá. Je to od mýho oblíbeného černošského bluesmana, nebo rockera, ale i countrymana, který se jmenuje Keb Mo. Tak ten udělal nádhernou písničku, kterou i krásně pojmenoval a pojednává o tom, jak je rád, že ona je na něj tak hodná. Tím myslí svoji paní. Tak to se docela k vám hodí. Jdeme na to. So good to me.

0: Tak to byl úžasný Kebmou. Málem jsem píseň jsem ani moc neslyšel, protože jsem poslouchal Miloše, jak vypráví, protože mými úžasnými dnešními hosty jsou stále Monika je Čapková a Miloš je Kohout. Všimněte si, jak krásně říkám celá ta vaše jména, jak si na tom dávám záležet.
1: Děkuju.
0: A já teda, pardon, odbočím od tématu. Mám tady nějakou SMSku. Dobrý večer, Petře, chtěl bych se zeptat obou hostů, jestli si umí představit život bez knihy. Zdeněk z Velké, hleď sebe.
2: Bez čeho?
1: Bez knihy.
0: Bez knihy.
2: Jo, bez knihy. No, kdo chceš?
1: No, Miloš asi ne, protože v baráku má několik stěn plných knih.
2: A několik krabic ve sklepě.
1: Mně se teda ta knihovna nově začíná zase rozrůstat, ale protože já mám málo času číst a já si ten čas na čtení kradu, čtu jenom české autory. Samozřejmě mám oblíbence i mezi zahraničníma autorama, ale tak převážně čtu.
0: Promiň, do toho tě skočím. Řekni mi jednoho oblíbence zahraničního a jednoho českého, to mě zajímá.
1: No tak,
0: abych tě lépe poznal.
1: Chris Carter,
0: ano,
1: zahraniční.
0: Ano.
1: A furt moje srdcovka je Patrick Hartl.
0: Jo.
1: S tím jsem začínala. S tím jsem začínala a jako musím se, vždycky se usmívám, když někde čtu srovnání, že já jsem Patrick v kalhotách.
0: Aha,
1: jo?
0: Aha.
1: Lidi mě k němu jako přiřazujou. Každopádně já si jakoby nedokážu představit život bez knih, ale kdyby ty knihy nebyly, tak já mám ty knihy v hlavě. Já mám v hlavě strašně moc příběhů, takže já strašně ráda s ním a mně by stačilo sedět venku na lavičce nebo na lehátku a celý den bych klidně proležela v myšlenkách a v příbězích, které
0: šťastný člověk,
1: se ještě nenarodili.
0: To je dobrý, to jsem ale ještě neslyšel od nikoho takhle, to je hezký. Pardon, ještě tady mám mail, tentokrát dobrý večer, já bych chtěl strašně moc poděkovat za odhalení, jak to bylo s tou věží. Několikrát jsem jí jako idiot hledal a teď vím, že už nemusím. Určitě bych to býval ještě zkoušel. Tedy se nezlobím a naopak velice děkuji za ušetřený čas. Hezký večer přeji, Pavel z Polabí z Podřípu.
1: To je krásný.
0: To je jako kdybych to psal já, takhle bych to psal já. Přesně.
2: Ale není jedinej, není jedinej.
0: Ani poslední, ani první to není, že jo, si myslím.
2: Já jsem přijela velká americká produkce,
0: ano,
2: a ta jí hledala taky. A volal mi ten produkční potom jeden z jejich a říkám, Miloši, prosím, tak kde je ta věž?
0: Promiň, Miloši, musím pro posluchače, kteří náhodou teď by si zapluli až rádio, že se bavíme o věži z filmu Kolia, kde bydlel Zdeněk Svěrák.
2: A já jsem jim říkal, no to je jednoduchý, to je hostivář ateliér číslo 4.
0: Já bylo.
2: A oni, si děláš prču. Říkám, ne, nedělám. Prostě to tak bylo.
0: Miloši, prosím, teď malinko teda odbočím k tomu, co mě zajímá taky, nebo bych byl rád, aby věděli i posluchači. Jedna věc je svět filmu samozřejmě a druhá věc je svět hudby a s hudbou jsou spjaty videoklipy a s tím ty máš teda ale velmi bohatou zkušenost. Já vím, že ty ses podílel na klipech třeba pro Luckou Bílou a možná v tom by mohla být nápomocná opět Monika, aby to za tebe řekla, protože ty jsi říkal, že si spoustu věcí taky nepamatuješ a jak jsem říkal, skromnosti velí, aby ses o tom třeba nebavil. Moniko, ty to možná víš líp, ne? Na čem třeba Miloš se podílel? Na jakých videoklipech a pro koho? A protože tam byly i zahraniční nějaký produkce, že jo?
1: Ono toho bylo strašně moc a Miloš, když vypráví, a já už s ním jsem čtvrtý rok, jo, tak a nejsem schopná s ním zapamatovat, nebo jenom část trošku.
0: A to je na začátku teprve toho vyprávění.
1: To ještě něco přijde, obávám se.
0: Ano.
1: Každopádně my posloucháme, kromě jiných rádií, posloucháme i Kiss.
0: Ano.
1: A tam dost často hrajou Uniktu. Jako když jsem byla náctiletá, tak ta píseň prostě to byla bohovská píseň a videoklip k ní natočil Miloš, že jo. Pak natočil Bill Gary, velmi kontroverzní videoklip, který byl i zakázaný, že? Nebo jak to no já každopádně dodám, že byl 2 měsíce na MTV v top 40 a byl zvítězil v European Music Video Award.
0: No a vždycky mimochodem, když je klip zakázaný, to je ta nejlepší reklama.
1: Nejlepší reklama.
2: Oni to chtěli. Oni to chtěli. Ten vydavatel vyloženě mě řekl.
0: Pro prostě zadání.
2: Natočil tak, ať toho Buše naštveš.
0: Jo.
2: Oni doslova řekli jiný slovo.
0: Ano.
2: A já jsem říkal, takže jako ho mám vyprovokovat. A oni, jo. Natočil tak, ať ho fakt vyprovokuje, ať to zakáže. My jsme připravení jít na trh s CDčkama a DVDčkama, kde bude tvůj klip a celá deska a to.
0: Ano.
2: No, tak po dvou měsících na MTV se to podařilo, v top 40. Zakázal Bush dva klipy, že jo, a jeden byl Madony a druhý byl náš.
0: Ty jsi takový mezinárodní provokatér vlastně.
2: A potom si ze mě dělali mý kamarádi, producenti Legrace, říkali, tak ty už do Ameriky nepoletíš, kamaráde.
0: Já si myslím, ale letěl jsi, ne?
2: Jo, jo, jo.
0: Naštěstí.
1: Já si myslím, že stejný úmysl měl s tou mojí první knížkou, s tou obálkou, že jo, ale jako ano. Jí nikdo nezakázal, bohužel. Každopádně budeme pokračovat.
0: Ano, ano.
1: Točil videoklip i pro Blair, ten mám teda strašně ráda.
0: To jsou ale samý ESA světový.
1: No, úžasný, no. A myslím si, že bych takhle pokračovat dál, ale řeknu i nějaký český, takže ano. Pro Lucii Bílou ano. Videoklip s těma žárovkama, kde ano. Bylo, já nevím, kolik tam bylo, 250.
2: SMS.
0: Úžasný klip, pardon, vzpomínám se, když jsem viděl poprvé, jsem říkal, kdo na tohle to přišel, kdo tohle vymyslel.
1: No, pak Ivetu Bartošovou.
2: Všechny peníze, to musím říct, všechny peníze, co jsme na ten klip měli, padly na ty žárovky. Tak jenom, abyste viděli, kolik stojí
0: to klip. Těch tam byla plná garáž, těch žárovek.
2: No, ne, tady jenom vidíte ten rozdíl, za kolik se točí klipy v Čechách.
0: Ano.
2: Dneska je to daleko jednodušší díky digitální technologii.
0: No jistě, no.
2: Ale my jsme to dělali všechno na film, že? Jasně, takže
0: no.
2: Laboratoře, ano. Přepisy, stálo prachy.
0: Ano.
2: A ty žárovky nás vyčerpaly, takže já jsem pak ukecával různé laborky, aby mi to vyvolali.
0: Ano.
2: A tak. No a taky jsem točil klip, kdy ty kluci vůbec neměli peníze. Jo? A tak jsme hledali cestu, jak to udělat, takže třeba laboratoři mě prodali 16 Fuji, kterou vrátili i z FAMU. Takže to už fakt nikdo nechce. Tak jestli chceš mít, že to dáme, uděláme ti klíny, ať víš, v jakých kvalitách ten materiál chodí. No a já jsem s tím natočil videoklip. Že? A v té době nebyly ty počítače, takže se to nedalo dělat. Takže jak jsem to natočil, tak to bylo.
0: Tak to bylo prostě. No. Moniko, pokračuj ještě dál, prosím tě, ať to
1: no, já bych hlavně chtěla zmínit skupinu Monkey Business, kterým točil první videoklip, jestli si
2: jo,
1: pamatuju
2: jo.
1: Dobře.
0: To je moje milovaná kapela.
1: Já teda chci říct, já ji taky miluju, bavili jsme se o tom před vysíláním. Každopádně Monkey Business nám propůjčili hudbu pro propagaci mý první knihy, za což bych jim chtěla poděkovat a vznikl. Dneska vlastně mixoval video pro můj třetí podcast, nebo čtvrtý, kde teda je právě ta reklama s použitím té hudby a je výborná, takže prosím vás, zítra bychom to tam rádi pověsili a všichni se na to podívejte, protože to, co tenkrát Miloš vymyslel, to je výborný. Bude tam.
0: Krásný. Miloši, ještě prosím mě jednu věc, o jednu věc nemůžeš ochodit posluchače, jak jsi netočil videoklip pro Michaela Jacksona?
2: No, to bylo... Děkuji ti teda. Já jsem teda chtěl ještě říct, jak jsem točil na kameru Charlieho Chaplina.
0: Jo, ano, to taky
2: když točili klip pro Ozzy Osborna a ten producent, protože mě znal, tak mě volal americký, říkal, přijď, my tady točíme s Ozzym a já jsem klukům o tobě vyprávěl a oni říkali, že by ti dali kameru, jestli by si natočil nějaký svoje záběry do toho klipu. No, tak jsem netušil, co mi dají za kameru, no, tak já jsem tam přijel, teď mi dali tu kameru na kliku, já jsem si v životě natočil. Oni říkali, hele, tak si natrénuj tu rychlost, jo, a toč si, co chceš a my to dáme vyvolat a potom to použijeme, protože to bude pecka. Určitě. No, takže takhle já jsem se seznámil s Ozzym a ještě jsem mu točil na kameru od Charlieho Chaplina, což bylo pro mě
0: úplně
2: úžasný.
0: Sen úplnej.
2: No, a mně se v životě z těch filmových snů splnilo víc. Já jsem byl i na premiéře štábový filmu Matrix v China Teatru, takže to bylo pro mě úplně jako neskutečný.
0: Tak tam se dostane jenom kdo? To musí být nějaká
2: no,
0: úplně štáb, ultra celý. Opravdu
2: to je
0: VIP.
2: To ten štáb,
0: jenom,
2: který to točil.
0: Tam nikdo nesmí být jiný.
2: Oni v té době, jak já jsem tam byl, tak díky té ceně, kterou jsem dostal, tak mě všude brali a pouštěli. Je. Asi jsem byl cvičená v opice, nebo co taky.
0: No možná čekali, že si mě říct, no prosím vás, tohle vyhoďte, tenhle záběr ne, opravdu, to ne.
2: A takhle, jak jsem točil ty zahraniční klipy, tak to jsme zrovna dělali Kolju a přiletěl americký producent. Volal Petra Moravce, který v té době dělal třeba Mladýho Indyho a tyhle seriály,
0: ano.
2: Takže velmi taky jako uznávaný člověk. A tak jim říkal, jo, já ho znám, tak já to domluvím, tu schůzku, a půjdeme do hotelu Paříž a tam se domluvíme. Tak jsme tam přišli a ten producent říká, že by chtěli, jestli bych spolupracoval na videoklipu Michaela Jacksona. A já jsem na něj koukal, jsem říkal, no a kdy to chcete dělat, to realizovat? A on říkal, no co nejdřív, tak do týdne. A já, aha, ale já nemůžu. A mě proč? Já říkám, no protože dělám na filmu Kolia a já jsem Honzovi slíbil, že to s ním udělám ten film, protože my ho chceme dostat na Oscary. A ten producent na mě kouká a říkal, jo, na Oscary. Dobře, no a kolik na ten film máte? Já mu říkám, no 60 milionů korun. A on se tak pousmál a říká, víš, kolik je na ten klip? Nevím. 50 milionů, ale dolarů. A vytáhl scénář na ten už storyboardový, který byl skoro jak na celovečerní film. Mm-hmm. A já jsem říkal, a nemůžete to posunout? A on říkal, ne.
0: Že by Michael počkal chvíli.
2: No, nemůžeme. A já říkám, no, já z toho filmu taky nemůžu utéct. No, tak jsem říkal, tak příště. A on tak, jo, tak příště. A vrátil se do státu a já jsem se vrátil zase do ateliéru, do hostivaře. Že jo.
0: Jenomže v takovýchhle momentech se většinou teda žádný příště nekoná.
2: No, podle těch amerických. Umřel, no.
0: Jo, takhle, ještě ke všemu, ale že většinou v té Americe přece to víš sám, to funguje, jak neurveš tu příležitost za pače si, tak už se to většinou nevrátí. Teda.
2: No, já taky, když jsem jim řekl, že se chci vrátit z toho LA domu, tak ten producent mi taky říkal, no, že ale víš, že tím skončíš tady. A říkal, jo, to chápu. No.
0: To jsou, Miloši, životní paradoxy teda. Víte co, dáme si takovou malou náplast, když jsme se bavili o Michaelovi a tak Michaela nepustím, ale slyšeli jste nejnovější desku Rolling Stones, stále ještě nejnovější, mají tam jednu krásnou countryovku, tak já vám ji teď pustím, jo? Tak jdeme na Stony.

0: byla krásná countryovka.
1: Krásná countryovka od Rolling Stones, píseň, kterou zařadili na své doposud poslední album. To nové vyjde 10. července, milí posluchači. Samozřejmě už jsem vám single pouštěl a další písně budou následovat. Já jsem přešťastný, že mými hosty jsou stále ve studiu dva milí lidé, a sice spisovatelka, nakladatelka Monika je Čapková. A vše uměl, už jsem přišel na to slovo, Miloši, vše uměl, Miloš je kohout. Protože poslouchat úžasné historky o tom, jak musíte odmítnout natáčení klipu Michaela Jacksona kvůli tomu, že pracujete na filmu Kolia, na Oscarovém filmu Kolia, to mně přijde jako totální sci-fi, Miloši, nezlob se. Takže tak to je, mimochodem ještě navážu teda na jednu věc. Hrál jsem, tuším, že to byl nějaký rok 2004 nebo tak, v Městském divadle v Mostě, v představení Šakalí léta, jsem tam měl jednu roli, nádherný představení, a hrála tam se mnou i Klára Apolenářová, a ta mi tenkrát, mám pocit, říkala, že hrála v nějakým tvým filmu, kde hrál i Karel Roden, a ten film, byl to Sen? Že jo? Říkám to správně?
2: Ano.
1: A to je teda, to je film, řekni něco o tom.
2: To je 20-minutový film.
1: Ano.
2: Já jsem ho chtěl natočit, abych ukázal, že Jan Weiss, český spisovatel, který ho miluju, ty jeho věci, protože on je podle mě, a nejenom podle mě, i podle zahraničních, zakladatel světového science fiction.
1: Mm-hmm.
2: A on, já miluju knihu Dům o tisíci patrech, kterou jsem vždycky chtěl sfilmovat, ale bohužel k tomu nedošlo, protože když už jsem konečně měl producenta ze zahraničí, tak se nedohodnul s vedením Barandova, který chtěl být hlavním producentem.
1: Promiň, před skoro 30 lety jsi mi ukazoval vizuály u tebe doma. Ano, pamatuju se
2: do dnes. Ano, a v té době to bylo klasicky točit. Dneska by to bylo daleko jednodušší, ty technologie by to umožnily. Tehdy to bylo opravdu náročný, ale měl jsem to tehdy už vymyšlený, všechno, jak se to dá zrealizovat. Ten německý producent byl nadšený, ten do toho chtěl jít okamžitě, takže my jsme po Barandovu chtěli jenom ateliéry. A oni řekli, že když ty ateliéry nám dají, tak budou hlavní producent. A on říká, víte, nezlobte se, ale já dávám peníze. Já jsem hlavní producent. Takže mi říkal, Miloši, nezlob se, jdeme pryč. A tím se to zastavilo. Ale ten Sen má 20 minut. Je to povídka, kterou když jsem přinesl Kájovi Rodenovi, tak on mi říkal, prostě to nejde sfilmovat. Já říkám, Kájo, všechno jde sfilmovat. A on říká, ale tam nic neříkám. Já říkám, no nebudeš mluvit, to nevadí. A tak jsme natočili 20-minutovou povídku, já jsem chtěl, aby to byla jedna filmová role, takže nešlo to pouštět na filmových festivalech krátkých filmů, protože krátký film má 15 minut. Ale tenhle film si našel svoji vlastní cestu, nejenže ho promítali v Karlových Varech, ale promítali ho po celém světě a v rámci festivalu. Takže třeba ve Španělsku ho promítali v pátek 13. V rodném městečku Luise Buñola.
1: No, aha.
2: A takže to bylo načasované všechno, aby to tak bylo. Ve Francii v Cannes ho promítali na ostrově, kam museli dojet loďkama.
1: Dokonce.
2: Ty diváci, ano. Takže vždycky ten film měl svoji, jakoby...
1: Ano, ano, ano.
2: Jo, a vlastně běželi v LA, což jsem se dozvěděl já úplně dodatečně, úplnou náhodou od jedné herečky americký, říkala, protože já znám tvůj film, a já říkám, jak ho můžeš znát, a já říkám, v Americe normálně běžel, a jsem ho viděla.
1: To je krásné.
2: A jo. Aha. Jo, takže ten film žije svým vlastním životem. Dokonce ho dávali kinaři, jo, dokonce distributor velký český se za mě postavil a dal ho kinařům jako celovečerní film, který měl 20 minut.
1: To je unikát, bych řekl, docela.
2: Takže takhle ten film si žil. Si života, a Klára tam hrála. No.
1: Ano, tak to jsem si jenom teď opravdu vzpomněl.
2: A dcera Rosti Osičky, boxera, ano. Tehdy malá Klaudinka, mi tam hrála tu holčičí roli. A když to viděl Filip Renč, tak mi říká, to je výborný. Já říkám, to je výborný. Kdybych to natočil já, tak řeknou, že jsem pedofil. Ty to natočíš a jsi slabný.
1: Výborný. No, ještě mě napadají další dotazy s tím spojený, ale abychom udělali malej předěl ještě, tak zmiňoval si Buňana, tak mě napadlo, že bychom si mohli pustit jednu krásnou písničku, která s ním jako úzce souvisí. A Je to píseň, kterou zpívala Zuzana Michnová. Vy si tam tajemně špitáte něco spolu.
3: Jo.
1: Máte nějaký tajnosti. Něco chcete ještě říct teď, nebo až po písnice? Nebo
2: můžeme po písnice.
1: No můžeme i teď.
2: Tak dobře, no,
1: tak to řekněte.
2: Monika mě ukázala, jak jsme se bavili o těch reklamách.
1: Ano.
2: Já jsem nedělal reklamy jako na prací prášky a na tyhle věci. Já jsem dělal takzvané image spoty, které se dneska už moc v Čechách netočej, v zahraničí ještě, jo. To je postavený na tom, že tam ten produkt vůbec nemusí být.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to byl třeba Olympus, který jsem natočil a v Londýně vyhrál na velký soutěži. A tady v časopise Cinema běžel jednou článek, takhle byli dole, dva vedle sebe a tam bylo napsáno David Lynch točí reklamu na Nissan Micra. A teď tam bylo potom. A vedle byl druhé, tam bylo napsáno pro Evropu to točí Miloš Kohout, točí Nissana Micru.
1: To je, ale sen tohle najít, jako vedle Davida Lynche se najít, no to je
2: no,
1: úžasný.
2: No pro mě to bylo něco nepředstavitelného, protože samozřejmě to je člověk, který já miluju celý
1: život. Já taky mám rád jeho tvorbu, přesně, ano.
3: Teď já se přihlásím o slovo, ale takhle já jsem měla rozhovor v časopisu magazín Knihkupec a vedle mě byl Petr Hartl.
1: A to je taky dobrý. To je
3: jo,
1: dobrý.
3: Takže pro mě to byl taky sen.
1: Tomu naprosto rozumím. Mimochodem Lynche a Scorseseho, to jsou dva moji milovaní úplně. Mimochodem Scorsese, a to určitě víte, že ten natočil ten krásný dokument, vlastně koncert Rolling Stones, to je můj milovaný koncert.
2: Senzační,
1: naprosto. Ne, ještě taky Miloši, a teď už ani nemě to splývá, jestli jsi to říkal mezi tím, jak si povídáme mezi písněma, nebo jestli jsi to říkal do vysílání, jak si tu reklamu pro Coca-Colu, jak si dělal.
2: Je to bylo ještě, no a to bylo za minulého režimu. To bylo pro mě úplně nepochopitelné, protože jsem měl obraz v Anglii, v galerii, a který ta galerie koupila ode mě a někdo od Coca-Coli ho viděl. A rozhodli se, že by chtěli, aby ten malíř jim vymyslel reklamu pro Coca-Colu, tak mě hledali, spojili se s jedním producentem tady českým, který byl v té době, nebo je pořád můj kamarád, a ten jim říkal, jo, to já vím, kdo to namaloval, to byl Miloš Kohout. A máte na něho kontakt? A on říkal, jo, já vám to domluvím, zavolejte zítra, on tady bude. Takže mě sehnali, já jsem k němu teda přijel, oni volali, takže jsme se domluvili, že jim vymyslím reklamu. No a ta reklama byla o tom, že byla taková zvláštní krajina, téměř surrealistická, a v tom běžel člověk a hořel. No a bylo to o tom, že běží k tomu automatu na ty plechovky, tam už jsou nějaký jiný sportovci a on měl na sobě tričko a trenýrky, že jo, protože byl běžec a celý v plamenech. No, když zamáš to tlačítko, tak to schořelo úplně na tom automatu a dole vypadla ta plechovka, on se napil a najednou z něho byl krásný člověk, že jo. Akorát vtip byl ten, že to tričko mělo puky, jak bylo složený, a ty trenýrky taky. A to úplně dostalo tu Coca-Colu, protože říkali, no tak tohle by nás vývoce nenapadlo.
1: Tak na tohle, přátelé, přišel jeden z mých dnešních hostů, Miloš J. Kohout, a samozřejmě i nadále je mým vzácným hostem Monika J. Čapková. My si teď dáme tu písničku, kterou jsem nedopověděl, o čem je, když jsi zmiňoval Luise Buñuela, tak to je píseň, kterou naspívala Zuzana Michnová, určitě ji znáte, s Luisem.

0: Je 22 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, 22. hodina za námi, lehce. Kukačka nám ji odkukala, ale já jsem se rozhodl, že mé dnešní hosty ještě domů nepustím, protože je stále si o čem povídat a stále jsou mými hosty spisovatelka, nakladatelka. Si vždycky zaváháme, jestli ta nakladatelka je správně, ale je to správně, že jo? Jsi nakladatelka.
2: No, já si vydávám knihy sama.
1: Ano. Vydavatelka, nakladatelka Monika je Čapková a jak už jsem ho otitoval, vše uměl, v tom nejlepším slova smyslu, vše uměl, ne Brouk Pytlík, ale vše uměl, Miloš je kohout. Já ty historky miluju. Tady je pravda teda, že mnohdy třeba ze světa muzikantů nebo kumštíru nebo nás komediantů se ty historky publikovat nedají veřejně, což mě mrzí. Ale ve vašem případě to zatím bylo v pořádku, že se dali všechny publikovat. Ještě jsme nenarazili na žádnou, která by nemohla jít. I když teďka už je po 20. hodině, tak by to eventuálně šlo, ale necháme to v těch intenzích, jak to bylo. Když teda Monika dovolí, ještě navážu na jednu věc. Bavili jsme se, Miloši, o tvém filmařském světě. A teď malinko odbočím, co tvůj svět barev. Jak to máš, protože určitě výstavy a takové věci, to jsou věci v tvém životě taky důležitý.
3: No, barvy právě jsou hodně důležitý, jo. Vlastně olejové barvy, když jsem si k ním poprvé čuchnul, tak mě úplně dostali, já jsem ty tuby rozšroubovával, čichal jsem si k ním a dostal jsem zimnici. A ještě ten den jsem namaloval obraz, který se jmenoval Konec světa. Vlastně znamenal to, že ten starý svět skončil a začal pro mě novej. A to vlastně mám do dneska. Jo, já když maluju, tak potřebuju, nedělám si studie, nedělám si skici, mám to v hlavě. Další problém je ten, že ty plátna nejsou symetrický, takže já nejdřív si musím vymyslet ten tvar, abych ho osvobodil od té perspektivy, aby ta figura nebo postava nebo to prostě ten, to, co maluju, nebylo podmíněný nějakou perspektivou, kterou my známe, ale spíš tato je jakoby příběhová už rovina. A druhá věc je, že maluju vlastně čistýma barvama, což je žlutá, modrá, červená. Jo? Protože to ostatní všechno je špína. Ano. Ono to

0: Ten obraz musíš vidět. Rovno ho maluješ a ty víš, co maluješ, proč to maluješ. A tak mi to přijde, že je to u toho filmu taky, že ty musíš vidět tu kompozici. Víš, proč to děláš, víš, proč ty, jak se ta kamera na to dívá. A, takže hodně to má společnost s tím malířstvím. A já jsem první výstavu samostatnou měl v 23 letech v galerii v Michalské. Ta už dneska neexistuje. Ale je to taková zvláštní náhoda, že já jsem začal vystavovat v galerii v Lucerna a tam přišel na tu vernisáž pán, který byl o hlavu větší než všichni ostatní, takže převyšoval. Já jsem ho v té době neznal. A když byla ta vernisáž, tak Tereza Herz Pokorná mi to uváděla celý a teď tam po mně říkala to, co říkáš ty, že dělám všechno možný. Tak já jsem furt říkal, Terko, zkrať to, prosím tebe. A pak najednou za mnou tenhle ten pán přišel a říká mi, protože ona se tam zmínila, že první výstavu jsem měl k tý Michalské, a on říká, a chtěl byste se vrátit do Michalské? A já jsem tak na něho koukal a říkám, a to myslíte jak? A říká, no já tam mám galerii. Takže rovnou z té výstavy, když končila v té Lucerně, se ty obrazy naložily a převezli jsme do tý Michalské. Tam jsem byl přes půl roku, tam ta výstava končila a stejným způsobem přijela dodávka velká a obrazy se naložily, k ním se přidali další obrazy ještě ode mě a vezlo se to do Klášterce nad Ohří do kulturního domu. Tam ta výstava trvala téměř 3/4 roku, skončila, obrazy jsem odvez a letos v únoru jsem v Kadani v galerii Josefa Lieslera, která je teda moc hezká, opravdu celá Kadaň je nádherná, tak tam jsem vystavil se svým synem, poprvé v životě. Ne, že by on nevystavil, on jemu, to nebudem říkat.
1: No to je, pardon, to je samostatná kapitola tvůj syn.
0: Ano, teda. Můj syn ano. Vystavoval už v Guggenheimově muzeu v New Yorku. Mimo to tady dostal Chaloupeckýho cenu, teda když je teda jako Čech, ale žije v zahraničí.
1: No jinými slovy, v tomto ohledu předčil svého otce.
0: Ano, on mě trumfnul.
1: Z čehož ty tím, jsi samozřejmě šťastný. Jako
0: tím ti posílám do Švýcarska pozdrav, ty klukům.
1: A já moc gratuluju teda, to je úžasný. Děkuju. Naprosto.
0: No on vystavil po celém světě.
1: Prosím, Monika se hlásí, něco chceš?
2: Já bych do toho vstoupila, protože bych chtěla poděkovat Tomáši Bartákovi z Klášterce, že tam nechal tak dlouho jeho obrazy, protože ačkoliv teda Miloš se chtěl vrátit k malování, jakoby už natrvalo a úplně, tak já se ho furt jako odvádím do toho nakladatelského světa, protože on je vlastně zároveň spolu nakladatel a dělá grafiky a řekni ilustrace.
0: Fotím a jsem sazeč.
2: A vytváří a sázeč.
0: A jsem grafik.
1: To jsem zapomněl všechno říct, ale já takže, to se píšu pak. Ne, říkám vše umě.
0: Ne, no. Honza Matlach to řekl krásně jednou, říkal, on je takový multimediální talent.
1: Moniko, a ty nám toho Miloše odvádíš od toho plátna
2: ne,
1: pořád.
2: Ne. Já jako na svou obhajobu můžu říct, že zase v mnohem vlastně ty cesty se nám prolínají a naposledy teď chystá výstavu na Karláku, že tak,
0: no,
2: v galerii MAT.
0: Pozvat.
1: Ano.
2: A než teda řekneš tu pozvánku, tak já bych ráda řekla, že vlastně, když namaloval poslední obraz, já jsem tenkrát se vrátila z Mostu, nevím, jestli tu informaci víš, že teď momentálně žiju, nebo...
1: Ano, to tak. Četl jsem, ano.
2: Takže já jsem se vracela od dcery a ukazoval mi ten čerstvě namalovaný obraz a vlastně vyprávěl mi ten příběh, který je s ním spojený. A šli jsme dolů a mě už se v hlavě, a on mi řekl, a taky bys mohla napsat o tom obrazu nějaký příběh. A než stačil uvařit to kafe, tak já jsem vlastně vysolila z rukávu okamžitě ten příběh a vlastně je nádherný, mám ho strašně moc ráda. je částečně o reinkarnaci a o tom, jak ta duše vlastně se vrací a vlastně ten, tu podstatu toho obrazu vlastně ta reinkarnace vysvětluje. Takže pro neumělce, který obrazům moc nerozumí, tak když přijde do matu, tak vedle toho obrazu bude vlastně moje povídka, ten příběh, který odvypráví vlastně tu myšlenku, malířu, umělcovou myšlenku.
1: Kdyby si někdo

0: nebyl jistý tím, co vidí, tak si to může přečíst. Ano. Mimochodem, já udělám malou vsuvku. Vzpomínám si na chvíli, kdy Honza vyčítal, kterýho samozřejmě vy dva určitě dobře znáte a taky víte, že to byl kreslíř, malíř.
1: Ano.
0: Tak Honza v posledních letech maloval oleje a k tomu ho přivedl Ivan Mládek, protože Honza se tomu bránil. On říká, já se v tom nechci matlat, mě to nezajímá, sakra. A on to teda říkal jinak ještě. Ale jednoho dne říkal, jednou jsem byl doma odpoledne, zazvonil zvonek a přijel Ivan Mládek a nese mi plátno, tady ty barvičky, říkal tak a maluj voleje a jdi do toho. A to Honzo to tak strašně chytlo, si pamatuju, že tenkrát jsme jeli někam na nějakou šňůru a on to všechno tahal sebou a i na hotelu maloval, no to bylo něco, takže to asi jsem pochopil, ty oleje, Miloši, musí být taky vášeň, že jo, velika.
1: Je, no, my s tím olej, usínáme.
2: Olej je úžasná věc. A hlavně ten nezdravý terpentín.
0: Jo, to je ono, to je ono.
2: On, Martin mi říkal, tati, prosím tě, už dělají, který nesmrdí. A tak jsem šel do toho obchodu v Platýzu a říkám, prosím vás, vy máte nějaký terpentín, který je zdravej? A ten pán na mě kouká a říká, no, není cítit. Ale nezdravý je pořád stejně. O to víc, protože ho necítí.
0: No jasně, to je velká pravda.
2: Jsem pochopil, že to je blbost, tak si to kupat nebudu. A mám, tím, že mám syna, tak mám taky dceru a ta dělá grafický design. Mm-hmm. Mimo toho, že léčí hudbou a je v tom úžasná, neuvěřitelná, tak je taky neuvěřitelná jako grafička, jako mm-hmm. designérka. Mm-hmm. Takže její práce jsou nejenom v Čechách, ale také i v zahraničních klientů. Jo. Takže moje děti se povedly, já jsem šťastný, jsem na ně pyšnej, stejně otec. Jako Monika,
1: no,
2: na svou Elišku.
1: V tomhle jsme taky to máme stejný, protože já mám zase dceruku, která od svých 5 let si plní svůj sen a hraje házenou a dnes už na profi úrovni a před pár dny se vrátila z Francie, kde byly akademičky a kde vyhráli bronzovou medaili. Já teď, jestli si to dobře pamatuju, po 12 letech přivezlo repre nějaké ocenění a teď je teda na Santorini, na dovolené, zasloužené, protože toho času moc nemá a tímto jí taky strašně moc zdravím a jsem na ní strašně pyšná. No, vlastně takový dvě Robinsonky, který si plní každá sice jiný sen, odlišný, ale plníme si sny, no.
0: No to já myslím, že to je podstata žití samozřejmě.
1: Ano.
0: To je krásný. A ještě musím teda prozradit jednu důležitou věc, na tu pak navážu i s Milošem, ale já jsem se o tebe, Moniko, dozvěděl, že dneska to je tvoje rádiová premiéra.
1: Ano.
0: Což je úžasný, že zrovna na country rádiu poprvé, tak to je hezký. To ti teda děkujeme za to privilegium. Za
1: já
0: takový věci,
1: vám.
0: Některý celebrity se jim musí platit, že jo? Že když teda v tom jejich médiu zrovna vystoupí, tak děkujeme, že to máme zadarmo dneska. A já ti za to zahraju jednu hezkou písničku. Máš ráda Bee Gees?
1: Ano.
0: Tak já ti pustím písničku, kterou já od nich mám nejraději, How Deep Is Your Love, ale jelikož jsme pořád na vlně country takzvaně, tak ji pustím, bude nám zpívat Barry Gibb, poslední žijící z bratrů Bee Gees. A společně s ním skvělá country kapela Little Big Town a aby to nebylo málo, tak ještě vynikající kytarista Tommy Emmanuel. Poslouchejte tu krásu.

0: přátelé, je 22 hodin 15 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Area, s vámi Petr Kocman, no a se mnou ve studiu živě dnes mí dva velmi milí a vzácní hosté, spisovatelka, vydavatelka, nakladatelka Monika J. Čapková a vše uměl Miloš J. Kohout. Miloši, promiň, já už to jinak ani říct neumím, protože prostě se mi nechce vyjmenovávat všechno. To, co ty ovládáš, co umíš. Já teda taky musím říct, že jsem zmiňoval, že teda Monika má dneska rádiovou premiéru, tak já se cítím být poctěn, Miloši, i z tvé strany, protože o tobě je v podstatě známá věc, že ty zásadně neposkytuješ žádná interview, nebo aspoň to tak v minulosti bývalo, což jsi mě i ty potvrdil, a vyprávěl jsi mi úžasnou historku, která jste šli na rozhovor s hercem Karlem Rodenem. Prostě mě to musíš povyprávět a jsem teda rád, že to nedopadlo jako v té historce tady dneska.
1: No, kdysi do Rádia 1 nás pozval Saša Michalidis a chtěl s náma dělat rozhovor. A to bylo v rámci toho filmu Sen. Tehdy těch rozhovorů jsme museli podat hodně. A my se to s Kájou nevěděli, my jsme tam teda jako přijeli všechno, sedli jsme si a on říkal, kluci, pro nás fakt odpovídejte mi na ty otázky, je to důležitý, a my jo, jo, jo. A ten mikrofon si nechte u sebe, a my jo, jo, jo. A zase jsme mu ho vrátili a pak jsme se dozvěděli od jiných našich kamarádů, kteří to poslouchali, že předtím, než to začalo, ten Saša říká, vážení posluchači, nyní si zesilte své přijímače, co to bude. Protože přijdou dva a ty mlčej.
0: A vy jste přece tam ale i nějak odpovídali něco?
1: Ano, odpovídali jste... jsme to samozřejmě, ale tiše. Ale ty narážíš spíš na Karlovy Vary,
0: ano, ano.
1: Kde jsme dělali medvědy a
0: ano.
1: Tak kluci z Ypsilonky samozřejmě s náma jako měli ty otázky, kladli nám je a my jsme s tím Kajou tam stáli a furt jsme mlčeli. A najednou já už si nepamatuju, co mi položili za otázku, ale pamatuju si, že jsem šel k tomu mikrofonu, protože mi to přišlo, že už je to dlouhý a že ty diváci už by něco měli slyšet, tak jsem šel k tomu mikrofonu a říkám ano. A zase jsem odešel. A teď jsem viděl, ty kluci, jak si ulevili a říkali, a Kájo, má to na tebe velký vliv, že spolu kamarádíte tady s Milošem, mimo to, že spolu spolupracujete. A ten Kájo šel k tomu mikrofonu a říkal ano. A odešel. A potom nám kluci říkají, tak vy dva jste měli největší aplaus, lidi stáli, tleskali vás, nechtěli vás vůbec pustit, tady jiný hovořej, mluví furt a nic.
0: A nic.
1: A vy si řeknete každý ano.
0: A já se nedivím, to musí být naprosto úžasný. Není to někde zachycený náhodou?
1: No, není.
0: Není, bohužel, to je škoda.
1: Ne, to je zaplať pánbu.
0: To, co se dá dělat. No.
1: Ale já jsem vás chtěl, milí posluchači, pozvat na tu výstavu. Takže výstava bude 24.8. v 18.30 v galerii MAT na Karlově náměstí.
0: Je to pondělí, podotýkám.
1: Je to pondělí. A bude tam ještě se mnou vystavovat úžasná sochařka. Jsou to dřevěné hlavy, tři tam budou. A jmenuje se Michaela Trybešová. No, to jsem celý já na ty jména. A hrát hlavně na té vernisáži bude můj velký kamarád Jan P. Muchov.
0: To je můj oblíbený teda hudebník, taky musím říct.
1: A moc se na to těším, Honza no. Taky. Já jsem kvůli tomu volal, tak on mimo jiné je taky jeden z majitelů mého obrazu. No. Na to je další historka, ale to vám nebudu vyprávět. Má veliký obraz, opravdu veliký obraz.
0: A jak dlouho má ten obraz už, apropo?
1: Má ho...
0: Je to letité dílo?
1: Ano, ano, ano. Je to dílo z doby, kdy má i Monika ten obraz, jak říkala o tom jazzu, protože ten mi ukradla.
2: Já jsem ho neukradla, ty jsi mi... Já to musím uvést na pravou ano. Míru, ať si... Co se budou o mě myslet poslouchat? No,
1: já vám to řeknu, kradé.
2: Ne, ty jsi mi nabízel mnohokrát nějaký obraz a tenkrát, když jsme spolu byli ve sklepě a probírali jsme ty tvoje staré obrazy, tak tam na mě vykouk obraz s dvouma saxofonistama a jak ty víš, já miluju saxík,
0: ano, ano.
2: Takže prostě to jsem neodolala a ten obraz jsem hned čapla a vysí mi doma v obývák, v ložnici. Takže každé ráno, když se probudím, tak vidím mé milované hudební nástroje. A je teda úžasný ten obraz. Ale já bych, ty jsi neprozradil, tvé obrazy putují po celém světě, i v zahraničních galeriích, a mě třeba fascinovalo, že jeden z tvých obrazů, a myslím si, že to bylo taky na hudební tématiku, ne? Měl Steve Jobs.
1: Opravdu.
2: No, ano.
1: No, ale to ještě, jeden je slavnější ten obraz, než ty, co si koupil Steve. Mě zastupoval za té minulé doby, mě hrozně do života umění pomohl pan profesor Dvořák, který starší generaci vědí, kdo to byl. To byl náš přední kunsthistorik, přednášel o umění a zároveň dělal odhady v zahraničním galeriím i na obrazy a doporučoval i výtvarníky, tak on vlastně mě přivedl do toho zahraničí. Takže já jsem všechno prodával ven. Já jsem tady vlastně neměl ani moc potřebu jako vystavovat, prodávat, protože co jsem namaloval, ještě mokrý, třeba jsem přijeli ty galeristi a kupovali si to. A jeden z obrazů, který takhle odešel do galerie, do Švýcar, byl Jimi Hendrix. A potom po letech, plnou náhodou, jsem potkal Palo Haberu a on mi říká, víš, že ten tvoj Jimi je na obale? A já, čo, akém obale? A on říkal, no Jimi Hendrixe, udělali takovou speciální edici a mezi těma věcma, co tam jsou, je tam taky tvůj obraz.
0: Takže na nějaký oficiální album, nějaký výběrový nějaký, já jsem, no, Jimi Hendrixe?
1: No, nebo? On říkal, Palo, tedy, že mi ho přiveze, že jako ho má, ale nikdy k tomu už nedošlo, nikdy jsme se už pak neviděli, ale hlavně za toho totáče to bylo úplně jedno, že já jsem nemohl autorsky, jak jsem na něj mohl tlačit.
0: Právě.
1: Tady byla opona.
2: No, třeba tě poslouchá, já bych... No. Palio?
1: Myslíš, že mě poslouchal Jimi Hendrix mě poslouchal.
2: Ne,
1: Jimi Hendrix mě poslouchal. Ale ten obraz fakt jsem měl moc rád a těch hudebních obrazů bylo víc, takže různě šel do světa a žijou svým životem. No a ten zmiňovaný Steve, ten si koupil dva obrazy ode mě, no. A díky tomu jsem byl první Appleista v téhle zemi, že jo, protože jo. poslal svůj počítač Macintosh.
0: Ano.
1: A pak jsem se dozvěděl, když se mi rozbil mobil, protože jsem samozřejmě hned jsem dostal prvního Apple. Že?
0: Teď bylo mimochodem výročí minulý týden, myslím, kdy vydali prvního, první jabko.
1: No, a tenkrát jeden můj hacker kamarád mi udělal tu turbokartu, aby mi to tady fungovalo. A
0: to šlo v Americe jenom, že jo?
1: No. A mně se rozbil nějaký jeden z těch mobilů a tak jsem s tím šel tady do Apple, jako jestli by mi ho nemohli nějak opravit nebo vyměnit nebo něco. No, oni mi pak volali a říkali, prosím vás, přijďte zítra. Říkám, to byla tak rychlá ta oprava. Ne, dostanete nový mobil. Říkám, jak nový mobil? No, vy máte ochranné číslo od Apple. A tak jsem pochopil, že díky tomu
0: Steve... VIP mobil nějaký.
1: Takže dokud Steve žil, ne, mě chodili ty počítače, jo, různě piloti.
0: Jo, takže jsme upgrade vždycky.
1: No,
0: prostě
1: na letiště jsem si chodil a pilot dnes krabici dal mi. Já jsem pochopil, že to je počítač. A když Steve umřel, tak samozřejmě jsem o to číslo přišel. Takže teď jsem jako všichni, musím si koupit mobil, že? Tak já si kupu starší modely, protože proč?
0: Ano.
1: No takže teď jsem dostal od dcery tady Moniky 12 Apple. No,
0: ale já blbec celý život dělám muziku, proč já nemaluju? To je...
1: No, protože krásně zpíváš a hraješ. Víš?
2: Že to bys musel mít toho pana profesora Dvořáka.
0: Ano. Tak Miloši, namaluj něco, zaměř se na nějakou společnost, namaluj obraz nějaký a třeba se chytí někdo z těch kormidelníků velkých. No.
2: Ale Petře, já jsem taky četla ten životopis o tobě a ten fejeton nebo blog, který jsem ti předala, ano. Že jsem věděla, že ano. Tady nejsem schopná ho přečíst. Tak jako myslím si, že za tebou jsou taky jako úžasný úspěchy.
0: Řekl bych, že spousta životní radosti, splněných snů.
2: Ano.
0: Helejte, pojďte si zahrát, protože ty máš ráda ten jazz, tak já mám pro tebe specialitu. Bude to píseň As Time Goes By, to je jeden z jazzových standardů, ale pozor, teď ho uslyšíš v country úpravy od velkého countrymana Mel Haggarda. Speciálně
2: Děkuju.
0: Pro tebe.
2: Děkuju. You must remember this.

0: Tak to byl Merle Haggard a jeden z největších jazzových standardů As Time Goes By, teďka speciálně pro jednoho z mých dnešních hostů, spisovatelku Moniku J. Čapkovou. Tak Moniku, doufám, že tě píseň potěšila.
1: Krásně, děkuji.
0: A samozřejmě poslouchal také můj druhý host, Miloš J. Kohout. Jsem rád, že jste tady se mnou. A samozřejmě těch témat dotazů je hodně, mohli bychom tady sedět ještě i dál, ale mě zajímá jiná věc. Já úplně odbočím jinam od vašich profesí, od vašich radostí. Zkuste mi odpovědět, a můžete buď to dlouze nebo krátce, vaše první setkání s country hudbou. Moniko, první vzpomínka, kdy ses poprvé setkala s country hudbou.
1: Já asi vím, na co narážíš.
0: Nenarážím na nic, prostě řekni. Z první setkání s country.
1: No, tak
0: první vzpomínka.
1: Já se asi teďkom trošku zastydím, ale myslím si, že to bylo Tremský u Táboráku. Vždycky byly takové ty tremské písničky, ale to byl takový ten kruček k country. A já se musím přiznat, já se tě pamatuju jako toho malého kluka, který se vystupoval s Michalem Tučným.
0: A kde jsi mě mohla vidět?
1: Já si to pamatuju. Vystupoval si někde, bylo to v televizi. Aha. Já mám takovou matnou vzpomínku, nechci jakoby úplně na 100% tvrdit, že to byl ty, ale pamatuju si, že já Michala Tučnýho jsem měla ráda, byl tenkrát plná televize ho byla a vím, že vystupoval s malým klukem. Můžu se mýlit, ale
0: je to možný.
1: Myslím
0: je to
1: si, možný. Že ty jako... Já jsem o tobě i psala takový ten fejtuník a tam to mám taky napsaný. Aha. Každopádně my jsme se bavili, než začalo vysílání, že vlastně první propojenost, kterou vidím mezi náma dvouma, je ta, že v mé třetí knize je postava. Jedna z mých postav, podobná Michalu Tučnému. A vysvětlím proč. Já vlastně, když jsem se pustila do těch... reálí vlastně roku 1996 a tahala jsem takový ty věci, tak vlastně v tom roce Michal Tučný zemřel a říkala jsem si, že by to byla moc hezká vzpomínka na něj, takže jsem vlastně té jedné postavě dala jeho look a ten popis vlastně popisuje Michala Tučnýho a ještě se tam určitě zmíním o nějakých písničkách, protože jsou situace a lidé, a který se zaslouží to, aby zůstali ve vzpomínkách. Aby si je lidé připomínali.
0: To je hezký. Tak to jsi hodně propojená s country hudbou teda. A Miloši, a co tvoje setkání s country hudbou? Třeba to první
2: bylo,
0: nejlépe.
2: To bylo brzo, protože já jsem jako kluk byl scout. A tak to byly spíš tremský písničky. Že?
0: No tak dejme tomu, to jeden svět takovej. Ano.
2: A potom velmi záhy jsem potkal Greenhorny, že jo, KTO.
0: Ano.
2: A už to jelo, že jo. Prostě a najednou jsem začal měl. A Honza Vyčítal byl pro mě vzor, Michal taky, a s Honzou jsem se zkamarádil hlavně.
0: Tak hlavně že Honza Pirach, jsme se o tom bavili, pro mě mistr příběhu, ten uměl ty písňový příběhy, jak jsme se o tom
2: Takže já jsem byl u něho na té chalupě Mocká v Jizerkách. Tam bych mohl vyprávět, jak jsem mu třeba kufrem jeho auta rozbil hlavu, ale myslím si, že to by nikoho nebavilo poslouchat. Ale Honza byl ten, kdo mě přivez první kovbojský boty.
0: A měl jsi je na sobě někdy?
2: No, asi dvakrát, protože já jsem se v nich strašně styděl, protože oni byli černočervený a byli vyšívaný.
0: Ano.
2: A já jsem Honzovi říkal, a nějaký jednodušší neměli? A on říkal, tohle jsou slavnostní. A já jsem říkal, no děkuju.
0: No oni bývají slavnostní, ručně šitý, šereky, mám jich doma několik, ale je fakt, že jsou někdy hodně teda blázniví. No. No,
2: tak pak jsem si teda jel koupit své první kovbojské boty do tehdejšího východního Německa od firmy Salamander.
0: Jo.
2: A výborný byl, že jsem si je v tom obchodě jako nazul a už se je nemohl dostat do znohy. I s tím zouvákem.
0: No,
2: takže jsem jich odjížděl.
0: Rovnou.
2: Jo, v krabici jsem měl ty boty, v kterých jsem přijel. A odjížděl jsem těhle těch. A jak se říká, že kovbojský boty musí skrotit.
0: Jistě, ano.
2: No, takže to jsem se snažil. A od té doby vždycky, když jsem si koupil první zase kovbojský boty na koně, opravdu, protože jsem jezdil, tak se mi taky krotil.
0: Jo.
1: Je pravda, že já jsem si z první vyplaty koupila koně, no. Takový ty nízký, dámský, no. To tenkrát strašně jako frčelo.
0: Tak vy jste oba country vlastně z
1: očího.
2: Tak já jsem jezdil na koních taky, měl jsem koně, že? Takže já jsem...
0: Jsi koněák vlastně. No,
2: a já jsem vlastně jako kluk, dokonce táta mě nafilmoval. Já jsem chtěl být vždycky kovboj. Tak je, tě táta nafilmoval, měl jsem Winchesterovku. bubínkáč.
0: Tak to jsme na tom stejně, já taky chtěl být cowboy, no.
2: Klobouk, jo. Šerifskou hvězdu.
0: No jistě,
1: a tak jsi si poznal i Vinnetu, a že jo, osobně.
0: Taky, no. Pierre Brice, no tak to je prostě úžasný, že když dítě koukáš na ty májovky a najednou ho vidíš, že jo. To je,
1: hele,
0: to je.
1: A počítá se písnička U stánku od Nedvědů.
0: Všechno se počítá.
1: Teď je i nová cover verze a tu poslouchá i moje dcera, jako pardon.
0: A kdo udělá ten cover?
1: To ti neřeknu.
0: Nevím, někdo.
1: To ti neřeknu.
0: No, je to jednoduchý, jsou to prostě, já vždycky říkám, že síla je v té písni, že když je hezká, tak v tu chvíli neřešíš škatulku, žádné, prostě ne, je to hezká písnička. Je to,
2: ale že? Hlavně hudbu posloucháš jakoukoliv, i klasiku, že? Záleží, jako máš náladu.
0: Ano.
2: A podle toho to posloucháš. Já s Monikou třeba posloucháme jazz, jo, a pak Stinga, a pak tohle.
1: Ano. 90.
2: Jo.
0: Musí to být pestrý všechno. A teď teda udělám ostrý střih, jo. Něco, na čem jsme se nedomluvili a čím vás překvapím. Jeďa. Teď každému z vás zahraju písničku, kterou máte rádi, ale pozor, z country ranku. Řekněte písničku country, kterou máte rádi. A jestli ji tady najdu, tak vám ji teď pustím hned. Monika.
1: No Barry White.
0: No Barryho Whitea, to nevím, to není country, že jo, pro mě, jo, protože country je všechno, no, co se mi líbí, že jo. To je, ale jako myslím opravdu echt country, když se bavíme o country. Tak co tě napadne jako písnička, kterou když se řekne country, tak řekneš, to je pro mě country. Tak schválně. Na první dobrou, nepřemýšlej o tom. Když se řekne country, tak co si představíš za písničku? Cokoliv, řekni, to je jedno. A já ti ji vyberu a pustím. Ty se tajemně usmíváš. Miloši, tak než si to Monika rozmyslí.
2: Jakoukoliv písničku od Johnny Cashe.
0: Od Johnny Cashe. No tak úžasný. Tak dáme Johnnyho Cashe. Tak vybereme třeba, chceš nějakou velkou klasiku teda, nebo dáme něco jako zvláštního, protože on třeba udělal od Depeche Mode, udělal Personal Jesus.
2: Právě, no, já jsem to slyšel.
0: No tak můžeme dát. Hele, já už ji tady hledám. Personal Jesus a Moniko, než ty si to rozmyslíš, protože sice už se nám to chýlí ke konci to povídání, tak já dám ještě jednu písničku, kterou pak zazpomínáme na toho Honzu Vyčítela. A je to pecka, kterou on nahrál někdy v roce 92, nazval jí Kamarádi 2, protože Kamarádi byla píseň, kterou zpíval pan Suchý. Tak Honza udělal písničku, kde vzpomíná zase na svoje vzory, mimochodem na Chabu a na další malíře. Tak tu si dáme hned potom. Ale teď teda pro mého dnešního hosta Miloše J. Kohouta, Johnny Cash a Personal Jesus.

když se mě zeptali, proč dávno nezbalil jsem ranec, i když jen kousek do dáli jsou lepší videa i žvanec. Tak jsem řekl, že jsem tu byl kluk a jinde, že jsme jenom hosti. No, nedivte se prosím vás, v takový krásný společnosti.

0: Tak, to byla vzpomínka na Honzu Vyčítala, na kterého jsme vzpomínali i s mými hosty, kterými jsou stále ještě, byť tedy už jen na malou chvíli, spisovatelka, vydavatelka, nakladatelka Monika J. Čapková a také muž mnoha povolání, řemesel, umů, Miloš J. Kohout. Jsem moc rád, že jste tady se mnou, že jste dorazili. Bylo to i hezký vzpomínání na Honzu. Mimochodem, Miloši, snažím se si to vizualizovat, jak bys asi vypadal v těch kovbojských botách, co ti Honza dal tenkrát, a neumím si tě moc představit teda.
1: No.
0: Ale dobrý, ale je pořád, jenom se bavím tou představou takhle. Ale ty jsi s Monikou, pardon, mezi tím uvědomila, když jsem se tě ptal, když se řekne country, tak jsi přece jenom vybavila interpreta.
2: No samozřejmě, Valdu.
0: Valdu Matušku, toho máme, já snad neznám nikoho ve svém životě, kdo by řekl, že nemá rád Valdu. Protože jak jsme říkali, to byl opravdu, to bylo něco jako ty, Miloši. On uměl všechno, prostě muziku a herectví a všechno se mu dařilo. A ty jsi měl takovou malou vzpomínku na něj, to řekni posluchačům, jsme se tady vyprávili zatímco.
3: No jo, že jsem ho zažil jako kluk, zaprvé na Limonádovým, tak tam jsem byl úplně malej, a potom, když točil Hotel pro cizince na Hrádku v Nechanicích, já nevím, kolik mě mohlo být, 12, 13.
0: A koho jsi tam hrál?
3: No to nějakou, zase nějakou pindu dětskou. A tam jsem vlastně s tím Valdou chodil a někdo nás vyfotil, já tu fotku mám doma, jak mu něco vyprávím a rozkládám strašně u toho rukama a on tak na mě koukal, poslouchal mě a to je strašně hezká vzpomínka. A tam jsem poznal vlastně i kluky z Černoherního klubu, že? Jirku Kodeta, Hrzána, Mrkvičku, že? A vzniklo takový přátelství, že potom, když jsem měl ateliér na Vinohradech, tak večer vždycky z toho ateliéru jsem šel do toho Černoherního klubu, že? A tam jsem s nima byl a oni se smáli a Pavel Landovský vždycky, když jsem na tom baru, říká, kolik je ti? Já, už mě bude 17. Ty mu nalejváš? A takhle to šlo pořád, že až jednoho dne jsem mu říkal, Pavle, je mi 18. Jo, tak mu nalej na mě.
0: No, takže vlastně Landák nad tebou takhle držel ochranu.
3: Jo, jo, abych nepil.
0: Abys nepil. No,
3: to byl ten pravej.
0: Přesně, no. To je krásný. No, spočítal jsi někdy, Miloši, v kolika filmech ses objevil, nebo ne?
3: Ne, to prosím tebe.
0: Nevíš,
3: to
0: nevíš.
3: Taky nedávno na internetu se objevila moje fotografie od nějakého kluka a ten napsal mýmu jinému kamarádovi, prosím tebe, je to Miloš? A ten můj kamarád mi to přeposlal, no, no. Seš to ty? A já, jo, jsem to já. No, to byl muž z Londýna.
2: Tak na ten jsem se tě ptala právě. Aha, na ten jsme koukali.
3: A v tom hrál Jiří Sovák.
0: Ano,
3: a od té doby jsme se spřátelili a já jsem měl moc rád, on byl úžasný člověk.
0: Podle mě nejlepší herec náš.
3: Úžasný.
0: Já často cituju večer ve vysílání z jeho knih nějaký historky, které jsou teda úžasný, co on všechno zažil. To je dokonalý.
3: To byl pan herec, úžasný. Ale to byla ta generace, že to byl Broďa, to byl Hruša, že to byli páni herci. No.
0: To je krásný.
3: A byla radost být s nima.
0: Ano. Ještě na jednu věc, Miloši, se chci zeptat, protože určitě často tě taky lidi konfrontují s takovýma věcma s tvým tatínkem. Dobře, já jsem tvýho tatínka doslova, to se jinak říct nedá, žral v kinoboxu samozřejmě, protože i já jsem zažil kinobox. Dodnes pro mě jeden z nejlepších pořadů, který vůbec byl, to byl tvůj tatínek a Roman Holý, o kterém jsme se dneska bavili. Tvůj tatínek, jak vzpomínáš na tatínka?
3: No já spíš vzpomenu teď na to, co ty říkáš, ano. Na ten kinobox, protože já jsem nikdy žádnou výhodu z toho nepociťoval, že to je to. A když jsme dělali Kolju, tak jsme nafasovali dvě auta od Škodovky, aby jsme je testovali, takže tu jednu jsem dostal já, abych ji testoval, zapisoval jsem to a chytil mi policista za rychlost, zastavil.
0: Ano.
3: A já jsem říkal, já to auto testuju. A vy jste profesionální jezdec, já říkám, ne, my se to dostali na film, já, protože mám jiný auto rychlý, tak jsem dostal tohleto, abych to testoval. A on, no, tak mi dejte doklady, tak jsem mu dal doklady a on takhle koukal na tu občanku a říká, Miloško, ten Miloško z toho kinoboxu máte něco společného? Říká, ano, je to můj otec. Váš otec, no já ho miluju, tady máte doklady, jeďte prosím vás, hlavně nenabourejte a pozdravujte otce.
0: No, protože kinobox to byl nezasále kult, naprostý kult, jo, já si na to pamatuju, že jsem to hltal, protože jsem se dozvěděl přesně o filmech, co je novýho, co frčí, protože jsem viděl i tu šílenou sbírku Romana Holýho, že jo, jak má ty DVDčka, ty VHSky, snad to i někomu dál, nebo část té sbírky, koupil to za strašný prachy a teď, že jo, to, voda mu to tam snad vzala v Sučici, v baráku, taky nějak mu to tam plavalo všechno, takže často určitě, teda i dodnes, jak vidím, vzpomínají lidi na tvýho tatínka.
3: Hodně, no, hodně.
2: Já ho mám doma. V kopii.
3: A musím říct, že jako to je, ty vzpomínky na mýho tátu jsou úžasný. Některý, hlavně když ještě v minulém režimu ještě žil s mojí mámou a on už jako točil nějaké věci různý, dokonce i videoklipy točil.
0: Ano.
3: A pozvali ho do České televize do živého vysílání. Nikdy jsem nepochopil, kdo si to mohl lajsnout. No a pozvali mýho tátu a to si, vidím to jako dneska, sedím před tou televizí s tou mojí mámou v těch Vršovicích, ještě černobílá televize, že skleněná, Diana, a ten redaktor říká, pane Kouta, prostě říká se, že budete točit seriál o partizánech. Ten táta na ně tak kouká, o těchto šaškách já nic točit nebudu. No a pak ta televize zrněla a táta dostal zákaz točit cokoliv.
0: No a bylo vymalováno, bylo vymalováno.
3: Bylo to rychlý.
0: Bylo to rychlý, je to tak. Tak přátelé, já mám bohužel smutnou zprávu, že se budeme muset rozloučit, protože vysílání se v podstatě koukám na hodiny pomalinku, velmi neúprosně blíží ke konci. Abychom také stihli ještě nějakou muziku dneska, protože jsme hodně povídali. Tak já vám chci moc poděkovat, že jste přišli, že jste zavítali a poprosím vás, až bude něco novýho zase, Moniko, až bude nová kniha, třeba Miloši, až budeš zase Michaelovi Jacksonovi točit videoklip.
2: Postmortem.
0: Tak přijďte za námi nám o tom povyprávět, budeme moc rádi, protože zrovna v případě vás obou teď jak to říct, aby to nevyznělo hloupě, protože vy máte tolik co říct, ale není o tom nikde slyšet.
2: Ano.
0: Což mě přijde nesmírně líto, proto jsem si vás pozval. Jsou to věci, které si myslím, že jsou zajímavé pro posluchače, takže slibme si, že až něco bude dalšího, tak přijďte hned do Country Rádia a všechno tady prozradíte na sebe. Jsme domluvení.
2: Třeba napíšu písničku příště.
0: Jsme domluveni, třeba ano. Bude písnička a Miloš ní natočí videoklip rovnou, to je tak výhoda.
3: To ti můžu si být klidně, s velkou radostí.
0: Jo?
3: Ano.
0: Tak milí posluchači, slyšeli jste to?
2: Jejda, Monda,
0: jo? Tak je to, takže počkat, takže já to vemu ještě jinak, aby to teda bylo hezky uzavřený ten kruh. Tak složíme písničku, ano. Já udělám muziku, Monika ano. Natočí text a já to naspívám a ty k tomu natočíš Miloši klip, jo? A je to. Yes. Takže teď je to v
3: jenom
0: rádiu.
3: Jenom nevím, jak se to v tom rádiu, ten videoklip pustíme.
0: No to už si nějak zařídíme.
2: Já se vždycky umím tak krásně naběhnout.
0: Že jo, viď? Živým vysílání. Tak a já ti slibuju, že si v tom klipu v obu ty kovbojský boty. Ty,
2: výborně.
0: Jak ti dal vyčítal kdysi.
2: Výborně.
0: Tak takový druh nějaký.
3: No ty si děláš legraci, ale já jsem je leta z úcty k Honzovi schovával.
0: A už je nemáš.
3: No už je bohužel nemám.
0: Škoda.
3: No.
0: Vidíš, tak si mohli zarávat.
3: Já jsem pak někomu věnoval a ten mě chodil, ale já už se nepamatuju, kdo to byl, ale pamatuju si, že jsem mu je dal a řekl jsem mu.
2: Máš tam jiný, ale a máš i ten
3: tu historku a on, no mám kovbojský plášť.
0: No jasný, to je potřeba. Tak moc vám děkuju za návštěvu a ještě teda na závěr, jelikož jsme se bavili o tom Valdovi, tak Monika si vybrala Holky, já mám všechny rád, což je krásná píseň od Valdy. A potom si taky chtěla ještě Lenku Filipovou si zahlídla, tak tu si pustíme taky.
3: A já bych se dovolil ještě ano. Teda touto cestou, protože nevím, jestli nás poslouchá, ale on žije v Hamburku, střídavě ano. Tady. Mirku, moc tě pozdravu a táta byl úžasný.
2: Tak. A já děkuju tobě, ty jsi byl taky úžasný. Děkuji. A děkuji posluchačům, my si to vydrželi až do této chvíle a bylo mi ctí, moc ti děkuju za tuhle tu nádhernou zkušenost poprvé, ale budu odcházet plná dojmu.
0: Tak to jsem moc rád, to jsem moc rád. Mými dnešními hosty byly spisovatelka, nakladatelka, vydavatelka Monika J. Čapková a úžasný všeuměl v nejlepším slova smyslu Miloš J. Kohout. Děkuju.
2: Krásný večer všem.
3: Krásný večer a dobrou noc.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

23 hodin 13 minut posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Radia, s vámi Petr Kocman. No a já vám ještě jednou musím poděkovat za tu obrovskou spoustu e-mailů a SMS-ek, které jste posílali. Zdravili jste naše, teda mé milé hosty. Bylo to vlastně takové neplánované, zůstali déle, protože jste právě psali v mailech, v SMS-kách, jestli by ještě hosté mohli setrvat a vyprávět nějaké své příběhy, zajímavosti ze svého života, takže se to takhle protáhlo, ale jak podotýkám na vaši žádost, bylo to tedy výjimečně, takže vám moc krát děkuju, všechno jsem vyřídil hostům, i když se omlouvám, že jsem ne všechno přečetl do éteru, protože jsme probírali jiné věci, tak vám moc děkuji, no a teď už v této hodině budeme samozřejmě hlavně hrát. V tuto chvíli už je připraven Robert Křesťan a písnička Čím dál tíž se dejchá. Přeji vám hezký večer.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Dnes by slavil 94. narozeniny muž, jehož jméno znají všichni milovníci, nejenom samozřejmě country hudby, ale i té populární, jak se říkávalo kdysi, Valdemar Matuška. Vzpomínali jsme na něj i s mým dnešním hostem Milošem J. Kohoutem. Ten na něj vzpomínal obzvláště osobně, protože s ním hrál dokonce v těch dvou zásadních filmech, jedním z nich byl Limonádový Joe, a s jeho synem jsou dodnes kamarádi, takže to byla vysloveně osobní vzpomínka. Já jsem měl tu čest se s Valdou také znát a vždycky jsem ho obdivoval už od malinka, kdy mi rodiče vyprávěli, jak chodili třeba na jeho představení do divadla Večerní Brno, kde hrál Krysaře, a bylo to vždycky úžasné, narvané divadlo. A mám pocit, je to tedy samozřejmě můj subjektivní názor, že nikdo takový jako Valda tady není. Chybí tady taková všestranně nadaná, talentovaná osobnost, takový bon vivant a hlavně člověk, který opravdu něco uměl, uměl zpívat, byl to vynikající herec, naprosto přirozený talent od přírody, řekl bych. A hlavně opravdu veselá kopa a dělal krásnou muziku. Tak já bych na Valdu moc rád zaspomínal jednou písničkou, kterou jsem vždycky měl rád už od opět klukovských let, když jsem poprvé ten seriál viděl, kde hrál Martin Růžek, toho právníka už v důchodu, tak tam byla titulní píseň, která se jmenuje Když jdou na mužského léta, a vzpomínám si, že už tehdy v těch klukovských letech ta píseň na mě působila velmi sentimentálně, no a samozřejmě co si budeme povídat, s přibývajícím věkem se to stupňuje, takže dneska vysloveně už chápu, přestože mi bylo 50 teprve, takže nejsem stařík do důchodu, ale i tak ta píseň na mě působí samozřejmě ještě víc než tehdy v mládí. Tak vzpomínka na Valdu Matušku, Když jdou na mužského léta.

Za přibližně 8 minut udeří půlnoc. Já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím. Budu se na vás těšit opět zítra úderem 20. hodiny. V úvodní hodince country je všechno, co se mi líbí. No a nejen Valdemar Matuška dneska by slavil své narozeniny, ale také Ivona Přenosilová. Ivona byla dáma, kterou jsem měl moc rád. Měl jsem to štěstí, že jsme se mnoho let přátelili. A vyprávěla mi také mnoho historek, jak s Valdou vždycky slavili narozeniny, protože je měli ve stejný den. A když jsme se setkali jenom tak u kávy někde, nebo taky jsme trávili cesty na koncerty, protože Ivona se mnou jezdila jako host častokrát, tak mi vyprávěla hodně historek, tedy některé z nich jsem slíbil, že neřeknu nikde, takže to samozřejmě dodržím, ale byla to krásná doba a Ivona na to vzpomínala opravdu velmi nostalgicky a s láskou, že Valdu měla moc ráda. Tak když dovolíte, já bych se dnes rád rozloučil písničkou, ve které nám zaspívá Ivone Přenosilová, ale nebude na to sama, protože je to duet, který kdysi zaspívala se svým také dlouholetým kamarádem Pavlem Bobkem. Jemuž Ivonina maminka říkala, ať na Ivonu dává pozor v tom zkaženém muzikantském světě. Je to písnička, která se jmenuje Mluv jen o nás, takže pozdrav nahoru na obláček Valdovi i Ivoně. Jste tady stále s námi. Petr Kocman vám přeje krásné sny a zítra se těším na slyšenou.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletěla.

lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jeroušek. Léto už je v plném proudu a tak doufám, že nás výjima vašich aut, pracovišť posloucháte také už někde u vody, na chatách a třeba například, jak vím, třeba na Kovářím vrchu i u ohýnku. Dnešní pořad bude bez hosta, já totiž budu plnit takový rest. Rest jsou dámské zpěvačky, trampské písně, na které se často zapomíná. Oni se hrají, ale na rozdíl od trampských autorů, kteří často měli velké zářezy na pažbě, tedy na tvorbě, jako byl Tony Linhart nebo Vabi Rivola a mnozí další, Kapitán Kidd, tak naše zpěvačky tolik nepsali, i když dneska vás přesvědčíme i o opaku. Začali bychom jednou z nejvýraznějších, Evou Olmerovou. Ta v roce 1970 naspívala společně se Settlery na jubilejní desku Ztracenka si zpívá, která byla Ronaldem Krausem věnována k Motlovým 70. narozeninám jeho slavnou píseň, tedy Jarky Motla, Osamělý rváč. Tak příjemný poslech.

mohli zařadit třeba do nějakého následujícího dílu. Teď velký hlas tremské písně. Jarmila Jarka Vrbová, dříve Krátká, ročník 1946. Ta spojila neodmyslitelně svůj život s tremskou osadou Zlatý klíč, do které vstoupila roku 1956. Myslím si, že většina z našich posluchačů si ji vybaví hlavně se spojení se skupinou Hobous, kde působila jako zpěvačka, ale také i jako textařka. O tom se přesvědčíme hned v první písni, to bude song abonenta Jihozápadní dráhy, která je její spoluprací s Vaby Rivolou, který na to napsal hudbu, ona tedy text, a poté by nám zaspívala skladbu Vabyho Rivoly Zvláštní znamení touha.

No tak teď jsem dostal chuť jít ještě po vysílání na nějakou tramskou slezinu, doufám, že ve Vršovicích ještě něco bude. Teď půjdeme od moderní tramské písně směr k první republice. Bio Trio bylo české dívčí vokální trio založené v roce 1931, které zpívalo až do roku 1959. Název Bio Trio vymyslel Jan Werich, když dívky zpívaly v roce 1931 ve hře Don Juan and Comp osvobozeného divadla. Původní Bio Trio zpívalo tedy až vlastně skoro do začátku 60. let. Ale v roce 1981 založili mladé studentky konzervatoře nové uskupení s názvem Bio Trio 81 a zpívali pak i písně původního tria. Ty občas můžete slyšet i ve vysílání Country Rádia. My však nyní půjdeme za původním Bio Triem. Pustíme si verzi skladby Houpihou z pera Bedřicha Nikodéma a tu Bio Trio zaspívají společně s Oldřichem Kovářem. No a poté přihodíme zpěvačku, která rozhodně není typickou zpěvačkou tramské písně. Je to Marie Špacierová. Ona ovšem naspívala jednu z nejslavnějších písní Gézy včeličky, píseň zapadáku. Míla Špacierová, rozená hezká, byla vlastně českobudějovická rodačka, narodila se roku 1901 a předčasně umřela v roce 1953. Výjima toho, že zpívala, byla též herečkou a výtvarnicí. Takže nyní směr první republika Houpihou v podání Bio Tria s Oldřichem Kovářem a poté Míla Špacierová s jednou tedy s nejznámější písní Gézy včeličky, píseň zapadáku.

Ať už nás posloucháte v kterékoliv zapadáku, tak věřte, že posloucháte Country Radio, pořad Tremské tamtamy, které dnes věnujeme dámským zpěvačkám tremské písně. Inkognito kvartet, bez toho by vůbec tremská muzika ani nemohla být, ale pořád se pohybujeme v interpretaci starších písní. Inkognito kvartet je název dívčí vokální pěvecké skupiny, která vznikla v roce 1960 z členek někdejšího československého státního souboru písní a tanců. Její název údajně vznikl proto, že jeho zpěvačky působily mimo tento soubor prý, jak říkají, tak říkajíc inkognito. Kapela, neboli oni vlastně měli i kapelu, ale působili od roku 1961 do roku 1975. Spívali velice pestrý repertoár, který se skládal z písní folklorních, černošských, swingových, tremských i kramářských, respektive tedy staropražských. Často vystupovali i s orchestrem Karla Duby. Vůdčí postavou celého uskupení se stala výborná zpěvačka Věra Nerušilová, společně se sopranistkou Indrou Stříteskou Vostrou. Tady bych ještě upozornil, že Inkognito kvartet zažil onu velkou havárii v Mongolsku v roce 1968, při kterém například zemřela Marie Pokšvteltová a vlastně tehdy tam zahynul prakticky celý orchestr Karla Duby. Rok 1968, Mongolsko. Oni poté však přijeli zpátky přeživší a ještě doplnili své řady o další zpěvačky. Pustíme si teď dvě opět hodně staré písně, ale už v novějších nahrávkách. Kovboj od Zlaté řeky, to je písnička vlastně od Emanuela Saliho Prkna, vyšla na Tremské romanci číslo 3. A poté skladba Až jednou kamaráde, ta vyšla na albu 40 let s tremskou písní a napsal jí Tony Hořínek.

Tyto nádherné hlasy patřily dámám ze skupině Incognito Quartet. Vy posloucháte tremské tamtamy, které dnes věnujeme zpěvačkám našeho žánru. A teď už k dámě, které já si nesmírně vážím. Anička Jírová. Zpěvačka a doprovodná kytaristka dříve kapely Scarabeus, také dívčí country kapely Schovanky, později Stařenky, dokud ještě hrály. Anička má takový zajímavě zastřený hlas a je zajímavé, že ona přišla právě s tím názvem Scarabeus. Tehdy oni totiž hledali, s čím by jeli na portu soutěžit, a Anička říkala, že přeci Scarabeus je symbolem štěstí a slunce. Pamatuju si, jak tady seděl Láďa Barták a říkal, že se mu ten název opravdu nelíbil, ale nakonec se tak chytnul, že Scarabeus pod ním vystupoval vlastně celou dobu svého aktivního působení do toho roku, jestli se nepletu, 72-74, oni přerušili činnost a poté po revoluci opět začali hrát. To samé Anička dlouho ještě zpívala se Stařenkami, které navazovaly na původní Schovanky. Byla tam například s Jarkou Čapkovou. Pustíme si dvě starší písně. První bude skladba Návrat. Možná i někteří z vás posluchači znáte jako Falešnou kartu. Dnes už ji hrajeme v modernější verzi podání Malina Brothers, ale my si pustíme tu původní nahrávku. Hudba je tradicionál a český text jí dal Míra Navara ze skupiny Hobous. No a poté si pustíme společný duet Aničky Jírové a Ládi Bartáka, a to bude skladba Kristýna, jedna z posledních, kterou Scarabeové natočili před onou zmiňovanou pauzou v době normalizace.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte trampské tamtamy na Country Radio.

Musíte uznat, že poslouchat starý Skarabeus s bicíma má něco do sebe. Teď k Helence Maršálkové, na tu nesmíme zapomenout. Helenka je trampská, folková, ale vlastně je countryová zpěvačka, která je od roku 1971 vlastně jedním ze zakládajících členů skupiny Pacific. A jako jediný zakládající člen působí v Pacifiku také dodnes. Zpívala také ve skupině Tomáše Linky, Kanafas, jeden čas byla i členkou divadla Semafor. Naspívala i několik duetů s různými předními interprety populární hudby v Česku, například s Jiřím Schellingerem. Myslím, že spousta z nás si také vzpomene na úžasnou desku Ranec plnej písní, kterou nahrála s Frantou Nedvědem, s kterým také poměrně dlouho vystupovala. Hlavní autorské zářezy na této desce měl samozřejmě Tony Linhart. My si pustíme písničku, kterou pro ní napsal hudbu i text Pepa Blažovský, jmenuje se Pět pistolí. A poté zamíříme na Portu a pustíme si Helenku vlastně v jednom z jejich prvních veřejných vystoupení, které tedy byly natočeny. Ještě se skupinou Drnkači, kde zpívala i se svým pozdějším manželem Vaškem Maršálkem. A oni zahrají skladbu Cikán. Je zajímavé, že tehdy na tom prvním ročníku Porty se objevili s touto skladbou nejenom Drnkači, ale poté hned i Spirituál Quintet. No, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Rád bych posoudil, která měla větší ohlas.

Věřte, že Helenka Maršálková to umí takto zaspívat i dneska. V tremských tamtamech teď zamíříme směr Brno. K jedné úžasné současné zpěvačce, kterou je Zuzka Radová. Ona se tedy jmenuje normálně Jana Radová. Zuzka se jí říká podle jedné příhody na podplachu, kdy vlastně k ní přišel nějaký prý tramp a říká: hele, Kemo, nemáš náhodou cigáro? A ona říká: ale já přece nejsem Kemo, já jsem kámoška. A on říká: je, to je sranda, to je jak v té písni Chlap Zuzanka. No a od té doby jí to zůstalo. Zuzka Radová je bývalá zpěvačka tremské kapely Tramp Evergreen Band, znáte pod zkratkou TE Band, a slyšet ji můžete například na deskách této skupiny, nebo poté, pokud jste měli to štěstí, což asi většina z vás, co nás posloucháte, měla, a viděli jste v 90. letech pořád Tenkrát v Rover City, na tom slavném ranči kousek od Brna, kde jsou Rivolové, Karabina, KTO a další, tak tam ona je ta hlavní zpěvačka, která vlastně v záběru vždycky z Vaby Rivolou. Poté ji také jste mohli slyšet ve vysílání Country Rádia, protože my hrajeme jednu z jejich písní ze soulové desky Pantarei, kterou vlastně jí produkoval výborný brněnský kytarista a hudebník Miloš Sisel. No a občasně vystupuje i s Kamelotem a na desku Romana Horkého Zaprášené diamanty, kterou vlastně věnoval starým tremským písničkám, naspívala i skladbu Čajová růže. Tu si nyní pustíme právě v podání Zuzky Radové a Kamelotu. Jenom zmíním, že tuto píseň původně napsal pro Evu Olmerovou Jarka Motl. No a přihodíme do tandemu, jelikož je úterý, skladbu Náhodou, kterou produkoval Miloš Sisel. Tak příjemný poslech.

Ústavní ulička, ozvěny kroků, půlnoc má podivnou zář. Najdeš tu flákače, bludičky doků, lidi, co

těm Brňákům to ale hezky hraje a zpívá. Zpívala Zuzka Radová. Teď tady máme ještě rychlé místo pro slovenskou kapelu Pekaringo. S tou od roku 2006 do roku 2013 spolupracovala zpěvačka Martina Ortová zvaná Hny. Jako zpěvačka a jako doprovodná kytaristka. My máme čas už jenom na jednu písničku. Pustili bychom si vlastně titulní skladbu z alba Kanada. Tak jdem do toho.

Dnešní tramské tamtamy jsme věnovali dámským hlasům tramské písně. Stihli jsme pouze zlomek, ale někdy se k ním určitě opět vrátíme. Teď mi dovolte ještě k závěru pořadu popřát jedné naší milé kamarádce. Jarka Čapková, zakládající členka Schovanek, manželka Kristiáka, maminka Rosti Čapka a první pětistrunná benžistka v Československu, slaví dnes 80. narozeniny. Za celé country rádio jí přejeme všechno nejlepší, také jí přejeme, aby jí provázelo pevné zdraví, protože jí máme všichni moc rádi. Pustíme si jednu z prvních písniček Schovanek, Buchty Makový, tu opatřil textem Kapitán Kit a tam uslyšíte Jarku hrát na banjo. To už bylo ode mě pro dnešek vše, od mikrofonu se s vámi loučí Kuba Jeroušek, těším se za týden naslyšenou, ahoj!

Ona lhala mi, jak puklí drahokam, i když splanělé jsou růže dál voní tmou, lásky jak růže jsou klam.

0: autami na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trenskou písničkou za všemi radostmi léta.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou rostomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pane, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco metal.
0: Jo, tohle už jste slyšel, víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. Tak to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slavista?
1: Ne.
0: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pán je inteligent, tudíž nemůže být slavista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slavistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každého ostříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, au.
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, zase, no prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já, když si vzpomenu na slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No, proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
1: No, to máte... Prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku. Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám? Vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
0: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment, nejste vy náhodou slavista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
0: A to byste taky byl blázen, když jsou to lazaři.
1: Jau, to bolí, to mě bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád přikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: Já to pálí.
0: No, pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
1: Ano, profik jste mě několikrát. No,
0: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: To nic,
0: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Nějaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slavista.

o čtyřek do schodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

věčná. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.